o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Tieftrunk.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste, zní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Seagra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
2: Už to začalo.
1: No jo.
2: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
1: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
2: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme se na velké město zase.
1: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
2: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečenej podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
0: Humoriáda.

0: vstup tedy do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer ráno, jo, ale večer ne, ale průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej,

0: každý chtěla Kájinka a po každý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
1: Claudia Kardinálová.
0: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
1: Proč zrovna ona?
0: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzy. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
2: Kruci ta válí.
3: Tak za prvé.
2: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
4: Teď mluvím já.
5: Ticho, počkejte, já neslyším.
0: Mě nebo blafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
3: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
0: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
3: Ale neříkám mi Beruško, říkám mi Janičko.
0: Já tak? Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
3: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25! Tak já jí mám stát vykat, když mě je 40!
0: 45! A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
3: Kruči! Tak ty s tím žárlení nepřestaneš!
0: Já žárem, já žárem, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích žádný jiný výraz, než akorát... Ty tři dioptrie!
3: No, ty jsi tak viděla!
0: Neviděla, ale viděla jí vlastně. Víš, co řekla?
3: No.
0: Že se s takovou ordinární cuchtou jste dělali v poulici!
3: Že ty jsi taková zanetína!

0: Co když se do toho Iva Jindřichová opře, tak no. Na tom, že rozhodně zazpomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá, teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne, teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindřichové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já neviděl,
0: vidí
1: já to měl zalepený. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpar, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Mm-hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky. Teď už můžu říct, že jsem ji zažil. Teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to. Kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ. Tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát? Byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme ji dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jindřichovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, tady máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku. Tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104. Stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B. A nebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku, Miroslav Karviné. A já hlasuju pro anekdoty.
4: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
4: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
4: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Tady Roma, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
7: No, že jo. Topte.
4: Tak a rozhodnuto vážení. Eva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
9: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
10: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
9: Promiňte, to jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
10: A vám se to snad zdá málo?
9: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
10: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
9: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
10: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
9: Já už dál nemůžu.
10: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
9: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
10: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
9: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
10: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
9: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
10: Tele.
9: Lovil tele? Proč by lovil tele?
10: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
9: Mouce.
10: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
9: Perský?
10: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, nemoc, jen tak hrstičku.
9: A to je strašné, za hrstičku. No, to je úděsné.
10: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
9: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
10: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
9: Nenamočíme.
10: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
9: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sexe bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
10: Skřivánek není k jídlu.
9: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
10: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
9: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
10: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku?
9: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
10: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
9: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
10: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
9: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty s cibulí!
4: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
11: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
4: Já jsem... Takže párky, jo?
11: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říká, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? Já jsem říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku. Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
4: Pepa Dvořák je naší

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano, jo? Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: jaké?
4: Tam vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla, máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, a si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku, ano. Jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudák, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, další ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který...
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždínky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 0104, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menšík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás, řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočný jako pardál. Co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslist, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale jo, ne, já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
3: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Demolice bývalé slévárny Hojniš v Brně začne v listopadu. Řidiče na tahu číslo 43 u Lisic pomalí semafory. Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení EET. A dnes čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Bývalou slévárnu Hojniš v brněnské Líšni začnou dělníci bourat začátkem listopadu. Včera se konala poslední prohlídka areálu pro veřejnost, kterou uspořádal nový majitel, developerská společnost CTP a muzeum města Brna. Slévárna má rozlohu zhruba 80 000 metrů čtverečních. Co na místě vznikne po její demolici, popsal ředitel výstavby CTP pro Jižní Moravu Michal Dospěl.
2: Někdy v červnu příští rok by mělo být zdemolováno a nachystáno na budoucí výstavbu. V tuhle chvíli zpracováváme studii a předpokládáme, že zde vznikne výrobní dvojpodlažní hala. Předpokládáme, že to přinese nižší jednotky stovek pracovních míst. Připravujeme tady v CT Park Líšeň cyklostezky, chceme, aby ten areál byl plně propustný a otevřený.
0: Slévárna byla původně součástí továrny na traktory Zetor. Před 20 lety ji koupila německá firma Hojniš. Provoz se rozhodla ukončit loni kvůli zhoršujícím se podmínkám pro evropský zpracovatelský průmysl. Semafory zpomalí řidiče na silnici číslo 43 u odbočky na Lisice. Ředitelství silnice dálnic tam od konce srpna opravuje most přes Lisický potok. Od dneška do úterý je provoz vedený kyvadlově. Od příští středy do půlky prosince auta projedou kolem hlavní trasy po provizorní silnici, kterou teď dělníci staví. Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET se slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
3: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky, každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
0: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Výjezdová základna zdravotnické záchranné služby v Luhačovicích má za sebou první rok fungování. Podle mluvčí záchranářů Veroniky Slaměnové zdejší posádky vyjeli k téměř 16 stům událostem a na cestě k pacientům najezdili přes 72 000 kilometrů.
4: Nejčastěji záchranáři pomáhali lidem s dušností. Zasahovali také například u 5 náhlých zástav oběhu, při nichž byla resuscitace úspěšná, a dvakrát vyjížděli k porodu. V obou případech se rodičku podařilo včas dopravit do porodnic.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici mezi obcemi Chvalkovice, Nahané a Želeč. Havarovalo tam osobní vozidlo a skončilo mimo vozovku. Místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové ranní cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili 10. září, kde pak v červnu, čtvrtek je a ne červen, 10. září 2026. Po zprávách s Davidem Hasmanem je u mikrofonu Pavel Kašpar, 10. září je 253. dnem roku 2026 a dokonce už chybí pouhých 112 dnů. Svátek dnes slaví Irma, což je jméno, které je dnes už mezi novorozenými děvčaty, skoro neuslyšíte, a právě proto má trochu prvorepublikový ráz. Všem Irmám budeme přát po 8. hodině. A jaké písničky na vás čekají? Samozřejmě ty, které nestárnou, a doufám, že vás i roztančí. Lodí ke hvězdám vyrazí hned na začátku Petr Muk a Vrač se na každý pád, to už bude prosba z úst Věry Martinové. Přejeme vám krásné vstávání a ať se vám čtvrtek 10. září vydaří. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 11 minut. Naladili jste si nás 10. září roku 2026. Dnešek je mimo jiné dnem, kdy byla zavražděna manželka Františka Josefa I. císařovna Alžběta, známá jako Sisi. Její dokonalou krásu a neskutečně dlouhé husté vlasy kdysi obdivoval celý svět. Ovšem péče o vzhled bylo tehdy takto jediné, co jí u dvora bylo dovoleno. S přibývajícím věkem tak Sisi trpěla stále více depresemi a úzkostmi. 10. září 1902 se v Praze narodil Josef Skřivan, herec a představitel charakterních rolí a také režisér. Později spojil svůj umělecký osud s brněnským divadelnictvím. V srpnu 1930 nastoupil do Zemského divadla v Brně, kde hrál a režíroval celkem 11 let. Za druhé světové války se zúčastnil proti fašistické

u některých svých odpůrců. I přesto, že studoval práva v době, která byla spíše dobou nespravedlnosti, ohýbání justice, snažil se vždy obstát nejen profesně, ale i lidsky. I proto se kdysi zabýval procesy, ve kterých hájil disidenty. V roce 1975 zemřel v Brně první technik pražského radiožurnálu Jan Velík. Vedle této profese jezdil také po českém venkově s předváděním Marconiho pětilampovky, rozhlasové skříňky, na kterou zachycoval radiofonní koncerty třeba z Anglie a Francie. Začátkem 50. let se stal plánovačem a hospodářem provozu v brněnském rozhlase. A 83. narozeniny by dnes oslavil Jaroslav Vikrent, rodák z Přerova. Byl zpěvákem, skladatelem, textařem, kytaristou i rozhlasovým kolegou. Začínal v přerovské synkopě po boku Pavla Nováka, později působil kolem ostravského Flaminga a velmi úzce spolupracoval s Marií Rotrovou. Napsal pro ně řadu známých písniček Lásko, Večerem zíčka, Nástřapatá, Nohatá, Skořápky, Ořechů. A sám se nejvíc jako zpěvák proslavil písní Agnes, kterou si právě teď u příležitosti nedožitých 83. narozenin Jaroslava Vikrenta zahrajeme.

0: Počasí. Tady je Český rozhlas Brno, na řadě je počasí, 5 hodin a 16 minut je aktuální čas. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 13 a 15 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje převážně oblačno, přechodně i polojasno. Večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na severu kraje bude jen kolem 19 stupňů. Mírný severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu bude večer slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 22 minut, zapadne v 19 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
1: Páteční chovatelskou poradnu 11. září po 11. hodině věnujeme mořským akváriím. Prezident Unie akvaristů Petr Dvořák poradí, jak mořské akvárium založit, co vše je třeba znát a na co si dát pozor. Řeč bude i o sladkovodních akváriích a jako vždy budete moci volat přímo do vysílání své dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě.

0: Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak to byli Starship, kteří vám hráli jeden ze slavných 80kových hitů. Je 5:23, tady je Český rozhlas Brno. Nebezpečné předjíždění patří k nejrizikovějším manévrům v silničním provozu, varující na svých webových stránkách jihomoravští policisté. Jediný chybný odhad totiž může skončit čelním střetem. Přesvědčili se o tom nedávno řidiči na silnici mezi Vranovskou vsí a Olbram kostelem na Znojemsku. Právě tam se šofér červeného osobního auta rozhodl předjet nákladák. Vybočil přitom do protisměru, přestože se proti němu blížil další automobil. Protijedoucí řidič byl kvůli tomu nucen vyjet až na krajnici. Kromě velkého leknutí se naštěstí nikomu nic nestalo. Pokutě se ale přesto senior za volantem červeného auta nezbavil a neunikl. Policisté sice nezveřejnili přímo jeho trest obecně, ale připomínají, že za takové jednání lze na místě uložit pokutu od 4,5 tisíce do 5,5 tisíce korun a do bodového hodnocení řidiče se započítává 6 bodů. Na jihu Brna srazil včera vlak ženu, která bohužel zemřela. Vyšetřování omezilo asi na 3 hodiny provoz mezi stanicemi Modřice a Brno Horní Heršpice. Nehoda se podle policejní mluvčí Petry Hrůzové stala mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi. Dále uvedla, že policisté pracují s verzí, že ženu buď usmrtil vlak, nebo ji srazilo auto na silnici podél trati. Je 5:25, tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu a o holkách krásných vám teď bude zpívat Jiří Korn.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo půl šesté.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Za měsíc budou lidé v Česku volit nová složení obecních zastupitelstev. Některá budou mít v následujícím volebním období míň členů. Na jižní Moravě je to třeba případ Mikulova, kde sníží počet zastupitelů z 25 na 21, v Boskovicích ze 27 na 23. Jihomoravští hasiči letos o prázdninách výjížděli k požárům porostů výrazně častěji než loni. Za červenec a srpen měli 156 takových případů. Loni to bylo zhruba o polovinu míň. Letos v polovině srpna likvidovali jednotky požár v brněnských Obřanech. Oheň zničil 6 rekreačních chat. Začátkem července zase hořilo staniště se slámou a okolní pole a lesy u Výtonic na Znojemsku. Čtenáři se po dvou letech vrátí do výrazně pozměněné velkomeziříčské knihovny. Po dobu rekonstrukce dočasně sídlila na náhradní adrese. Dnes od půl páté se pro veřejnost znovu otevře na Poštovní ulici. Po přestavbě za 90 milionů korun má sloužit nejenom jako knihovna, má i divadelní scénu, multifunkční sál a otevře se do zahrady. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedy SPD Tomio Okamury tím kabinet plní jeden ze svých slibů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vád bude mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem se obousměrně brzdí do kratší kolony u Černé hory. Za odbočkou na Lisice tam také kvůli práci na vozovce řídí provoz kyvadlově semafor. S obou směrů ale naberete zatím jen kratší zdržení. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpíval vám Petr Spálený, je 5 hodin a 38 minut, tady je čtvrteční Český rozhlas Brno. Miluje sport, kulturu a příležitostně si přitom zapálí cigaretu. Řeče o Ludmile Plchové, která před pár dny oslavila 106. narozeniny. Profesi sice zdravotní sestra, její životní vášní, ale sport všeho druhu. Na ten nezanevřela ani v úctyhodném věku. Poslední roky bydlí v domově pro seniory v Šanově na Znojemsku, kde jsme ji také navštívili.
1: Ludmila Plchová sedí v altánku na zahradě Šanovského domova. Na otázku, jaký je její recept na dlouhověkost, má jednoduchou odpověď.
2: Jenom sport. Miluji sport a s tím také umřu.
1: Ludmila Plchová se narodila 4. září 1920 v brněnských Obřanech. Sport miluje od dětství.
2: Tam jsem chodila do Sokola, takže sportovala od mala.
1: Sportů vyzkoušela hodně. Nejradši má volejbal, házenou nebo vybíjenou.
2: Jak se něco mluví o sportě, tak ten zabíjá.
1: Včetně tenisu, který hrála na Moravské Slávii v Brně. Právě tam objevila talent dnes již zesnulé tenistky Jany Novotné, která v roce 1998 vyhrála Wimbledon.
2: No, Janu Novotnou dobře vzpomínám. Na Moravské Slávii jsme trénovali a byla šikovná.
1: Ludmilu Plchovou chuť ke sportu neopouští ani po 106. narozeninách. Každý rok se taky účastní olympiády, kterou zdejší domov pro seniory pořádá.
2: Já ještě mám nohy v pořádku, ruce, hlava mě taky myslí, tak nemám překážky, abych nemohla sportovat. I když jsem tak stará.
1: Na narozeninové oslavě pár dní zpátky gratulantům předváděla, že pořád zvládne udělat rozštěp. Kromě sportu má ráda taky kulturu, divadlo a knížky. Teď má rozečteného třeba Alexandra Dimase. Do altánku se Ludmila Plchová chodí opalovat, ale ráda si i zapálí.
2: Jo, kouřím, ale nemoc. Občas, když je příležitost, tak si dáme, že?
1: S Ludmilou Plchovou jsme se rozloučili, květiny k narozeninám si šla dát do vázy. Tady v domově seniorů v Šanově je nejstarší obyvatelkou, říká zdejší vedoucí sociální pracovnice Jana Tesařová.
3: Nemá ani hůlku, má mírné omezení zraku už a sluchu samozřejmě, ale prostě jinak je ve výborném zdravotním stavu a hlavně v dobrém psychickém stavu. Já jsem si ji ptala, je to možná tak 2 roky zpátky, na nějaký recept na dlouhověkost. A usmála se na mě a řekla mi, neber se příliš vážně, holčičko. Prostě fakt ten úsměv, tak to má na tváři každý den.
1: Kromě Ludmily Plchové se tady v Šanově starají o 4 další klienty, kterým je přes 100 let. Česká správa sociálního zabezpečení eviduje, že v celém Česku žije skoro 1200 důchodců, kterým je 100 a více let. Z toho drtivou většinu tvoří ženy. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 a minuta k tomu neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují dnes po ránu po deštivé noci mezi 13 a 15 stupni Celsia. Přes den už tolik nepovyskočí jako včera. Bude převážně oblačno, přechodně i polojasno. Večer přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů Celsia. Na severu kraje bude místy jen 19 stupňů. Mírný severozápadní až západní vítr povane rychlosti do 20 km za hodinu a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin 22 minut, zapadne v 19 hodin a 20 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Pozor, Znojmo, v pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojemském Vinobraní. Ahoj, váš regionální stopař Vojta Halaš.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Býval vám Michal Tučný, je 5 hodin a 49 minut. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit hadům. Nabízí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Brně má vzniknout nové obří akvárium. Energetici chystají u Dukovanské elektrárny přidat parkovací místa. Brněnský literární festival propojí dospívající publikum s tvůrci a nakladateli současných knih. A počasí dnes čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Na brněnském výstavišti by mělo vzniknout jedno z největších akvárií v Evropě. Město a investorská společnost dnes tedy včera uzavřeli dohodu, která má projekt umožnit. V akváriu by mělo žít přes 400 tisíc živočichů. Součástí bude také 55 metrů dlouhý podvodní tunel a obří akvarijní stěna o rozměrech 18x6,5 metru. Celkové náklady na projekt investor odhaduje na zhruba 700 milionů korun. Jak bude projekt pokračovat, vysvětluje ředitel společnosti JVS Holding Group William Juriš.
4: Věříme, že na přelomu roku budeme blízko podání stavebnímu povolení a věřím, že díky veškeré podpoře a dobré připravenosti, že stavební povolení se nám nějak neprotáhne a budeme moct příští rok začít stavět a do konce roku 2028 otevřít.
2: U jaderné elektrárny Dukovany vznikne parkovací dům. Firma ČES ho tam chce postavit a nabídnout 720 míst pro auta. Nových stání získá společnost asi 500. 200 současných míst na parkovišti totiž zabere samotná budova.
5: Energetici chtějí zvýšit kapacitu parkování i kvůli chystané dostavbě nových bloků. Aktuálně se u elektrárny nachází přes 1370 parkovacích míst. Po dostavbě objektu by počet stoupl na necelých 1900. Parkovací dům má mít rozlohu skoro 4300 metrů čtverečních a výšku 16 metrů. Úřady teď posoudí možné dopady záměru na okolí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje současnou soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
6: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
2: Brněnská knihovna Jiřího Mahena dnes pořádá literární festival pro mládež Life. Akce propojí mladé čtenáře přímo se spisovateli tzv. Young Adult literatury. Program má přitáhnout pozornost dospívajících k současné literatuře. Doplňuje zástupce vedoucího knihovny pro děti a mládež Matyáš Čechovský.
7: Bude to setkání s autory a s nakladateli, ilustrátory prostřednictvím autorských besed. Máme pozvaných 5 lektorů a setkání s nimi bude probíhat buď prostřednictvím přednášky s diskuzí, anebo workshopem s diskuzí.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vát bude mírný, severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S novými omezeními počítejte na silnici 43 Svitavy Brno mezi Krhovem a Černou horou a na 50 Uherské Hradiště Brno v kopci za Slavkovem. Na obou místech provoz řídí kyvadlově semafory. Počítejte se zdržením. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 6. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 10. září 2026. Jsme rádi, že jste s námi. Svátek dnes slaví Irma a dnešek je také dnem školního fotografování, dnem milovníků šití a také zajímavým dnem televizní večeře, to je pro všechny gurmány. Televizní večeře, to jsou v podstatě takové ty mističky, do kterých si dáte tu trošku čipsu, tu trošku oříšku, prostě lahůdek, které máte rádi a pojídáte je třeba u sledování televize, tak si to dnes užijte. No a písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost už od této chvíle. Odzan na mě zapomíná, to budou sourozenci Ulrichovi, Do věží, Valdemar Matuška. A další písničky chystáme. Pavel Kašper u mikrofonu. Přejeme vám ráno s lehkou hlavou. Hezký poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: Vzpomínka na film Noc na Karlštejně asi dověží s Valdemarem Matuškou. Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 10 minut. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Nejčastěji virus způsobuje rakovinu děložního hrdla, která se v Česku každý rok podle Státního zdravotního ústavu postihne zhruba 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolat i u mužů. A přesto o HPV podle průzkumu ví jen třetina Čechů.
1: Dělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
2: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
1: Protože se to více týká žen, tak tu znalost tahnou především ženy.
2: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
3: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou, a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, může v průběhu 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
2: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace OnkoUnie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
4: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro dívky i chlapce. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života a u nás je i tak hrazeno od 11. roku do 15. narozenin.
2: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
5: Klade si za cíl, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
2: Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 17 minut vám neseme aktuální předpověď počasí. Zvolna se ochladilo venku, teploty se pohybují mezi 11 a 14 stupni na jihu Moravy. No a předpověď pro dnešek převážně oblačno, přechodně i polojasno. Večer přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty dnes mezi 19 a 22 stupni, což je 10 stupňový seskok oproti včerejšku. Mírný severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu bude večer slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 22 minut, což je za 4 minuty, zapadne v 19 hodin a 20 minut. Přejeme dobré ráno.
2: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v naši...

našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Odměna za tvrdou práci. Brněnské baletky si přivezly z taneční soutěže v Dublinu 3 zlaté medaile. Taneční soutěž Dance World Cup se letos uskutečnila v Dublinu a právě tam v červenci uspěla brněnská baletní škola Filiánek. Baletky si odvezly několik medailí, včetně 3 skupinových zlatých. Trenérka Silva Mičánková učí mladé talenty už 20 let. Balet je kultivovaný, chce disciplínu a pokoru, říká pedagoška. Bývalá profesionální baletka Národního divadla Brno. Mladé tanečnice tancují většinou od raného věku, často už od 3 let a trénují i 4x týdně. Najdete vše v zajímavém článku Jarky Vykoupilové, jehož součástí je i reportáž. Na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou už za 6 minut. Dobré ráno.

0: Svačinka. Krásna zdravá svačina.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
1: Nové radary změří rychlost aut u pasohlávek na Brněnsku, povolil to krajský úřad Jihomoravského kraje. Měřený úsek začne před odbočkou k akvalendu Moravia a skončí před nádrží Nové Mlýny. V místě je nejvyšší povolená rychlost 50 km v hodině. Radar zkontroluje vozidla v obou směrech. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzických útoků na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka spacifikovat. Žáci základní školy doktora Horáka v Prostějově dnes cvičně zažijí evakuaci při požárním poplachu. Vedení školy tak ve spolupráci s hasiči zjistí, jestli žáci a zaměstnanci dokážou při vzniku mimořádné události správně reagovat. Stejné cvičení bude v úterý taky na základní škole na Skálově náměstí. Vyplývá to z informací na webu prostějovského magistrátu. Na zámku Lisice dnes otevřou výstavu Moravská stopa v portrétní miniatuře. Výstava se věnuje příběhům malířů, jejichž děl a šlechticů 18. a 19. století na moravských hradech a zámcích. Návštěvníci si až do května příštího roku můžou prohlédnout zvětšené miniaturní portréty i originály. Nejmenší z nich měří několik centimetrů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy už houstne provoz. Různě se zpomaluje od sjezdu 182 Popůvky dál k Brnu. Kolona potom za sjezdem k výstavišti z kilometru 191. Jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Milí posluchači, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den v tomto čase nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Počasí je tu přesně v 6 hodin a 46 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pokud jste byli dnes už venku, tak víte, že dnešní ráno je celkem chladné, ale ne třeba tak chladné jako v pondělí. Rozpětí teplot se pohybuje mezi 11 a 14 stupni Celsia. Ta zásadní změna spočívá v tom, že oproti včerejšku se i přes den výrazněji ochladí. Včerejších 32 stupňů dnes nahradí pouze 19 až 22 stupňů Celsia. Bude převážně oblačno, přechodně i polojasno. Večer přibývání oblačnosti a k tomu mírný severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu. Ten bude večer slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 22 minut, zapadne v 19 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
6: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody.
5: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas z Brno, je 6 hodin a 50 minut přesně, tradičně před 7 hodinou. Jsou tu očekávané události dnešního dne. Ode dneška až do úterý 15. září je na silnici číslo 43 u odbočky na Lisice provoz vedený kyvadlově. Příčinou dopravních komplikací je oprava mostu přes Lisický potok. Příprava na znojemské historické vinobraní od stejného dne omezí taky hromadnou dopravu v centru města. V Brně na Moraváku se dnes večer koná neslýchaná akce Aneb, jaké to je neslyšet. Cílem akce je přiblížit svět osob se sluchovým znevýhodněním a pomoci také lidem uvědomit si, s jakými překážkami se neslyšící každý den potýkají. No a na závěr vás vezmeme ještě do světa muziky. Dnes vás zveme na koncert, který potěší všechny příznivce Davida Kollera i písniček skupiny Lucie. David Koller se totiž právě dnes představí v Brně na jediném samostatném koncertě, aspoň tak je to inzerováno v letošním roce. Konkrétně v amfiteátru Řečkovice, začíná se v 19 hodin. Koller vstoupil do české hudební historie hlavně jako bubeník a zpěvák a jeden z pilířů Lucie, ale také jako muzikant, který se prakticky celý život pohyboval mezi bubny, kytarou, zpěvem, produkcí, takže na programu budou nejen písničky z vlastní tvorby, ale i písničky Lucie. David Koller v amfiteátru v Řečkovicích dnes večer od 19. hodiny. Tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu. Zprávy s Davidem Hasmanem jsou pro vás připraveny za 8 minut.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Kvůli úsporám bude v zastupitelstvech Poskovic nebo Mikulova od října méně politiků. Firma RC Europe začne v říjnu v Přerově stavět novou průmyslovou zónu za 3 miliardy korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. A dnes čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Za měsíc budou lidé v Česku volit nová složení obecních zastupitelstev. Některá budou mít v následujícím volebním období míň členů. Na Jižní Moravě je to třeba případ Mikulova, kde sníží počet zastupitelů z 25 na 21, v Boskovicích ze 27 na 23. Jaké důvody k tomu vedení boskovické radnice mělo, popisuje mluvčí Martina Žižková.
3: Argumenty pro snížení počtu zastupitelů zahrnovaly zejména srovnání s obdobně velkými městy, finanční úsporu, vyšší operativnost rozhodování a nižší počet kandidátů potřebných pro sestavení volebních listin.
1: Vedení firmy RC Europe už má pravomocné stavební povolení k vybudování průmyslové zóny v Přerově. Investici za 3 miliardy korun chce zahájit v říjnu. Projekt přinese podle zástupců developera regionu nová pracovní místa.
4: Celkem 3 výrobní a skladovací haly by měly vyrůst mezi areálem přerovských strojíren a místní částí Henčlov. Přibližně 300 metrů od sjezdu z dálnice, popisuje mluvčí investora Klára Šutková.
5: Poloha mezi Brnem a Ostravou umožňuje efektivně obsluhovat český trh a nabízí dobré dopravní spojení také s Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Výhodou lokality je rovněž silná průmyslová tradice Přerovska a dostupnost kvalifikované pracovní síly.
4: Výstavba zóny potrvá zhruba rok. Další chce společnost postavit v sousedních Troubkách. Aktuálně čeká na vydání stavebního povolení. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
1: Ve Velké Bíteši lidé najdou 3 nové defibrilátory. Automatizovaná externí zařízení můžou pomoct s rychlou záchranou života při zástavě srdce. Velká Bíteš je pořídila ve spolupráci s mikroregionem.
7: Defibrilátory jsou připravené na exponovaných místech. Na fasádě veřejných toalet za radnicí, na zimním stadionu u kulturního domu a u multifunkčního hřiště nedaleko fotbalového stadionu. Na konci září se bíteští můžou v kulturním centru Pivovar naučit, jak účinně s defibrilátorem zacházet. Proškolí je záchranář. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem vznikají kolony. Kamiony v pravém pruhu z kilometru 176, osobní auta v levém od exitu 178 Rosice. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 7 hodin a 5 minut, tady je Český rozhlas Brno. Královna ranej krásy od Miražbírky a také kokrhající kohout Františka a Honzy Nedvědových, to jsou první dvě písničky, které vám nabídneme v této hodině. No a vy už tušíte, že následovat bude soutěž, jak se u nás mluví. Ani dnešek nebude výjimkou, připraveno je pro vás slovo, tentokrát je z Hodonínska. A pro výherce máme dvě vstupenky na akci Rozhlas jede, tentokrát je na vystoupení, které se uskuteční 17. září v Ivančicích a představí se na něm kromě Aleše Cibulky, který bude celý večer moderovat, také mimo jiné Jan Rosák, Ilona Čáková i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Pokud chcete dva volňásky na tuto akci, můžete si s námi zahrát, čekají na vás jako cena, pokud uhodnete nebo vyberete správnou variantu. Přejeme vám dobrou chuť ke snídani, ať se vám dnešní ráno vydaří, je v klidu, v pohodě, bez toho, aniž byste něco rozlili nebo připálili. Hezký poslech a dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví, ve které dnes zamíříme na Hodonínsko. Otázka zní, a jestli pak víte, milí posluchači, co to na Hodonínsku je takzvaná cípnačka. Samozřejmě na výběr máte i ze tří možností, ale možná odpověď znáte sami. 726465200, linka sem k nám do studia, ptáme se vás, co to je takzvaná cípnačka. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady posluchačka Helena.
0: Heleno, krásné ráno vám přeji, vítejte.
1: Dobrý, děkuji.
0: Co byste řekla, že je na Hodonínsku cípnačka? Slyšela jste někdy podobné slovo?
1: Cípnačka?
0: Cípnačka, ano, cíp.
1: Nevím
0: cíp,
1: vůbec.
0: Cípnačka, já taky ne. Tak Heleno, tři možnosti tu máme. Cípnačka je buď za A plachta, nebo za B koza, anebo za C plevel. Co to podle vás na Hodonínsku bude cípnačka? Co myslíte?
1: Cípnačka.
0: Plachta Ačko, koza Bčko, plevel Cčko. Co typujete?
1: Já bych zkusila Ačko.
0: Zkusila byste Ačko a děláte dobře, protože skutečně to je plachta, vidíte? Já jsem si říkal, jestli to náhodou nebude ten plevel. No a dneska perfektní, uhodla jste, je to ono. Cípnačka je nářeční výraz pro plachtu na nošení trávy. Je to prý čtvercový kus látky z hrubého plátna, který měl v každém rohu silný popruh. Říkalo se jí taky cejpnatka, lochtuše nebo trávnice. Takže to je jenom na vysvětlení. Gratuluji.

0: počasí.
1: 7:17 je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 11 a 14 stupni Celsia. To se zatím příliš nemění. A denní maxima ta nebudou o moc vyšší. Převážně oblačno čekáme, přechodně i polojasno, večer přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu bude večer slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 22 minut, zapadne v 19 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
2: Ve čtvrtek 10. září přivítáme Anu Strnadovou, spisovatelku, která nedávno vydala román o zániku obce Mušov. Jak vznikal příběh o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy a nad kterou se doslova zavřela voda? Čerpala autorka z osudů své vlastní rodiny nebo ze vzpomínek pamětníků? Přijměte pozvání do literární krajiny Pálavských kopců i do historie nelehkého života v pohraničí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Karel Zich, je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás na vlnách Českého rozhlasu Brno několik tipů na dnešek. V Janáčkově památníku se ode dneška představuje brněnský malíř Pavel Hájek se souborem obrazů Všechno umění bylo, tři tečky. Od počátku 90. let patří k výrazným osobnostem české výtvarné scény. Jeho tvorba je založena hlavně na malbě a od roku 1990 vytváří velkoformátové obrazy, inspirované přírodou i jejími strukturami. Výstava Všechno umění bylo představuje část Hájekovy tvorby, která zpracovává motiv stromů. Mandolinista Martin Krajíček a klavírista Petr Kmeč vystoupí na koncertě v synagoze Major v Boskovicích. S výběrem židovských a klecmerových melodií začíná se dnes v 19 hodin. V rámci cyklu Večery pod lampou v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově dnes proběhne přednáška s názvem Brněnské podzemí 3 vodojemy na žlutém kopci. Slova se ujme znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda, bude se věnovat historii distribuce pitné vody v Brně a existence vodojemů takzvaného pisáreckého vodovodu. Začíná se v 16.30 ve Velkém sále knihovny. A jak už jsme zmínili před sedmou, pozvánka za muzikou, David Koller se dnes představí v amfiteátru v Řečkovicích dnes od 19. hodiny. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, zprávy s Davidem Hasmanem za 6 minut. Dobré ráno.

0: krásna zdravá svačina.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Na brněnském výstavišti by mělo vzniknout jedno z největších akvárií v Evropě. Město a investorská společnost včera uzavřeli dohodu, která má projekt umožnit. V akváriu by mělo žít přes 400 tisíc živočichů. Součástí bude také 55 metrů dlouhý podvodní tunel a obří akvarijní stěna o rozměrech 18x6,5 metru. Celkové náklady na projekt investor odhaduje na zhruba 700 milionů korun. Semafory zpomalí řidiče na silnici číslo 43 u odbočky na Lisice. Ředitelství silnice dálnic tam od konce srpna opravuje most přes Lisický potok. Od dneška do úterý je provoz vedený kyvadlově. Od příští středy do půlky prosince auta pojedou kolem hlavní trasy po provizorní silnici, kterou teď dělníci staví. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu z kilometru 176, za exitem 178 Rosice se zpomaluje i v levém pruhu a různě pomalu se jede do Brna k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Miluje sport, kulturu a příležitostně si přitom zapálí cigaretu. Řeč je o Ludmile Plechové, která před pár dny oslavila neuvěřitelné 106. narozeniny. Profesí sice zdravotní sestra, její životní vášně je ale sport všeho druhu. Na ten nezanevřela ani ve svém úctyhodném věku. Poslední roky bydlí v domově pro seniory v Šanově na Znojemsku, kde jsme ji také navštívili.
1: Ludmila Plechová sedí v altánku na zahradě Šanovského domova. Na otázku, jaký je její recept na dlouhověkost, má jednoduchou odpověď.
2: Jenom sport. Miluji sport a s tím taky umřu.
1: Ludmila Plechová se narodila 4. září 1920 v brněnských Obřanech. Sport miluje od dětství.
2: Tam jsem chodila do Sokola, takže sportovala od mala.
1: Sportů vyzkoušela hodně. Nejradši má volejbal, házenou nebo vybíjenou.
2: Jak se něco mluví o sportě, tak ten zabíjá.
1: Včetně tenisu, který hrála na Moravské Slávii v Brně. Právě tam objevila talent dnes již zesnulé tenistky Jany Novotné, která v roce 1998 vyhrála Wimbledon.
2: No, Janu Novotnou dobře vzpomínám. Na Moravské Slávii jsme trénovali a byla šikovná.
1: Ludmilu Plechovou chuť ke sportu neopouští ani po 106. narozeninách. Každý rok se taky účastní olympiády, kterou zdejší domov pro seniory pořádá.
2: Já ještě mám nohy v pořádku, ruce, hlava mě taky myslí, tak nemám překážky, abych nemohla sportovat. I když jsem tak stará.
1: Na narozeninové oslavě pár dní zpátky gratulantům předváděla, že pořád zvládne udělat rozštěp. Kromě sportu má ráda taky kulturu, divadlo a knížky. Teď má rozečteného třeba Alexandra Dimase. Do altánku se Ludmila Plechová chodí opalovat, ale ráda si i zapálí.
2: Jo, kouřím, ale nemoc. Občas, že příležitost, tak si dáme, že?
1: S Ludmilou Plechovou jsme se rozloučili, květiny k narozeninám si šla dát do vázy. Tady v domově seniorů v Šanově je nejstarší obyvatelkou, říká zdejší vedoucí sociální pracovnice Jana Tesařová.
3: Nemá ani hůlku, má mírné omezení zraku už a sluchu samozřejmě, ale prostě jinak je ve výborném zdravotním stavu a hlavně v dobrém psychickém stavu. Já jsem si ji ptala, je to možná tak 2 roky zpátky, na nějaký recept na dlouhověkost. A usmála se na mě a řekla mi, neber se příliš vážně, holčičko. Prostě fakt ten úsměv, tak to má na tváři každý den.
1: Kromě Ludmily Plechové se tady v Šanově starají o 4 další klienty, kterým je přes 100 let. Česká správa sociálního zabezpečení eviduje, že v celém Česku žije skoro 1200 důchodců, kterým je 100 a více let. Z toho drtivou většinu tvoří ženy. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je 7:45, tady je Český rozhlas Brno, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Pokud jste dnes ještě nebyli venku, připravte se na to, že teploty se momentálně pohybují mezi 11 a 14 stupni Celsia. A ty denní nejvyšší zdaleka nedosáhnou takových hodnot jako včera. Převážně oblačno dnes, bude přechodně i polojasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu a bude večer slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedině a slunce, které vyšlo v 6 hodin 22 minut, zapadne v 19 hodin a 20 minut. Přejeme krásné ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 7 hodin a 51 minut, tady je Český rozhlas Brno. Nemají jasného vlastníka, který by se o ně postaral. Řeč je o minimálně desítkách mostů po celém Česku, ke kterým se nikdo nehlásí. Některé přitom překlenují významné dopravní tepny a jsou v havarijním stavu. Tyto případy by částečně mohla vyřešit připravovaná novela zákona, která by některé mosty převedla pod stát. Podrobnosti přinesla do studia redaktorka Aneška Hlávková. Aneško, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Víme, kolik mostů po republice nemá jasné vlastnictví?
1: To přesné číslo nikdo nezná, neexistuje totiž žádná centrální evidence mostů, natož těch bez jasného majitele. Třeba ředitelství silnic a dálnic přes svoje opravované úseky eviduje takových mostů nižší desítky. Mosty, ke kterým se nikdo nehlásí, ale často vedou i přes krajské nebo obecní silnice, přes řeky nebo potoky.
0: Jak je to možné, že se u tolika z nich nedá určit číslo?
1: Těch důvodů je víc. Některé mosty jsou desítky let staré a vznikaly třeba při takzvaných akcích Z za minulého režimu nebo při stavbě dálnic, aby přes ně mohly jezdit zemědělské stroje z polí, která dálnice přetla. To je zřejmě i případ několika takových mostů na dálnici D2. Opatovice na Brněnsku mají ve svém katastru 2. Obec se kvůli určení vlastnictví obrátila na okresní soud. Ten k tomu ale neviděl důvod, kvůli tomu, že nutné opravy nařídil ŘSD silniční správní úřad. Obec se tak odvolala ke krajskému soudu v Brně. Třeba most ve Stružné u Karlových Varů má ale už osud jasný, obec ho nechce a ŘSD ho kvůli stavbě dálnice zbourá.
0: Zmínili jsme, že s vlastnictvím by měl pomoci nový zákon. Co má změnit?
1: Mosty bez jasného majitele vedoucí přes dálnice a silnice prvních tříd by novela převedla pod stát. Spravovalo by je ŘSD tak, aby neohrožovali provoz. Jiných mostů se připravovaná novela ale netýká. Třeba správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, ale podle mluvčí problémy s mosty bez vlastníků skoro nemá. Řešili třeba opravu mostu, který částečně vedl přes soukromý pozemek. Po několika letech se s majitelem pozemku nakonec dohodli a most spravili. A zajímavý je i případ mostu v Lančotě přes řeku Moravu. Ten z poloviny patří Slovensku. Společně ale obě země plánují v příštím roce jeho opravu.
0: Co když se k mostu bez vlastníka někdo přihlásí? Může si ho vlastně přivlastnit?
1: Tak jednoduché to není. Řeší to třeba Měnín na Brněnsku, který by chtěl stoletý betonový most přes řeku Litavu dostat do vlastnictví obce a opravit ho. Jen tak si ho ale obec nárokovat nemůže. Jeho vlastnictví se totiž nepodařilo určit ani úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Radnice chce i dál hledat způsoby, jak ho do svého majetku získat.
0: O mostech bez jasného majitele v okolí Brna i jinde po republice a o tom, jak s tímto problémem pomůže nový zákon, jsme mluvili s redaktorkou Aneškou Hlávkovou. Aneško, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. Osvačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Krajský úřad povolil instalaci nového úsekového radaru u Pasohlávek na Brněnsku. Hasiči za prázdniny vyjížděli ke zhruba 16:30 požárům lesů nebo luk. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory. A dnes čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s ním David Hasman. Nové radary změří rychlost aut u Pasohlávek na Brněnsku. Povolil to krajský úřad Jihomoravského kraje. Měřený úsek začne před odbočkou k Aqualandu Moravia a skončí před nádrží Nové Mlýny. V místě je nejvyšší povolená rychlost 50 km v hodině. Radar zkontroluje vozidla v obou směrech.
5: Na silnici 1/52 půjde o druhé úsekové měření. První radar funguje od loňského července u křižovatky nedaleko Pohořelic, kde je nejvyšší povolená rychlost 70 km v hodině. Nové zařízení pracovníci umístí na stožáry veřejného osvětlení ve výšce 5 metrů nad zemí. Krajský úřad instalaci povolil na žádost ředitelství silnic a dálnic. Přesný termín jeho spuštění zatím není známý. Krištof Podaný, Český rozhlas.
3: Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 víc než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na Jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
6: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
3: Poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb. Koaličními hlasy sněmovna přehlasovala senát, který chtěl návrh upravit. Z EET například doporučil vypustit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kód nedává smysl. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Poslanec ODS Jan Skopeček to zpochybňuje.
7: Ono vedle samozřejmě důležitých technikálí a to, jakým způsobem ta EET bude vypadat, je to stále spor o to, jestli chcete velký stát, malý stát, jestli více důvěřujete podnikatelům nebo státu, jestli chcete žít v takovém tom orwellovském světě, kde všichni budeme kontrolováni.
3: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb teď posoudí prezident. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely jeho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok také byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Séně.
0: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vánt bude mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Donci D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Teď kolony v obou průzích od exitu 178 Rosice. Různě pomalu k D2 je to osobním autem asi na 40 minut. A na tahu 43 ze Svitav do Brna nově kyvadlový provoz mezi Krhovem a Černou Horou. Zdržení až čtvrt hodiny obou směrně. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině. S vámi je Český rozhlas Brno. Dnes je 10. září a svátek podle kalendáře slaví Irma, což je jméno, které dnes už mezi novorozenými děvčaty skoro neuslyšíte. Irem u nás není příliš, zhruba asi nějakých 1400, ale v každém případě bychom neradi na kteroukoliv z nich zapomněli. Takže milé Irmy na vlnách Českého rozhlasu Brno, buďte zdravé, šťastné a spokojené a posíláme vám želvu od Olympiku jako malý hudební dárek. Nechť potěší také všechny narozeninové oslavence, mezi které svého času patříval třeba první ombudsman Otakar Motejl. A slavit dnes bude také herec Colin Firth. Včera to byl Hugh Grant, dnes je to Colin Firth. Oba pánové se potkali třeba v deníku Bridget Jonesové. No a na vlnách Českého rozhlasu Brno, kromě Olympiku a želvy, uslyšíte za chvíli Xindla X s písničkou Na vodě a pak už se spojíme s brněnskými meteorology. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné čtvrteční ráno.
4: Český rozhlas.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Petr Winster. Petře, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Ještě než se podíváme na současnou situaci, můžeme prosím zrekapitulovat, kolik srážek zhruba v našem regionu spadlo za uplynulou noc a večer?
2: Tak napršelo všude, ne samozřejmě všude stejně, ty rozdíly byly veliké, dokonce i na malých místech, třeba i v Brně. Nejvíce to právě bylo v pruhu zhruba v okolí Brna a potom na sever, tady v Žabinách, dokonce napadlo téměř 31 mm, zatímco třeba v Tuřanech pouze 13, takže to je takový rozdíl už jenom v rámci Brna. Jinak je to od těch zhruba 10 právě do 30. Bylo to především díky tomu, že se opakovaly intenzivní srážky, zejména před půlnoci na jednom místě. Co se týče večerní bouřky, tak ta prošla právě přes Brněnsko a ve formě i supercely přechodně přešla až do Slovenska, pardon, do Polska a měla před sebou také docela silné nárazy, takže někde to způsobovalo problémy, popadaly větve a tak podobně.
1: Jaké počasí v tuto chvíli panuje v našem regionu?
2: Teď máme velkou oblačnost ve většině území kraje, nejméně a také modrou oblohu můžeme pozorovat při pohledu na sever, to znamená Blanenskou

0: promítat třeba i do pátku nebo do víkendu?
1: V pátek bude kromě toho, že tady budeme ve studeném vzduchu za tou včerejší studenou frontou, tak bude k tomu ještě přibývat déšť a velká oblačnost, takže ty teploty budou nejnižší pravděpodobně zítra, maximálně mezi 14 a 17 stupni, s tím, že stačí jenom krátká chyba nebo změna v načasování té oblačnosti a bude se to měnit o pár stupňů nahoru nebo dolů. V noci už bude totiž přibývat od jihu oblačnost a k ránu očekáváme déšť. Ten bude četnější nebo trvalejší na jihovýchodě kraje, zatímco zejména v té západní části se bude rychleji rozpadat v průběhu dopoledních hodin. Odpoledne už potom ty srážky v podstatě nebudou, budou se rozpadat úplně, ale ta oblačnost se ještě stále bude vyskytovat a protrhávat až v průběhu odpoledne. Právě proto ty teploty nestihnou vystoupit tak vysoko, takže čekáme mezi 14 a 17 stupni.
0: Mockrát díky. Petře, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 10. září.
1: Nejvyšší hodnoty tady máme hodně staré, z roku 1928 v Brně Pisárkách naměřili 32 stupně a 3 desetiny, potom 32 stupně rovných ve Štítarech anebo v Tišnově, a to byl buď to rok 1932 nebo 28. Zatímco nejnižší hodnoty Lhota Rapotin na Blanensku minus 0,6, to byl rekord z roku 2004.
0: Mockrát díky, to byl meteorolog Petr Minster. Petře, krásné dny přejeme, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Děkujeme.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Pozor, Znojmo, v pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojemském Vinobraní, ahoj, váš regionální stopař Vojta Halaš.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Za měsíc touto dobou začne v Česku sčítání hlasů ve volbách do obecních zastupitelstev. Některá města a obce ale ještě před volbami změnili počty lidí, kteří se nakonec do zastupitelstva dostanou.

0: jsou. Na jihu Moravě je to třeba případ Boskovic a Mikulova, kde politických křesel ubyde. Víc už nám teď řekne reportérka Alena Hesová, která je se mnou ve studiu. Hezké ráno, vítej Aleno.
1: Dobré ráno.
0: Proč se některá města rozhodla zastupitelstva zeštíhlit?
1: Mezi ty hlavní důvody patří úspory a taky to, že rozhodování by podle názoru politiku mohlo být efektivnější, říká mluvčí boskovické radnice Martina Žižková.
2: Argumenty pro snížení počtu zastupitelů zahrnovaly zejména srovnání s obdobně velkými městy, finanční úsporu, vyšší operativnost rozhodování a nižší počet kandidátů potřebných pro sestavení volebních listin.
1: Ze říjnových voleb v Boskovicích tak vzejde 23 zastupitelů, momentálně jich město má 27. V Mikulově si v říjnu rozdělí kandidáti celkem 21 mandátů místo současných 25. Ostatní okresní města nebo obce s rozšířenou působností zachovají stávající počet politiků. Když opomeneme krajské Brno, tak nejpočetnější zastupitelstvo s 31 členy mají v Hodoníně, kde je zhruba 23,5 tisíce lidí a ve Znojmě s více než 34 tisíci obyvateli. Naopak nejméně křesel obsazují v Blansku, a to 25.
0: A pokud jde o nějaké menší obce, i tam bude v následujícím volebním období méně zastupitelů.
1: Ano, méně jich vyberou voliči třeba v Hlině na Ivančicku, místo 9 jen 7. Ke stejnému snížení přistoupili taky v Divákách na Hustopečsku nebo v Nemoticích na Bučovicku. Z 11 členů na 9 klesne počet mandátů v Popicích na Hustopečsku a v Křižanovicích na Bučovicku. Místo 15 bude nově 11 zastupitelů v Šaraticích na Slavkovsku. Ale někde se naopak zastupitelstvo rozroste. Je to případ Zbíšova na Slavkovsku, jak potvrzuje dosluhující nezávislý starosta Jaroslav Žalkovský.
3: Máme jenom jednu kandidátku. Ty organizace si tam dávají svoje zástupce, aby vlastně zastupovali nejenom organizace, ale i ulice, v kterých bydlí a podobně. U nás je to tak, že občani si chtějí obec spravovat sami. A to je to nejdůležitější.
1: Počet zastupitelů se odvíjí od velikosti obce. Ty s počtem obyvatel do 500 musí mít alespoň 5 zastupitelů a maximálně 15. Ve městech z 10 až 50 tisíci obyvateli se počet zastupitelů pohybuje od 15 do 35. Pokud jde o odměny zastupitelů, tak záleží na tom, jak velká obec nebo město jsou. A rozhoduje o ní zastupitelstvo, které je omezené nějakou maximální možnou částkou určenou zákonem. Tak třeba řadový zastupitel v Boskovicích bere necelé 3000 korun měsíčně, v Mikulově zhruba 2700 korun, no a v Popicích je to cirka 1600.
0: Reportérka Alena Hesová pro nás zmapovala, kde budou voliči v nadcházejících komunálních volbách volit víc zastupitelů než před 4 lety. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
1: Bývalou slévárnu Hojniš v brněnské Líšni začnou dělníci bourat začátkem listopadu. Včera se konala poslední prohlídka areálu pro veřejnost, kterou uspořádal nový majitel, developerská společnost CTP a Muzeum města Brna. Slévárna má rozlohu zhruba 80 000 metrů čtverečních. Po demolici, která by měla být dokončena do června příštího roku, by na místě měla vzniknout výrobní dvoupodlažní hala. Čtenáři se po 2 letech vrátí do výrazně pozměněné velkomeziříčské knihovny. Po dobu rekonstrukce dočasně sídlila na náhradní adrese. Dnes od 16:30 se pro veřejnost znovu otevře na Poštovní ulici. Po přestavbě za 90 milionů korun má sloužit nejenom jako knihovna, má i divadelní scénu, multifunkční sál a otevře se do zahrady. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Přesnou statistiku ale policie nevede. Jeden z posledních případů řešila v srpnu v Ústí nad Labem, kde opilý řidič udeřil policistu. Podle dopravního psychologa Matouše Šuchy bývá spouštěčem agrese kromě alkoholu a drog taky frustrace. Na zámku Lisice dnes otevřou výstavu Moravská stopa v portrétní miniatuře. Výstava se věnuje příběhům malířů, jejich děl a šlechticů 18. a 19. století na moravských hradech a zámcích. Návštěvníci si až do května příštího roku můžou prohlédnout zvětšené miniaturní portréty i originály. Nejmenší z nich měří několik centimetrů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vát bude mírný, severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Don't see D1 se zdržíte před Brnem ve směru z Prahy. Do kolony se teď v obou průzích dojíždí za Domašovem. Kolem kilometru 174 osobním autem je to do omezení u D2 až na 3/4 hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, známý signál ohlásil další kolo naší hry o temné letopisy moravské, o knížku, kterou rozdáváme u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. Pravidlo je jednoduché, po zaznění signálu stačí, když se co nejrychleji dovoláte na známou linku 726465200 sem k nám do studia. No a tím dnes nejrychleji volajícím byl posluchač Roman. Romane, vítejte, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Děkujeme. Gratuluju vám k dnešní výhře, Romane. Temné letopisy moravské jsou vaše. Znáte tady tenhle pořad?
1: No samozřejmě, poslouchám ho každý den.
0: Tak teď
1: vždycky při vysílání takhle.
0: Teď budete mít příležitost si o všech případech také přečíst v knižní podobě. A protože jsou to 102. narozeniny Českého rozhlasu Brno, tak vždycky se s oblibou posluchačů ještě ptáme na něco, co souvisí s tou 102. Takže čistě hypoteticky, jak by vypadal váš ideální čtvrtek ve 102 letech? Třeba dneska byste se probudil, měl byste 102 let a mohl byste si naprosto beze všech okolků zvolit, co dnes budete dělat. Co byste dělal nejradši, Romane?
1: No, samozřejmě ráno poslouchal rádio Český rozhlas Brno, no a potom zahrada, stromečky, taková práce.
0: To je vaše hobby, to vás baví.
1: Ano.
0: Skvělé. Moc krát děkujeme za odpověď i za zavolání do dnešní soutěže. Knížku pošleme i s věnováním a přejeme vám krásný den, Romane. Mějte se moc hezky, děkujeme. Naslyšenou.
1: Děkuji napodobně všem posluchačům i vám do rádia.
0: Děkujeme. 8:38, tady je Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 41 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy mezi 12 a 15 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje převážně oblačno, přechodně i polojasno, večer přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu a bude večer slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio je na jedničce, a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 22 minut, zapadne v 19 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 46 minut. Nejdříve vězení, pak útočiště pro utočence a za druhé světové války internační tábor. Muzeum ve Svatobořicích na Kyjovsku připomíná temnou historii tohoto místa spojenou s osudy tisíců lidí. S mikrofonem se tam vydal Zdeněk Truhlář.
1: Vítám vás v našem muzeu Lágr Svatobořice, které se týká období druhé světové války, a vejdeme do muzea přes vagón, což vymysleli architekti, aby dokázali tu autenticitu té situace, která v tehdejší době byla a jak se ty vězně vozili.
2: Vagónem procházíme společně s průvodkyní Věrou Pešlovou a dostáváme se do další místnosti.
1: Ano, kde pouštíme film návštěvníkům a já jim nebo i kolegyně ve zkratce řekneme historii celého tábora. On prostě tady začal vznikat už před první světovou válkou. Začaly nepokoje v Srbsku a Černé Hoře a zdejší obyvatelstvo s tamním soucítilo, to se nelíbilo rakousko-uherské monarchii, takže rozhodla, že tím vzpupným Moravákům postaví vězení, kde jich trošičku bude za to trestat.
2: Jak byl vlastně celý tábor velký?
1: To už by dnes ani nikdo nevěřil, že to byl celý jeden areál. Vlastně na 6 hektarech vyrostly nejdříve domy na Cílnicí, následovala výstavba dřevěných baráků tady pod Cílnicí a vlastně to, čeho se ta monarchie obávala, tak se stalo skutkem, protože, jak víme, vypukla první světová válka. Takže obyvatelstvo prchalo do vnitrozemí té monarchie. Pod záštitou toho Červeného kříže tady byli ti běženci ubytováni.
2: Kolik lidí tady v té době bylo zde umístěno?
1: Bylo jich tady na 7 000. Oni nebyli vězněni, takže mohli se pohybovat prostě po okolí.
2: Potom přišla druhá světová válka, na kterou odkazuje další z místností. Co se tehdy dělo tady?
1: Ten internační tábor tady vznikl na základě události toho atentátu na Heydricha, kdy vlastně gestapo zavedlo takzvanou akci E, neboli Aktion Emigranten, kdy kdo zde v republice nebo v tom protektorátu měl někoho v zahraničí, tak ta rodina byla nejdříve uvězněna do okresní věznice a v té době právě se připravoval tady ten areál pro vznik toho internačního tábora.
2: Kdy tedy skončila ta pohnutá historie tohoto místa a vlastně tábora?
1: Na začátku 50. roků tábor rozpustili a na začátku těch 50. roků sem přivezli stroje a začala tu průmyslová výroba plátna.
2: Dnes je tady tedy muzeum, které celou historii tohoto místa připomíná. Kdy se datuje jeho vznik?
1: V 2014 odkoupil část areálu jistý inženýr Josef Kouřil a obec a jistý doktor, badatel, publicista a spisovatel Jan Kux se opravdu dohodli. Milý inženýr Kouřil věnoval tady tuto budovu a byla zahájena rekonstrukce budovy, takže 7. října 2017 jsme zahájili činnost a k muzeu náleží ještě památník ve venkovní části, spočívající z 33 postav, dalo by se říct, reálného vzrůstu, vyjadřují neustálý příchod a odchod vězňů, kterých tady to prošlo 2720 oficiálně, na to jsou doklady opravdu, a možná až 3500, co teda ještě není prozkoumáno.
0: Doplňuje průvodkyně Věra Pešlová. Během podzimní od září do listopadu můžete muzeum internačního tábora ve Svatobořicích navštívit o víkendech mezi 14. a 16. hodinou.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 53 minut. Dobré ráno, s datem 10. září se pomaličku chýlí ke svému konci a ve studiu se mnou už srdcovkář, srdcař a postava nabitá energií, skvělou náladou a humorem, tak jako každé ráno. Zdeňku, vítej.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. A musím ti říci, že včera já jsem večer měl představení, tak mám úžasný zážitek, protože já jsem se zmínil o tom pískátku na ty klíče.
0: Jo, ano,
1: si vzpomínáš. A včera mi jedna posluchačka milá napsala, kde se to dá sehnat. Aha. A tak jsem to vyprávěl u nás v rekvizitárně a kolegové říkají, počkej, to se fakt dá sehnat, ti pamětníci.
0: To pro mě byla taky novinka, no.
1: Říká, hele, tak dej mi tu adresu, já si to objednám. Tak jsem říkal, hoši, ne, nic neobjednávejte, objednám jich několik kousků, několik dost, protože to je takový dobrý zlombázek, jak se u nás dává. Víš, jako, že to je, jako je premiéra, ano, tak jako tvůj zlombáz, no a dáš mu nějakou pozornost.
0: Tomu se říká zlombázek.
1: Zlombázek.
0: To je milé.
1: No, takže to je taková pozornost, víš, takže, a jak jsem se díval, není to vůbec drahý, teda jako v pohodě. No, takže to jsem byl nadšený, jak posluchači nám pomáhají. No a teďkom ještě další průšvih.
0: To
1: nemůžu říct do éteru, protože to by museli jmenovat značku a tak dále. No v podstatě jen řeknu, nejde nám televize.
0: Aha.
1: Nejde nám televize, někam zmizel internet, někam zmizela Wi-Fi a prostě náš správce sítě, technik přišel, ale odešel, že prej to pojede, no a ono to nejede, no tak teď se nemůžeme nikde dovolat, no tak Jirenka je nešťastná, protože to vyžádu večer do divadla, ona má ty svoje seriály.
0: Teď se nechytá, budou ozývat i ajťáci.
1: Ano, protože může chytit pouze jenom ČT, jo, takže je to smutný, ale jsem říkal, vydrž Jirenko, na v sobotu odletá na dovolenou, říkám, vydrž a já to, až ty budeš pryč, tak ten týden to nějak vyřeším, no. Protože to víš, moje žena je vyučená v Tesla, ona prodávala televizory.
0: A jo, vlastně,
1: ona
0: to je pravda.
1: Ona má kamarádi opravá se televizorů. Ale těmi 75 a dneska už lampa PCL85, která byla prostě úzkoprofilová, to byla lampa, když ti obraz utíkal takhle dozadu, jo, tak to byla lampa velmi úzkoprofilová, ta se těžko scháněla. No tak to už i dneska, že jo, dnes je to všechno digitální a já nevím, samé ty tišťáky a podobně, takže tak. Takže, Pavlíku, venku je hezky, zítra bude pátek, ušijeme kabátek, já přijdu a budu se na tebe těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera Karla Plíhala. Báseň se jmenuje Pohádka. Na veřejné skládce žil byl starý vládce. Dloubal tupým mečem, do konzervy s lečem. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy? A co vy?
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Brně má vzniknout nové obří akvárium. Řidiče na tahu číslo 43 u Lisic pomalí semafory. Dálniční známky nejspíš už od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Ve druhém čtení to projednají poslanci. A dnes čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na brněnském výstavišti by mělo vzniknout jedno z největších akvárií v Evropě. Město a investorská společnost včera uzavřeli dohodu, která má projekt umožnit. V akváriu by mělo žít přes 400 tisíc živočichů. Součástí bude také 55 metrů dlouhý podvodní tunel a obří akvarijní stěna o rozměrech 18x6,5 metru. Celkové náklady na projekt investor odhaduje na zhruba 700 milionů korun. Jak bude projekt pokračovat, vysvětluje ředitel společnosti JVS Holding Group William Juriš.
4: Věříme, že na přelomu roku budeme blízko podání stavebnímu povolení a věřím, že díky veškeré podpoře a dobré připravenosti, že stavební povolení se nám nějak neprotáhne a budeme moct příští rok začít stavět a do konce roku 2028 otevřít.
2: Semafory zpomalí řidiče na silnici číslo 43 u odbočky na Lisice. Ředitelství silnic a dálnic tam od konce srpna opravuje most přes Lisický potok. Ode dneška do úterý je provoz vedený kyvadlově. Od příští středy do půlky prosince auta pojedou kolem hlavní trasy po provizorní silnici, kterou teď dělníci staví. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Poslance dnes čeká druhé čtení novely zákona, která s tím počítá. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Předseda SPD Tomio Okamura už dříve řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
5: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
2: Opozice považuje návrh za populistický. V galerii Patrov u Uherskohradišťské nemocnici dnes zahájí novou výstavu Být na blízku. Ta prostřednictvím fotografií představuje práci nemocničních kaplanů, kteří jsou pacientům na blízku ve chvílích, kdy prožívají nemoc, nejistotu nebo strach. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
6: Nemocniční kaplan přichází za pacienty v nejrůznějších situacích. Někdy si chtějí jen povídat, jindy potřebují sdílet své obavy anebo hledají oporu v těžké chvíli. Kaplan může být na blízku také jejich blízkým anebo zdravotníkům. Výstava má ukázat, jak je ve zdravotnictví důležitá duchovní a lidská blízkost.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 z Vyškova na Brno se u exitu 210 Holubice brzdí do zastavení. Kolona se sune zatím 10 až 15 minut před Rohlenku. Tam na 208. kilometru nabourala dvě auta v levém pruhu. Tolik doprava, šťastné cesty.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pokorně však neservilně přeju k svátku každé Irmě. Kdo chce, tak pro radost přidá malou pozornost. Nestavte se na odpor, posloužím vám, co by vzor. Snad vám můj tip přijde vhod, věnuj dar plný not. Z pásku nebo gramodesky hrát vám budu nejen česky. Užijte si klasiku v našem rodném jazyku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je čtvrtek, 10. září roku 2026. V Brně nám popršelo, ale dneska už se zase klube trošku sluníčko, máme trošku chladněji, údajně to dneska tak musíme vydržet, ale potom možná ke konci týdne se nám oteplí trošku. Já jsem šel včera po představení domů, jemminko, teto nám pršelo, no, bylo něco kolem 10:15, byl jsem jenom v tričenku, taková koupel, přírodní koupel, že jo, v tričku a bermudách, není zas až tak k zahození. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak tam vidím jméno, které září, a to je Irma. Takže všem ženám, dívkám, dámám, paním, které jsou nositelky tohoto křestního jména, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den. 10. září oslaví moje sestra s manželem 50 let společného života. Zahrajte jim prosím písničku Děkuji ti od Lucie Bílé. Za celou svou rodinu jim hodně zdraví a ještě mnoho let spolu přeje Jája. Děkuji moc. Milá Jájo, tak to víte, že zahrají rád a taky se řadím do zástupu gratulantů a vinšuji vaší sestře a s manželem tomu 50-letému výročí ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrala jste si písničku pro ně, takže už je tady Lucie Bílá a děkuji ti.

0: bojuči.
1: Tak to byla Lucie Bílá, děkuji ti, doufám, že písnička potěšila paní Jáju, která to posílá své sestře a jejímu manželovi k 50. výročí svatby, ale že potěšila i vás ostatní. Právě dnes se v Brně před více než 100 lety konaly závody siláckého spolku Hellas a zazářil na nich silák Gustav Frištenský. To byl chlap, kterému byste klidně podali sklenici okurek, která nejde otevřít. Protože tohle možná všichni znáte.

0: Františkem Kocourkem, který měl obrovskou sílu v ruce, jak se říká v té tlapě. To bylo něco, to byl stisk jako, no, jako z tohohle, ze svěráku. A ten jako vždycky říkal, hele, když otvíráš třeba láhev, tak nesmíš na ní tlačit, protože tou silou to víčko přitlačíš k tomu hrdlu, no a pak s tím neotočíš. A to se týká i zavařenin, i okurek. Jakmile zmáčknete to víčko, tak s tím neotočíte. Musíte ho stisknout opatrně, samozřejmě, aby se vám ruce neprotáčelo, abyste ho tedy jo, otevřeli, ale ne to dělat se sakramentsky silou. A já mám ještě jeden fígl. Vezmu příborový nůž, který je trošku silnější než normální, a teď jako jedu kolem pod tím víčkem, kolem toho víčka, a hledám fuk, malý fuk mezi víčkem a hrdlem té sklenice. A tak jedu, jedu, jedu, a teď je tam malinkaté místečko, vrazím tam ten nůž, obrátím s ním, zašmrdlám s ním, no a tam vnikne vzduch, udělá to lup, no a krásně to otevřu. Je pravda ta, že ty takové ty fígle, jakože musíte na to poklepat a praštit do toho ze spod a já nevím co, tohle to mi nikdy nefungovalo. No a nakonec, co se s tím budeme montovat, moji milí? Stačí zajít do domácích potřeb a tam ty otvíráky už i na sklenice, tedy zavařeniny, okurky, to už tam vedou. Takže si koupíte otvírák, no a šup, bum, čamrda, je to hotový, tož tak. A už vám pouštím koho, Dalibora Jandu, Hurikán.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to byl Kůň bílý v podání Marie Rotrové a já už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Rád bych nechal zahrát písničku Písek od Nezmarů pro moji milovanou ženu Markétu Jelínkovou, kterou strašně miluju a taky proto, jak se skvěle stará o našeho autistického syna. Dále bych tuto písničku poslal všem, kteří mají podobný problém a taky vám všem do studia, protože jste skvělé rádio od rána do večera. Děkuji a přeji pěkný den, Roman Jelínek. Milí Romane, to víte, že rád splním vaše přání. Já vám moc krát děkuji, vyřídím to všem svým kolegům, že jste náš velký obdivovatel a příznivec. Vybral jste si písničku, takže doufám, že vás potěší i vaši paní Markétu Jelínkovou, Nezmaří a jejich Písek.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byla Celine Dion, krásná romantická písnička a já už mám pro vás dnešní čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že dnešní čtvrteční je pro tento týden poslední indicie. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera O třech jednáních, Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: když je potřeba, tak od nás vítr věje. Odkud to je, na které místo vás celý týden vedeme? Opakuji čtvrteční indicii: když je potřeba, tak od nás vítr věje. Odkud to je? Na které místo vás celý týden vedeme? Tak to byla čtvrteční indicie, jak jsem říkal, poslední pro tento týden do celotýdenní hádanky, protože zítra už budeme celotýdenní hádanku odtajňovat, jelikož srdcovky v sobotu vyráží na cesty. Jedeme do Uherského Hradiště. Všechny vás srdečně zvu. Doufám, že se tam uvidíme. Už vám pouštím Karla Gotta.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Lásko má já stůňu, krásná písnička z muzikálu Noc na Karlštejně. Pořád ještě hrajeme, každé léto ho hrajeme na Biskupském dvoře, tak tomu bylo i letos. A já už tady mám, no za 4 minuty, 9:45, já tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Moc vás prosím, zahrajte písničku Slunce od skupiny Olympic pro moji věrnou kamarádku Evu Holáskovou z Lužičky. Vrátila se teď po hospitalizaci domů, tak ať je zase brzy fit a můžeme chodit na vycházky. Moc děkuji, posluchačka Drahuše. Milá paní Drahuše, rád splním vaše přáníčko, udělala jste mi radost, protože jste písničku taky vybrala, což kvituji s obrovskou něhou a pokorou, takže pro paní Evu Holáskovou z Lužičky už písnička od Olympiku Slunce.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 10. září pomaly lilinku končí. Ale než se rozloučíme, tak jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji taky čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že ta čtvrteční dnešní je pro tento týden poslední, protože už zítra v pátek budeme celotýdenní hádanku otajňovat, jelikož sobotu vyrážíme srdcovky na cesty do Uherského Hradiště. Takže čtvrteční indicie zní takto. Když je potřeba, tak od nás vítr věje. Odkud to je, na které místo vás celý týden vedeme, teď si myslím, že po této indicie už je vám určitě všem jasno. No a ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, moji milí. Ale samozřejmě to mě musíte dát vědět, protože věštit z koule ještě neumím. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, tak mě svoje přáníčko můžete namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a k tomu konkrétní písničku, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, zprodukovat a zařadit do toho denního scénáře. Tak to je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9. hodině se budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Kvůli úsporám bude v zastupitelstvech Boskovic nebo Mikulova od října méně politiků. Inflace v Česku zrychlila. Brněnský literární festival propojí dospívající publikum s tvůrci a nakladateli současných knih. A dnes čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Za měsíc budou lidé v Česku volit nová složení obecních zastupitelstev. Některá budou mít v následujícím volebním období míň členů. Na Jižní Moravě je to třeba případ Mikulova, kde sníží počet zastupitelů z 25 na 21. V Boskovicích ze 27 na 23. Jaké důvody k tomu vedení boskovické radnice mělo, popisuje mluvčí Martina Žižková.
3: Argumenty pro snížení počtu zastupitelů zahrnovaly zejména srovnání s obdobně velkými městy, finanční úsporu, vyšší operativnost rozhodování a nižší počet kandidátů potřebných pro sestavení volebních listin.
1: Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíce oproti loňsku zdražily hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
4: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
1: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
5: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
1: Brněnská knihovna Jiřího Mahena dnes pořádá literární festival pro mládež Life. Akce propojí mladé čtenáře přímo se spisovateli takzvané Young Adult literatury. Program má přitáhnout pozornost dospívajících k současné literatuře, doplňuje zástupce vedoucího knihovny pro děti a mládež Matyáš Čechovský.
6: Bude to setkání s autory a s nakladateli, ilustrátory prostřednictvím autorských besed. Máme pozvaných 5 lektorů a setkání s nimi bude probíhat buď prostřednictvím přednášky s diskuzí, anebo workshopem s diskuzí.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Donci D1 před Brnem směrem z Prahy se teď do kolony dojíždí za sjezdem na Rosice kolem stého 80. kilometru. A na D1 ve směru z Brna na Vyškov před Rohlenkou na kilometru 208 už je dopravní nehoda dořešená. V místě už jen hustý provoz kolem exitu 210 Holubice. Tolik.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 10. září. Babí léto má podle odborníků a dávných tradic různé fáze. Na mariánské léto, to už je známé, navazuje další část pozdního léta, které se říká ludmilsko-matoušské pozdní léto. Datuje se právě od dnů na konci první zářijové dekády až po dny v polovině poslední zářijové dekády a charakteristické by mělo být velmi nápadnými teplotními výkyvy v dlouhodobě dlouhodobém průměru teplot. Tak věřím, že zase tak divoké to nebude. Ráda připomenu, že dnes si připomínáme i svatého Mikuláše z Tolentina, patrona chudých, námořníků, zvířat, Bavorska a Itálie, prosím pěkně, tak věřím, že každopádně poslech následujících 2 hodin bude užitečný, bude příjemný a bude vás bavit. To je i přání Jarky Vykoupilové, která vás zdraví od mikrofonu. Za okamžik určitě neopomineme recept, bude tady také pozvánka a věřím, že i spousta písniček, které nestárnou, vás potěší a přidá tu správnou energii, kterou do dnešního dopoledne potřebujete. Tak kéž je vám s námi hezky.

0: Kde pak nekončíme? Iveta Bartošová zpívala sice svůj píseň PS, ale dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno právě začalo. Máme 12 minut po 10. Co takhle dát si recept na vydatné jídlo do chladnější části roku? Navíc v podání zkušeného brněnského šéfkuchaře. Tady je a je jasné, že kdo má rád bůček, bude potěšen.
1: Dobrý den, milí posluchači. Já se jmenuji Petr Svoreň, jsem šéfkuchař hotelu Pasáž. A dneska vás naučím, jak se připravuje konfitovaný bůček s kyselým zelím, zahuštěným bramborem a vařené nebo pečené brambory. Na 4 porce budete potřebovat 800 gramů vepřového bůčku, půl kila kyselého zelí, kmín, sůl, pepř, cukr, dle chuti, kilo brambor, my používáme malé grenajle, vepřové sádlo na konfitování, kilo, cibuli a uzený špek. Tak, začneme prvně s bůčkem. Bůček samozřejmě si očistíme, my necháváme i kůži, nasolíte, napepříte, přidáte kmín, necháte chvíli odležet a poté si připravíte sádlo, které si rozpustíte v hrnci. Opatrně přelejete do pekáčku, v kterém budete péct bůček nebo konfitovat bůček, ale tak, aby sádlo, abyste měli ještě možnost manipulovat s pekáčkem, abyste se neopařili, protože sádlo bude opravdu teplé. Do tohoto rozehřátého sádla vložíte nasolený a nakořeněný bůček tak, aby byl celý zalitý. Přikryjete alobalem a vložíte do trouby. A při teplotě cca 90 stupňů konfitujete hodinu až dvě. Je to takové pomalé vaření v sádle. Záleží samozřejmě na kusu masa. A po 2 hodinách, připomínám, opatrně vyndáte pekáč z trouby, protože sádlo je vážně teplé. A zkusíte maso, mělo by být krásně měkké a šťavnaté. Tímhletím jsme jakoby ukonfitovali to maso. A teď, kdysi babičky používaly toto sádlo jako konzervant, protože sádlo, když vychladne, tak se uzavře a bez přístupu vzduchu nám vlastně maso vydrží hodně dlouho, takže v ledničce, ve špajsce, na balkónu a všude to můžete uchovávat pořád dál. Maso máme hotové, vyndáte si, opatrně okapete, naporcujete na porce, jaké chcete a můžeme se vrhnout na zelí. Kyselé zelí překrájíme na menší kousky, po případě propláchneme, záleží podle toho, jak je kyselé, jak nám to vyhovuje. Propláchneme a necháme vykapat, nebo aspoň částečně. Vodu ze zelí si schováme bokem, pokud bychom chtěli potom dokyselit ještě zelí. Orestujeme si špek uzený, nakrájený na kostičky, na špeku vyrestujeme cibuli, přidáme zelí, překrájené a propláchnuté a zarestujeme. Do takhle připraveného zelí necháme ho chviličku bublat ve vlastní šťávě a potom do něho nastrouháme brambory. Brambory syrové, najemno nastrouhané, na tohleto množství 2 brambory, které nastrouháme, ono nám to zelí příjemně zahustí a pak už jenom dodusíme do potřebné konzistence a dochutíme klasicky cukrem, solí, pepřem. A brambory, doporučuji malou změnu, dát vařit brambory do vařící vody, aby se nám všechno nevyvařilo a ty brambory vlastně si zachovaly veškerou chuť, takže brambory dáte vařit už do vařící vody a uvaříte do měka, scedíte a můžete podávat tuhle tu dobrotu. Tak doufám, že vám to bude chutnat a dobrou chuť.
0: Tak věřím, že bude. Je to takové to jídlo vydatné a výživné, i zahřívací, tak až přijdou třeba chladnější dny, nebo budete připravovat nějaké jídlo pro vaše blízké, pro rodinné setkání, oslavu. Je tohle, myslím, takový ideální postup. My se za okamžik vydáme

0: Páteční chovatelskou poradnu 11. září po 11. hodině věnujeme mořským akváriím. Prezident Unie akvaristů Petr Dvořák poradí, jak mořské akvárium založit, co vše je třeba znát a na co si dát pozor. Řeč bude i o sladkovodních akváriích a jako vždy budete moci volat přímo do vysílání své dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených

0: zámku si můžete poslechnout na stránce zámeckeléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Mikulov se chystá na 3 dny zaplnit vínem, hudbou a tisíci návštěvníků. Pálské vinobraní se o tomto víkendu uskuteční už po 79. a na přípravy se vyjel podívat i náš regionální stopař Vojtěch Halaš. A já jsem moc zvědavá, jak to na místě vypadá. Vojto, jsou připravené pro letošní ročník nějaké novinky? Vítej.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Láska nám všechno odpustí, ale posluchači by určitě neodpustili, kdybych nezmínil nějaké novinky. Já teda zdravím dneska od Kašny na Mikulovském náměstí, kde už je nachystané pódium pro účinkující s výhledem na zámek i na svatý kopeček. Novinkou letošního ročníku je mobilní aplikace, která má návštěvníkům usnadnit orientaci. V aplikaci najdou kompletní program, mapu vinobraní i praktické informace. A hlavně každý si může vybrat koncert nebo jiné vystoupení a nastavit si upozornění. Ale pokud dáváte přednost papíru, ani ten úplně nezmizí. Program bude k dispozici na pokladnách i v turistickém informačním centru v Mikulově. Už od zítra si na své přijdou děti, milovníci folkloru, historie i tradičních řemesel. V zámeckém areálu se objeví kejklíři, truvéři, mušketýři nebo historická vojenská družina. V řemeslné uličce zase návštěvníci uvidí práci hrnčíře, dráteníka, kováře nebo košíkáře. Z těch velkých jmen můžu prozradit, že v amfiteátru vystoupí Helena Vondráčková, Ben Kristoval, Jana Kirchner nebo třeba Manky Business. Z folklorního pohledu zase zmíním cymbálovou muziku Slovácko s ženským sborem Mateňšky nebo Kandráčovce. No a samozřejmě víno. V uzavřených zónách bude více než 40 vinařství a chutnávat se bude také ve vinných sklepech a vinotékách. Největší přehlídka pak čeká návštěvníky ve velkém zámeckém sále Mikulovského zámku.
1: Máš nějaký dopravní tip pro ty, kteří se na vinobraní chystají?
2: Ano, i to jsem si studoval. Pokud přijedete autem, pozor na jednu změnu. Letos nebude možné parkovat podélně u silnice u amfiteátru. Nově je ale možné využít parkoviště v areálu G1 v Gagarinově ulici, jen kousek od amfiteátru i náměstí. Centrální parkoviště najdete na Jiráskově ulici, kde zaplatíte 50 korun za celý den. No a jestli necháte auto doma, můžete dojet samozřejmě vlakem nebo autobusem. Po příjezdu na nádraží pak využijete bezplatnou kyvadlovou dopravu, která bude jezdit po celý víkend napříč Mikulovem.
1: Výborně, tak já myslím, že přejeme hlavně, ať se vydaří počasí a ať si návštěvníci opět odnesou spoustu kulturních i degustačních zážitků. Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který se dnes poprvé přihlásil z příprav na Pálovské vinobraní a určitě v tom bude nadále pokračovat. Takže Vojto, užij si ten čas v krásném městě, které má v názvu Lásku, jak já říkám, Mikulove. A měj se moc fajn, naslyšenou, díky.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Kdo by neměl rád guláš? Maďarský, zvěřinový, houbový, bramborový, segedinský, burštguláš, vídeňský, no že jich je. Na soutěž přípravy této dobroty vás budeme zvát právě teď. Ostopovický Guláš Fest 2026 nabídne den plný vůní a soutěžního vaření. Milovníci poctivého guláše si mohou tedy do kalendáře zapsat už tuto sobotu 12. září, kdy se v Ostopovicích u Brna uskuteční už třetí ročník Ostopovického Guláš Festu. No a na soutěž amatérských kuchařů, veřejnou degustaci, hudební doprovod a příjemné posezení v areálu místní tělovýchovné jednoty Sokol nás teď za pořadatele pozve paní Jana Trčková, členka kulturní komise v obci. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám přeji i všem posluchačům.
0: Tak jaký zájem byl mezi soutěžními týmy o účast na vaší akci s podtitulem O stopu více chuti?
1: No, myslím, že mohu konstatovat, že zájem o naše ostupovické gulášování z rad soutěžních týmů opět byl, proto se také vlastně letos koná již třetí ročník a kdyby nebyly týmy, nebylo by ostupovické gulášování. Tato akce u nás v obci je velmi oblíbená, také proto, že vlastně jejím účelem není jen uvaření co nejlepšího guláše, ale také společná zábava, setkávání, utužení vztahů, hlavně ostopovických občanů. Jak už jste říkala, akce se koná v areálu místní Sokolovny a každoročně přijde spousta lidí. V průběhu odpoledne všichni ochutnávají, debatují, hodnotí, baví se, hraje country kapela. Zkrátka je pohoda a skvělá nálada. Mhm. Letos tedy máme 7 soutěžních týmů, přičemž v každém týmu je minimálně jeden ostopovický občan, i když toto není podmínkou soutěžení.
0: Mm-hmm. Často mají přihlášená družstvo originální názvy, úbory, ingredience. Bude to taky letos?
1: Ano, určitě bude a moc se na to těším. Přijdou například gulášové lady nebo marťani, loupežníci, mm-hmm, kantorky v kotli, navštíví nás také, navštíví nás také tým Papa Grande, House Vincent nebo tým Ping Pong. Mm-hmm. A z některých názvů vlastně těch týmů můžeme také usuzovat, jaký budou vařit guláš. Já mám zprávy, že bude například řáholecký hovězí guláš s pravými hřiby. Mm. Nebo královské srnčí s hovězím šarmem, nebo i guláš španělský. A vlastně tomu určitě bude odpovídat také volba ingrediencí, volba úboru nebo výzdoba stánku. Fantazii se vlastně meze nekladou a naši soutěžící určitě budou tak jako v minulých letech velmi vynalézaví i proto, že vlastně na našem gulášování se hodnotí nejen guláš, ale i stánek, celý tým, jeho originalita, nápaditost a vlastně jejich vystupování. Však se přijďte podívat.
0: Krása, no a kdo tedy hodnotí a oceňuje kvalitu soutěžního jídla, jak jste říkala, i samotný výzor toho týmu?
1: Mm-hmm. Tak máme dvojí hodnocení. Jednak máme odbornou pětičlenou porotu, ve které jsou známí ostopovičtí gurmáni, kuchaři a odborníci s legitimními znalostmi v oboru gastronomie. Ti budou hodnotit vlastně anonymně chuť, vzorky, vůni, barvu a vzhled guláše prostřednictvím vzorků, které jim vlastně po uvaření guláše doneseme. A vlastně pak bude další hodnocení, takzvaný hlas lidu před návštěvníků, kteří budou hodnotit celkově vlastně stánek, celý tým a jejich guláš. A vlastně ti návštěvníci si po zakoupení žetonů na příslušný počet porcí guláše podle jejich preferencí, podle toho, co zvládnou sníst, dostanou vlastně také hodnotící kartu, na kterou potom následně zvolí své favority, ale vlastně favority celkově ten stánek těch jednotlivých soutěžních týmů.
0: Výborně, mám ještě jednu zvědavou otázku. Máte nějakou veselou historku z minulých ročníků?
1: Ano, určitě. Veselo tam vždy je. Minulý rok například soutěžil tým z Maďarska, kteří vařili segedi guláš Hungary a tento tým byl nejen ustrojen, takže se téměř že jsme téměř uvěřili, že k nám do Ostopovic opravdu přijeli kuchaři z Maďarska, ale také, když se představovali svůj tým, svůj guláš, protože vždy po zahájení akce pro veřejnost, po té, co se uvaří ty guláše, jednotlivé týmy představujeme a oni se chtěli představit sami a udělali to ve svém rodném jazyce, maďarském, a já jsem překládala. A vlastně pak ještě mám takovou jednu historku, co jsem si vzpomněla, jak se hodnotí ty stánky, tak velké povzdižení minulý rok způsobili tým lyžaři na Chili, kteří svůj stánek pojali jako horskou chatu u Tříbříz a v rámci výzdoby stánku si přivezli i vlastní sníh. Tak to bylo velmi úsměvné vidět v září.
0: Musím tleskat, ano. Já děkuji. Děkuji, bylo to báječné. Přejeme, se v Ostopovicích v sobotu podaří uvařit parádní guláše, které udělají radost všem, co budou ochutnávat. No a vám, ať vyjde i moderování akce. Mějte se moc hezky. To byla Jana Trčková z Ostopovic. Naslyšenou a gulášům zdar.
1: Mějte se hezky, naschledanou, naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pozor, Znojmo! V pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojemském Vinobraní. Ahoj, váš regionální stopař Vojta Halaš.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Vašo Patejdl zpíval, vy jste asi volali o 106, protože telefonní ústředna se tady málem zavařila. Kdo měl všem to štěstí, dovolil se jako úplně první je posluchač, který se jmenuje. Krásné dopoledne.
1: No, Jaroslav.
0: Ano, Jaroslave, Jaroslava vás zdraví. Já moc gratuluji. Vy určitě víte, že Český rozhlas Brno slavil 1. září 102 let, tedy od počátku jihomoravského vysílání. A při této příležitosti jsme se rozhodli, že vám celý měsíc září budeme dávat dárečky, jako byste měli narozeniny vy. A je to kniha Temné letopisy moravské, tak doufám, že jsme vám udělali radost, protože jedna je i vaše.
1: To víte, že jo.
0: Že si počtete pěkně. No a mám tady tu záludnou narozeninovou otázku. Kdybychom si představili, že se dožíváme my 102 let, tedy konkrétně vy, co byste v tomto věku vzkázal svým blízkým nebo světu, nebo možná rozhlasovému vysílání?
1: No tak pokud to jde o rozhlas, tak pěkný posluchače nebo spokojený posluchače, skvělí moderátory, redaktory, hodně zajímavých pořadů, no a samozřejmě hlavně všem hodně zdraví.
0: Děkujeme, krásné přání. Tohle to je dnešní výherce, pan Jaroslav. A odkud nám voláte, odkud jste?
1: No, z Brna.
0: Vy jste přímo Brňák jako poleno, jak se říká.
1: Tak
0: fajn, děkujeme za posluchačskou přízeň, krásné přání, mějte se hezky a gratulujeme ke knize. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, nashledanou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 11 hodin.
6: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Krajský úřad povolil instalaci nového úsekového radaru u Pasohlávek na Brněnsku. Firma RC Europe získala povolení pro stavbu průmyslové zóny v Přerově. Návštěvníci zámku Lisice si nově prohlédnou výstavu miniatur portrétů moravských šlechticů. A dnes čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Nové radary změří rychlost aut u Pasohlávek na Brněnsku. Povolil to krajský úřad Jihomoravského kraje. Měřený úsek začne před odbočkou Aqualandu Moravia a skončí před nádrží Nové Mlýny. V místě je nejvyšší povolná rychlost 50 km v hodině. Radar zkontroluje vozidla v obou směrech.
7: Na silnici 1/52 půjde o druhé úsekové měření. První radar funguje od loňského července u křižovatky nedaleko Pohořelic, kde je nejvyšší povolená rychlost 70 km v hodině. Nové zařízení pracovníci umístí na stožáry veřejného osvětlení ve výšce 5 metrů nad zemí. Krajský úřad instalaci povolil na žádost ředitelství silnic a dálnic. Přesný termín jeho spuštění zatím není známý. Krištof Podaný, Český rozhlas.
5: Zástupci firmy RC Europe už mají pravomocné stavební povolení k vybudování průmyslové zóny v Přerově. Dělnici ji postaví mezi areálem Přerovských strojíren a místní části Henčlov. Developer počítá, že v areálu budou 3 výrobní a skladovací haly. Zahájení výstavby chystá na říjen, říká Klára Šotková, PR koordinátorka a tisková mluvči RC Zone Přerov.
8: Pravomocné stavební povolení je pro nás zásadní milník. Projekt je připraven k realizaci a nyní se soustředíme na zahájení výstavby a jednání s budoucími nájemci. První prostory chceme předávat již v létě příštího roku.
5: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
9: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
5: Na zámku Lisice dnes otevřou výstavu Moravská stopa v portrétní miniatuře. Výstava se věnuje příběhům malířů, jejich děl a šlechticů 18. a 19. století na moravských hradech a zámcích. Návštěvníci si až do května příštího roku můžou prohlédnout zvětšené miniaturní portréty i originály. Nejmenší z nich měří několik centimetrů, uvádí kastelánka Martina Rudolfová.
10: Ve fondech Lisického zámku je miniatura poměrně hodně zastoupená. Dřív tady ty miniatury právě se velmi často pohybovaly s tím majitelem. To znamená, on si je vozil, šlechta se velmi navštěvovala. Často šlechtici byli vojáci, takže si ty miniatury třeba svých dívek nebo rodičů brali sebou.
6: Počasí.
5: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za Domašovem se řadí kamiony v pravém pruhu od kilometru 174. Roztrhaná fronta je potom až do Brna k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Píšu skoro každý den. Je to pro mě nutkání a potřeba, říká spisovatelka Anna Strnadová, která napsala knihu inspirovanou zánikem jihomoravské obce Mušov. Příběh, který můžeme říct, je o tom, jak se nad obcí zavřela voda, vám představíme v následující hodince Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Já se samozřejmě budu zvědavě ptát na to, jak dříve pedagoška tedy hledala cestu k psaní, kolik románů zatím už napsala a z jakých pramenů, historických pramenů čerpá, co to stojí úsilí a času, než příběh poskládá, protože její knihy jsou převážně inspirovány skutečnými historickými událostmi. Věřím, že vás tohle společné setkání bude bavit. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Může se to stát, jdete do důchodu a začnete prostě jednoduše psát knihy. Píšete, daří se vám a nedávno vám vyšla 13. kniha. Tak to je v takové zkratce příběh i mého dnešního hosta, spisovatelky Anny Strnadové, kterou tady srdečně vítám. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Takže zdá se, že nikdy není pozdě.
1: Ne, není.
0: Není. Pro vás to psaní je vlastně jakási terapie, protože vy sama říkáte, že po skončení oblíbené pedagogické činnosti jste si říkala, co se mnou bude, co budu dělat, jak naplním čas, a tohle se nějak nabídlo. Jak to vzniklo?
1: Ono to bylo takové docela náhoda. Já jsem nikdy nemyslela, že budu psát. Napsala jsem teda, měla jsem v šuplíku takové tři povídky, ale to tak jak nějak pro sebe. Vždycky jsem se koukala, jestli jsou nějaké vyhlášené jako nabídky, že by se třeba autor představil, ale oni vždycky chtěli do 35, takže já jsem zareagovala pozdě, ale jako zavinil to opravdu můj učitel z fakulty, Zdeněk Vyhlídal, je to spisovatel, který mimochodem tady taky pracoval
0: v rozhlase.
1: V Brněnském rozhlase, ano. A on, já když jsem byla na fakultě, tak jsem psala básničky a tak jsem si říkala, on nás měl z teorie literatury, a tak jsem si říkala, já mu je donesu, aby mě posoudil. Já jsem mu je dala a on pořád nic, tak já jsem tam se odvážila po půl roce skoro za ní mít a zeptat se na názor. A on mě řekl, já je nemám.
0: On je ztratil.
1: On je někde ztratil, někde se mu zatoulali. Mm-hmm. Ale říkal, ale vůbec třeba neřekl, tak mě doneste znovu nic, řekl, já je nemám, tak já jsem říkala, on je takovej hodnej, on mě nechce říct, že to je špatný, tak to asi vyřešil tímhle způsobem. No a my jsme se potkali po 40 letech. No. A já jsem mu to vyprávila, protože on si mě pamatoval, já jsem u něho dělala diplomku potom. On si mě pamatoval a já jsem mu to vyprávěla a on mi řekl, no to není možný, hrozně se stydím, tak řekl, tak mě pošlete, tak jsem mu je poslala. No a on je dal vydat, teda soukromně jako, ale oni vyšli jako.
0: To mě
1: právě docent Všetička říká, který mě dělá recenze na knížky, že každý autor tu svoji prvotinu tají a já, že jsem ji vydala. No a on mě potom říkal, a jestli píšu, já říkám, no já mám takový asi tři povídky, tak mě řekl, tak mě pošlete, tak jsem je poslala a on mě řekl, pište. Tak jsem začala. Takže vlastně on to zavinil, já bych nikdy nepsala, mě by to nenapadlo, jako, tak jsem začala psát.
0: Vy jste skromná, přehnaně, možná chvíli, ale to povzbuzení zvenčí tady bylo nutné. A měla jste ke knihám vřelý vztah už třeba jako dítě?
1: No určitě, já jsem byla knihomol, já jsem četla pořád. Ano.
0: Takže říká se, kdo čte, má i slovní zásobu a možná o to je to teď snaží to psaní.
1: No je to pravda. I to jsem hustila do dětí, čtěte, ale oni nečtou.
0: Teď je ta doba malinko jiná, máte pravdu. Vy se věnujete v knihách často vlastně skutečným událostem z historie, takže znamená to, že vás bavil i dějepis?
1: To mě taky bavilo, ale to byla vždycky náhoda. Já vůbec nevím, jak jsem se najednou dostala, že mě zaškatulkovali do historické literatury. Vůbec, já jsem říkala, to není možné, dítě. Já jsem začala povídkami ze současnosti. Pak jsem napsala příběh, tu emigrantku, to byla taky ze současnosti a najednou jsem spadla do historické literatury. Ale to bylo vždycky tak, že já jsem hledala námět a mě ho vždycky někdo podsunul. Já jsem většinou nevěděla, co mám psát, a oni mi řekli, tak napiš tohle. A tak já jsem říkala, ano, já to napíšu. Nejhorší to bylo, pardon, když jsem se začala psát, když jsem se nabídla, že napíšu, stačilo říct jen Jáchymov. To jsem teda řekla, to já napíšu, no ale potom teda to bylo horší pro mě, protože to vyšetřování, že tak to jsem musela hodně nastudovat. A jako bavila jsem se s tím přímým účastníkem, který je hlavním hrdinou toho příběhu, takže to mě pomohlo. Jinak to bylo docela takové těžké
0: tvrdé. No, ani ten nejnovější román, o kterém si budeme povídat podrobněji, Tam, kde býval Mušov se jmenuje, není zrovna z nejveselejších ve smyslu těch historických okolností. Vy jste v nějakém předchozím rozhovoru přiznala, že třeba i někdy pláčete, když píšete.
1: Ne, to mě napsal do téma pan ten, to jsem jednou řekla, že mě dojala jedna povídka, ale já nepláču u toho.
0: To je dobře, ale každopádně žijete s tím příběhem třeba tak, že usínáte, vstáváte a jste úplně v tom ději.
1: Ano. Jsem v tom ději. To je, jako se úplně se do toho propadnu.
0: Úplně se propadnete, nic jiného neexistuje?
1: To jo, to ano, ale jako když jsem psala třeba tu Boženou Němcovou, jako tak to já jsem opravdu prožívala tu dobu, to 19. století. A každou dobu, jako všude se, vždycky se tam do té doby propadnu a žijí s těmi hrdiny.
0: Říká Anna Strnadová, spisovatelka, host našeho dopoledního vysílání. Mě to až bere dech, co vlastně psaní dokáže přenést, nejen tedy, jak slyšíte, čtenáře, ale také autora v čase třeba úplně někam jinam. Zůstaňte s námi, stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a povídáme si o knize Tam, kde býval Mušov.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Stranová, zkusím ten výčet celý. Takže vy jste debutovala v roce 2014 básnickou sbírkou Opožděně. V roce 2015 Povídky pro hry, v témže roce Novela v oknech červené muškáty, román Emigrantka jste vydala v roce 2018, potom román Nebeské komando. V roce 2019 vyšel román Max Lžhář, ten byl také oceněn literární cenou týdeníku Reflex. Román Prodloužená sonáta života Boženy Němcové, o tom jsme už malinko mluvili, ten vyšel v roce 2020. O rok později potom stačilo jen říct Jáchymov. V roce 2023 román Volínská rapsodie, v lednu 25 komedie s Bátoričkou. Převaděč mezi dvěma světy, to je kniha, která vyšla v srpnu loňského roku, a teď vám vyšla kniha Tam, kde býval Mušov. Zvládla jsem to všechno říct?
1: Ano, v pořádku.
0: Je to v pořádku. Je toho dost? Já musím posluchačům říct, vám je 76 let, vůbec na to nevypadáte, musím říct. A ta pracovitost už v tom výčtu těch knih je jasná. Vy když sednete a píšete, tak je to otázka třeba několika týdnů a kniha je hotová.
1: No tak ze začátku jsem teda měla knihy hotové raz, dva, měla jsem za 3,5 měsíce, jsem napsala těch prvních 5 knížek, myslím, ale v okamžiku, když jsem dostala cenu za toho Maxla, tak už jsem zbrzdila a řekla jsem, aha, tak teď ne, musíš to vypilovat, takže to vždycky nechám chvilku uležet. Podívám se na to třeba za 2 měsíce, přečtu to znova a teprve potom se to odvážím poslat.
0: Poslat. A už se vám stalo, že třeba váš text odmítli, nevydali, stává se to, jak to přijímáte?
1: Tak stalo se mi to, ano, přijímám to smutně.
0: Není to jednoduché.
1: Není, ne, to člověka opravdu sebere. Jako.
0: A jste k sobě přísná, když necháte tady tu knihu, jak jste říkala, zrát, pak se k ní vrátíte, čtete. Ano. Vidíte tam chyby, opravujete hodně nebo spíše jemně?
1: Ne, to jsou niance, spíš bych řekla, jako no.
0: A máte někoho z blízkých, třeba přátel nebo rodiny, komu byste dala nějaký rukopis přečíst a čekala na jeho názor? Zajímalo by vás to?
1: Ano, první čtenář je manžel, který je ke mně velice kritický, a potom dcera. A ta má velice dobrý pohled, takový ten mladiství zase, jako je třeba mi řekne, mami, takhle ne, to už nemůžeš takhle, jako, takže dám na ně na oba.
0: Takže opravujete i díky tomu, co oni na to říkají.
1: Ano.
0: Z jakých pramenů čerpáte? Vy jste naznačila, že jste musela studovat určitá období. Znamená to, že chodíte do archivu nebo hledáte někde informace? Jak to
1: tak
0: je?
1: Třeba u toho Mušova jsem byla v archivu mikulovským. U toho převaděče taky jsem byla na Stoce v Praze zase v archivu vojenský, myslím, že to bylo vojenský nějaký archiv. A jinak jako jednak mě se podaří třeba dostat, teda na toho Maxla Žháře jsem dostala přeložený materiál ze soudních záznamů toho Žháře, to bylo 40 stránek, to mě dal můj kolega a říká, napiš to, a já říkám, ale to jsou jenom soudní výpovědi, jak můžu udělat román, ale udělala jsem, jako ono, potom jak začnete psát, tak vás ten hrdina vede.
0: To je něco.
1: Já už nepíšu, potom píše jenom on a já jenom čukám do toho.
0: Vy jste ta ruka prodloužená. Jeho.
1: Ano, ano.
0: Můžete nám ten jeho příběh malinko jenom v krátkosti, kolik toho zapálil, jaká byla třeba ta motivace?
1: Max Lžhář zapálil 300 dolí a dostal za to strašně těžký trest 18 roků v nejtěžším vězení v Kartouzích. A ještě potom mu přidali půl roku, že tam někde ukradl z hladu chleba někomu, nějakému tomu kolegovi z vězní. A on se tam polepšil, ale to je opravdu skutečný příběh, on se tam polepšil, dokonce se tam naučil opravovat hodinky, někdo ho to tam naučil.
0: Aha.
1: A on, když přišel do té vesnice, tak ona ho, doktora, Žďár není vesnice, to je město, jak už, já pořád říkám vesnice, ale ono to bylo tenkrát tak na půl vesnice, protože tam byli ty zemědělci. Oni ho ze začátku přijali tak nějak nedůvěřivě, ale později si je získal a potom ho tam měli docela rádi. A on se dožil vysokého věku. No tak tam je ten milostný příběh, protože každá knížka potřebuje milostný příběh, jinak ta knížka není přitažlivá. Jak to říkal vždycky Arnoš Lustig, on to říkal drze, já to neřeknu, že tam ta ženská musí být jako. A tak tam je příběh, on odešel a nechal svobodné děvče, jako za svobodná měla s ním dítě, a když se vrací, tak ten chlapec už je dospělý. Takže tam dochází trošičku k takovému konfliktu mezi tím otcem a synem, no, ale pak se jako dají dohromady. No.
0: Vidíte, takže bez milostného
1: příběhu. On se vrací opravdu, on to byl takový frajer, takovej, jo. Manželce zebral, teda té, on s tou družkou žil, potom on si ji nevzal. On z ní žil, ale on ji třeba zebral peníze, šel do hospody a nestaral se o to, že třeba nebude mít pro dítě peníze. No a potom se vrátil a úplně skrotl, jako. Když se vracel, tak se vracel jako chudák, protože on tam měl řetězy na nohách. Jo, oni pracovali opravdu v řetězech, takže on

0: nešel, ale on poskakoval, jako jo. Takže to bylo hrozný ten jeho návrat, než on se zase dostal do toho svého lidského stavu.
1: Já se za malý okamžik zeptám, proč Annu Strandovou fascinují příběhy, které se skutečně staly, a jestli je vlastně nutné k tomu, aby to psaní šlo tak jako po drátcích, aby vycházelo ze skutečných událostí. Zůstaňte s námi.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Pozor, Znojmo. V pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojemském Vinobraní ahoj, váš regionální stopař Vojta Halaš.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Ovšem nejlepším zpívali bratři Nedvědové. Posloucháte stále Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a já jsem moc ráda, že spisovatelka Anna Strnadová přijala pozvání a přišla i se svojí úplně čerstvou knihou, která se Moravy hluboce dotýká. Tam, kde býval Mušov, to je její název. Než se do ní pustíme nějak podrobně, nabídneme třeba i autorské krátké čtení, tak znovu položím tu otázku, kterou jsem naznačila. Proč vás tak fascinují příběhy, které se skutečně staly?
1: Já mám vždycky štěstí, že mi to někdo nabídne a já to teda přijmu. Já jsem taková, že řeknu, ano, já to napíšu a teprve potom se začnu bát, jako, že to nezvládnu. Ale když se začne psát, když se ten děj začíná rozvíjet, tak ono už to potom jde samo.
0: Vy jste v nějakém rozhovoru také řekla, že jste spíš tragéd, že vesele píšete tíž, takže humoristický román nechystáte.
1: Ne, to já právě to bych nemohla. To už mi každý říká, napíš něco veselého. Zkoušela jsem to na té Bátoričce, komedie s Bátoričkou, ale i to byl takový hořký humor.
0: Taky hořký humor není špatný někdy. Pojďme se tady podívat na román o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy, na kterou se na konci 80. let doslova zavřela voda. Ten román vy máte před sebou, držíte tu knihu. Jak se vám ten výsledek té práce líbí? Je čerstvý, vytiskla ještě voní novotou?
1: Ano, ještě je čerstvý.
0: No, a líbí se výsledek?
1: Ano, ten výsledek je to velice pěkně, to udělala designérka. Moc se mi to líbí, jako ty původní fotografie, které tam vložili a potom i ta modrá barva k tomu jde krásně.
0: Ano, písmenka mají barvu vody vlastně, ano. Jsou modrá. Mm-hmm. Tak jaký úryvek si přečteme?
1: Tak já tady mám úryvek té Emmy, která se po letech vrací do toho Mušova, vlastně už zatopeného. Mm-hmm. Tak. Vytáhl loďku na břeh, ocitli se na ostrově. Do nosu je udeřila zvláštní vůně kopru a máty. Jako když jsi na zahrádce, řekla Emma. Kopr u kostela, zvláštní spojení. Asi ho sem viseli ptáci. Tamhle odkvétaly divočelé růže, ty sem kdysi šlechtěné patřily, okvětní lísky zasypaly zem kolem stonků. O pár kroků dál zmizela jakákoliv barevnost. Trsí vyschlého rákosi se mísily s bodláky a kopřivami vysokými nad hlavu. Na opačné straně se bujně rozrostly keře. Pod nohama jim křupaly skořápky ptačích vajec, prázdné, opuštěné, ztracené životy. Ostrov jimi byl posetý, jako by zem zdobily rozsypané perly. V úžase hleděli na divokou přírodu. Kostel stál téměř na úrovni hladiny, obklopený betonovým náspem, aby voda nezaplavila základy. Před napuštěním z něj oklepali omítku až na holé zdivo. Mirek rozhrnul zarostlý vstupní portál a pustil je dovnitř. Záchranné práce pokračovaly i tam. Museli překročit ocelové výstuhy a betonové injektáže, které držely statiku zdi. Tam jsme lezli jako kluci, když se nám podařilo proklouznout dovnitř, ukázal Mirek na ošumělou kruchtu podepřenou oprýskanými litinovými sloupky. Fresky z gotické doby opadávaly i s kusem omítky. Do zbytku se vetřela jména vandalů. Příšeří, chlad, prach a plísňový pach, který je zvolna unikal pod rozpadlými okenicemi, na trojici těžce doléhali. Mlčeli. Překvapení i zárumutek byly větší než při vstupu na ostrůvek. Zmar kostela mě zasáhl víc než zatopená vesnice, ozvala se tiše Eva. Tady jsem si chtěl kdysi vzít maminku, než mi ji odsunuli. Tak já vám nahradím faráře a požehnávám znovu. Ty brepto, to nejde a ani tu není oltář. Krátce se odmlčel. Ještě štěstí, že ho odvezli. Ale pomodlit se můžeme. Naposledy. Najdu si místo, kde jsem sedávala, řekla Emma a přešla na levou stranu. Klesla na kolena. Nebudu klečet sám, půjdu vedle tebe. A co já, ozvala se Eva, vezmete mě k sobě? V duchu si odříkávali každý svou modlitbu. Z hloubky, kterou ani sami neznali. Slova i nevyslovená přání, zoufale tajná, o nich věřili, že by se mohla splnit. Mirek si tu po 23 let opakoval jediné. Dnes už jen děkoval.
0: Krása. Máte první ohlasy čtenářů? Jaké jsou?
1: Tak zatím pěkné. Četla jsem to, zatím to vypadá pěkně.
0: Zatím to vypadá pěkně. Já si říkám, že vycházelý příběh z i třeba z krutých, těžkých nebo silných okamžiků je zapsán. Potom ho třeba čtou generace. Jejíž rodinných účastníků se to třeba týkalo, ta situace konkrétní, což se tady na Moravě může stát u Mušova. Myslíte, že to může být i jako katarzní a léčivé si to přečíst a třeba pochopit, doskládat si nějakou tu představu o tom, co zažívali předci?
1: To teda nevím, jestli, ale já si myslím, že určitě je to bude zajímat a určitě si to budou srovnávat možná nebo porovnávat s tím, co cítili. A já si myslím, že jsem to docela vystihla, tu citovou stránku těch lidí, kteří přišli o ten domov. Oni ze začátku se bouřili, ano. Když byli dohromady, tak se bouřili, ale oni udělali takovou šikovnou akci, oni si je pak zvali zvlášť po jednom, ano. Mm-hmm. A každý pod nátlakem kývl a podepsal. A ještě oni nalákali, že si mohou postavit domky, že jim stát přispěje, takže to bylo další takové, myslím,
0: lákadlo.
1: Taková hadička a oni se jí chytli, no.
0: Setkala jste se s těmi skutečnými pamětníky, případně potomky těch pamětníků?
1: Ano, setkala jsem se s paní Dobešovou, s paní Zemánkovým, s panem Čermákem, tak jsme si o tom vyprávěli. No tak jako všecko je v tom, co mě řekli, to jsem tam použila.
0: Takže jsou to skutečně autentické.
1: Ano, to jsou autentické postavy, ale ta postava, ty dva milostné páry, které jsem tam dala, tak to jsou vymyšlené, to jsou fiktivní postavy.
0: Říká Anna Strnadová, autorka románu, který vám dnes představujeme a který mapuje zkázu obce Mušov, tedy zatopení místa, kde to dříve žilo, navíc v lokalitě pohraničí, kde po válce nebylo jednoduché žít. Já jsem ráda, že stále posloucháte a věřím, že s námi zůstanete až do pravého poledne.
2: Host Českého rozhlasu Brno. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Mým hostem je dnes spisovatelka Anna Strnadová, která, jak jsme už řekli několikrát, napsala aktuálně knihu inspirovanou zánikem jihomoravské obce Mušov. Ona sama se narodila v Petrově nad Desnou, vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci dlouhá léta. Obor čeština, francouzština, to musím říct, dlouhá léta vyučovala, také působila jako ředitelka základní školy, učila i francouzštinu na gymnáziu. No a jak bylo řečeno, až v roce 2014, tedy ve věku, řekla bych, zralém, krásném, napsala, vydala svoji první knihu. Je to až neuvěřitelný příběh, ten váš. Mě teď zajímá inspirace Mušovem. Přece jenom vy jste nahoře tam od Jeseníku a jak ten nápad k vám přišel? Kdo vám ho tedy, předpokládám, že někdo ho přihodil, přinesl, načal ho, tak kdo to byl, jak to bylo?
1: No tak já bych o tom Mušovu nikdy asi nepsala, no určitě bych o tom nepsala, ale to jsme se zase tak nějak vyhecovali s kamarády, oni mi řekli, napiš to, já jsem řekla, no napíšu, proč bych to nenapsala. No a pak jsem úplně stuhla, říkám, ale co? Já, teď mě známý říká, prosím tě, Pluhař vydal taký román, jak se stavěla přehrada Modré údolí, půjč si to, podívej se, jak to napsal. Ale on byl inženýr, víš, mě říkal. No já jsem si to půjčila, hrozný, to je budovatelský román, říkám, tak to fuj, to ne. A tak jsem to, teda hrozně mě pomohl Mikulovský archiv, tam jako kronika. Oni to tam měli opravdu ty nejdůležitější dny, kdy se to tam o to rozhodovalo.
0: Zapsané.
1: Přesně počasí, přesně kdy byly ty záplavy, to všechno tam měli. Takže já jsem si vlastně tu kroniku celou až do toho roku 80, kdy vlastně ten Mušov zanikl. Od toho roku 43 jsem si to psala, teda poznamenala. Byl tam se mnou manžel, on mě zase ofocoval z těch regionálních novin, všechny ty zprávy, co tam byly. No a protože jsem tam musela dát milostný příběh, tak tím se to tak nějak rozšířilo a ta knížka trošku rozkvetla.
0: Rozkvetla, milostný příběh tam je. Já ji totiž už čtu, tak mohu potvrdit, že je to síla, má to opravdu své kouzlo. Vy jste Pálavu předtím znala a ten kraj, nebo to pro vás je úplně nové?
1: Znala, už jsme tam byli, ano, jsme byli nedovolené, takže znala.
0: Znala. A líbí se vám tady?
1: Ano, určitě, krásný.
0: Má to své kouzlo. Dobře, tak řekli jsme si, pamětníci nějací byli, byla jste v archivu a zase jste se dostala do toho stavu, který jste mi už popisovala, že to šlo samo?
1: Ano,
0: jak jste
1: šlo
0: začala?
1: To samo, ano. To potom ta postava vás vede, to už jde.
0: Mluví vzpomínky. Mohli bychom... Ano.
1: Pardon, já jsem, jako když ty historické události, co se tam odvíjely, ty šly přesně den po dní, takže já jsem do toho propletala ten děj a to je opravdu tam pravdivé, to je opravdu skutečnost. Jen ty postavy jsou fiktivní.
0: Vy říkáte, vede mě to, můžete nám ten příběh alespoň tedy malinko pro posluchače naznačit, kdo je těmi hlavními, kdo jsou hlavní hrdinové, jak se tam vlastně míchají Němci s Moraváky?
1: Ano, tak já jsem začala rokem 42. Nebo 42. A tam právě jsem ukázala obraz té vesnice. To byla typicky německá vesnice, tam bylo 90% Němců, ale to byli starousedlíci. To nebyli žádní, kteří tam byli potom po odsunu třeba ze Sudet Čechů poslání. Takže oni tam několik generací, dokonce myslím, že 200 let tam žili jako... A oni teďkon museli být... je zavolali... 21. srpna, to je takové zvláštní datum, že svolali je v 5 hodin ráno a řekli, do 8 hodin nebude jediný Němec jako ve vesnici. A tak to opravdu. Tam já jsem čerpala potom ze vzpomínek Němců, kteří na to vzpomínali a ta kniha byla v tom Mikulovském archivu, takže jsem si to tam našla. A takže oni odešli. A já jsem tam rozpletla takový milostný příběh mezi německou dívkou a českým chlapcem. A ten chlapec v době, kdy oni je odsouvají, on je zrovna u tety v Liberci, pomáhají se nastěhovat, tam taky odsunuli zase Němce, tak ona se stěhovala z Valašska tam do toho Liberce. A právě ta Emma je odsunutá, i když byla těhotná, oni se měli brát v srpnu, nebo v září, to už jedno. A ten Mírek potom ji zoufale hledá celou dobu. Ona se mu ztratila. Takže to je první zápletka. A druhá zápletka, to je zase příběh malého Toníka s Ulrikou, kteří si hráli přes plot jako 6letý chlapec, který obdivoval děvčátko. No a potom, když ji studoval, tak se mu podařilo dostat do Grácu na stáž a tak se s tou Ulrikou tam setkává. A já vám nebudu říkat, jak to
0: no,
1: dopadlo.
0: No samozřejmě, neříkejte vůbec, já to mám rozečteno a vůbec to právě, pointa se neprozrazuje.
1: Ne. Musela jsem to brzdit, aby to nebyla červená knihovna.
0: No ale ty okolnosti, jak už jsme vlastně naznačili, tam se spousta lidí musela definitivně rozloučit s místem, s domovem vlastně, všechno nechat na místě a vidět vlastně, dívat se potom na tu obec pod tou hladinou a třeba chodit kolem, to musí být hodně silný motiv.
1: Musí to být, pro ně to muselo být hrozné. Oni si teda snažili na to zapomenout tím, že si postavili třeba ty domky v těch pasohlávkách. Tak oni si říkali, máme nový domov, ale jakmile se dostali k té krajině a když projížděli kolem toho kostela, který tam činěl z té vody, tak říkali, vždycky nás to sebralo, vždycky jsme to cítili, že nám něco sebrali. No.
0: Říká spisovatelka Anna Strnadová, host našeho dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Já jsem moc ráda, že si povídáme o knize, která nám tady voní novotou a jmenuje se Tam, kde býval Mušov.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: O Deště, který má dovolenou, zpíval Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Musím říct, že včerejší večerní noční vydatný Dešť na Moravě nás, věřím, všechny potěšil. Já věřím, že vás těší i mé povídání se spisovatelkou Annou Strnadovou, která je pečlivou a pracovitou autorkou 13 románů v této chvíli. A zdaleka to nekončí. Ostatně ta vaše literární dílka se dostávají i k posluchačům rozhlasovým, jsou různě načítána, jsou takzvaně v éteru. Máte i z tohohle radost?
1: Ano, mám, protože Plus mě vzalo už dva romány, tu Volínskou rapsodii a Převaděče mezi dvěma světy. Ten se teď momentálně čte jako na Plusu o 11:30 v noci, což je teda špatný termín. No a Olomoucký rozhlas mi načetl Život na pavoučím vlákně, Emigrantku a toho Maxla Žháře. No.
0: Takže uvidíme, co bude s Mušovem, držíme mu palce. Mě úplně napadá, to je takový až filmový příběh. Potěšilo by vás filmování vaší knihy?
1: To by potěšilo každého autora. To víte, že ano.
0: Dovedete si to představit? A byla byste tedy svolna?
1: No určitě.
0: Určitě. Bavili jsme se o poezii, bavili jsme se o románech. Pokukujete ještě po nějakém žánru, nebo máte chuť si zkusit třeba ještě něco malinko jiného?
1: Ne. Mě by nelákalo
0: třeba divadelní scénář.
1: Divadelní hry, to by mě nelákalo. Mm-hmm. To si říkám, to je takové ostrouhané. Já mám ráda, když tam ta trochu té psychologie je, když ten autor, když ta postava se může projevit a u těch divadelních her to potom musí ten herec mimikou v podstatě, že většinou.
0: Rád. Ano, takže je to jiné. Máte prostě ráda ty věty rozvité, když to řeknu tak jednoduše, když se tam, ne, ten popis těch detailů, jak jsme slyšeli v té ukázce, tak to vám velmi jde.
1: Tak no, snad.
0: No, opravdu, to bylo moc krásné. Mušov je místo, které svoji historii má, ta stále promlouvá. Myslíte, že i tenhle román může být nějakým odrazovým můstkem třeba k tomu, že se někdo zaměří na to, aby se místní kostelíček opravil, aby zase byl třeba ještě krásnější, nebo že se možná ty další generace budou více věnovat té vzpomínce. Já vím, že aktuálně v Mikulově je výstava, která také připomíná historii odsunu těch mušovských obyvatel. Zdá se, že to nějak ožívá možná v té době.
1: Tak to je docela zajímavé, že třeba já jsem ten román napsala a teď mi říkala paní šéfredaktorka, že se chystá nějaká paměť Mušova, kde se opravdu snaží ten kostel zachránit, jako, že to bude nějaká velká akce v Mikulově, tak uvidíme. I tam budu přítomna.
0: U toho budete, no výborně. Byste mohla být takovou dobrou vílou, nebo jak se tomu říká, andělem strážným toho projektu. Ostatně je zajímavé, že ve vaší knížce jsou vlastně přesně ty mapy, jak to vypadalo před a po zalití vodou, kde je tam taková průhledná folie, takže si čtenář může skutečně jako položit tu novou podobu té krajiny a uvidět tu velkou změnu. Ten důvod vzniku té nádrže byl jaký z vašeho pátrání? Proč tam ta nádrž vlastně
1: To si vymysleli oni na vrchu a i když se proti tomu všichni bránili, ornitologové, památkáři, všichni záchranáři, oni potom tam potom zachraňovali ty rostliny. Oni přesadili, já nevím, 6 000 sazenic odtamtud vzácných, než to zatopili. A teďkon už jsem zase slyšela nebo četla na internetu, že se uvažuje o tom, že by se ta spodní nádrž vypustila, protože tam je hrozně těch sinic a že ty ryby tam hynou.
0: Trpí, no.
1: Že to hrozně vysychá. Zřejmě s tím horkem to vysychá, no trochu. No.
0: Takže uvidíme, jaký ten osud bude. Možná, že Mušov ještě ukáže nějakou úplně jinou tvář v budoucnosti. a ti příští napíšou další nové romány o příbězích, které se právě staly třeba v místě, kde teď vidíme hladinu. A já vždycky, když jedu autem mezi těmi dvěma jezery, mám takový posvátný pocit nějak. Říkám si, že ten pohled je teda nádherný i s tou pálavou, která se tam tyčí nad tou vodou, tak věřím, že se třeba na Moravu díky tomu i budete ráda vracet?
1: Ano, určitě. Ale oni říkali všichni ti, co už zapomněli, nebo se snaží zapomenout, jo, ale říkali, když projíždíme tou silnici a díváme se na ten kostel, tak znovu nás to chytí a jsme tam, kde jsme byli.
0: No a poslední otázka, více času nemáme. co píšete, co bude dál? Prozradíte nějaký nový vytipovaný námět?
1: Ano, píšu, ale neprozradím.
0: Tohle nerada moderátorka slyší, neprozradím, no dobře, no, tak nebudu to lámat.
1: Já to pošlu nakladateli, on mi to nepřijme.
0: Jak byste vypadala, že?
1: A to nejde.
0: A to nejde, tak já vám tedy přeji z celého srdce, ať vaše náměty jdou hladce ke čtenářům, ať se vám dobře píše, ať máte takovou tu správnou, řekla bych, zanícenost, nebo tak na branku bychom to mohli říkat.
1: Ano.
0: Ať vám to dělá radost psaní a ať přibývají další knihy a ta vaše třináctka šťastná má další bratříčky a sestřičky. Tak to byla Anna Strnadová, spisovatelka v našem dopoledním vysílání. Děkuji za váš čas i cestu sem k nám.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Bylo mi velkou ctí a radostí, ať se vám daří a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: No a pokud jste náš rozhovor, milí posluchači, třeba nestihli celý, je to snadné. Podívejte se na náš web, zkuste zpětný poslech, anebo použijte aplikaci Můj rozhlas. No a Jarka Vykoupilová vám také děkuje za pozornost a přeje krásný zbytek dne.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Jihomoravský kraj spouští náborovou kampaň, chce aktivněji oslovovat uchazeče o práci. Vrchní soud v Olomouci potvrdil trest podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. Moravská galerie slaví 80. umělce Jiřího Valocha a bude oblačno, později postupně zataženo s teplotami do 21 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Krajský úřad Jihomoravského kraje spouští vlastní náborovou kampaň. Kromě standardního zveřejňování pracovních nabídek začne potenciální uchazeče také aktivně oslovovat. Chce se tak zviditelnit na pracovním trhu, kde o zaměstnance soupeří se soukromým sektorem. Kampaň s názvem Pracuj tam, kde změníš kraj představuje jednotlivé profese, pracovní náplň i podmínky. Její obsah vychází také z dat od více než 300 zaměstnanců úřadu a z průzkumu mezi veřejností. Říká mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
2: Ten ukázal, že zkušenost zaměstnanců a představy veřejnosti se v některých oblastech liší. Platí to například u pestrosti práce. Zatímco 88% zaměstnanců je spokojeno s její rozmanitostí, mezi veřejností ji takto vnímá 62% respondentů. Podobný rozdíl je patrný také u rozhodovacích pravomocí.
0: Ostravský podnikatel dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době koronavirové pandémie. Trest dnes potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí také majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Výjezdová základna zdravotnické záchranné služby v Luhačovicích má za sebou první rok fungování. Podle mluvčí záchranářů Veroniky Slaměnové tamní posádky vyjeli k téměř 1600 událostí a na cestě k pacientům najezdili přes 72 tisíc kilometrů. Brněnský rodák, konceptuální umělec a sběratel Jiří Valoch slaví 80. Moravská galerie v Brně, která na jeho darech vybudovala stálou expozici moderního umění, pořádá dnes na jeho počest v Pražákově paláci narozeninový večer. Návštěvníci na něm uvidí i ukázky z připravovaného dokumentárního filmu Mini monument, který Valochův život připomíná a mapuje jeho dílo, přibližuje mluvčí Moravské galerie Eva Kadlačková.
3: Každý, kdo přijde pogratulovat, si bude moci vybrat některou z básní Jiřího Valocha a přečíst mu ji. Právě takové setkání může udělat autorovi radost a zároveň připomenout tu část jeho tvorby, která někdy zůstává ve stínu kurátorské a sběratelské činnosti.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno nebo i skoro zataženo, později večer bude od jihu postupně pak zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, k tomu bude foukat mírný severozápadní až západní, k večeru severovýchodní vítr. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 77. kilometru D1 zůstává na cestě do Brna auto s poruchou. S omezením po nehodě počítejte u Ivanovic na Hané u nájezdu na D1 a na okraji Zakřan na silnici do Zbíšova. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Mladá frajárka. Tak touto polkou Pavla Skočíka a Alice Poláškové nás v úvodu potěšili Bojané a otevřeli první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Kdo slaví svátek? V českém občanském kalendáři máme jméno Irma, na Slovensku slaví jmeniny Oleg. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Ta naša láska, Zdeněk Baťka a kumpánovi muzikanti.

0: Vítám ve vysílání pana Zdeňka Hercoga z Velkých Pavlovic. Vítejte.
1: Srdečně vás zdravím ve studiu a také celou dechovkovou rodinu a všechny posluchače. Vážení a milí, chtěl bych vaším prostřednictvím poslat pěknou písničku a přání těmto oslavencům. Paní Lidušce Čermákové z Velkých Pavlovic k jejím narozeninám, které bude mít 13. září. Popřeju naraz. Paní Lidušce Kalusové z Velkých Pavlovic k jejím narozeninám, které bude mít 15. září. Přeji jmenovaným hodně zdraví, pohody, klidu, radost ze života a ještě dlouhá léta. Písničku posílám také vám ve studiu a všem lidem dobré vůle. A ještě přání k Liduškám. Paní Lidušce Halmově z Velkých Pavlovic k jejím jmeninám, paní Lidušce Racinové Rozené Čermákové z Velkých Pavlovic také k jejím jmeninám. Děkuji za prostor, přeji vám všem hodně zdraví, žádné bolesti jak na těle, tak na duši. S úctou Zdeněk a Jarka Hercogovi Velké Pavlovice. Děkuji a naslyšenou.
0: Ano, budu se někdy těšit, nashledanou. A teď už si poslechneme paní Hanu ze Slopného.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, já vás také všechny zdravím v rozhlase a chtěla bych popřát k zítřejšímu svátku své sestřičce paní Maruš Liškové z Lipiny u Valašských Klobouk, pak paní švagrové paní Marušce Petrášové ze Stavičína, pak paní Marušce Šustkové ze Slopného, své kamarádce Maruš Janošové ze Spodného, které bych chtěla obzvlášť poděkovat za pomoc a ochotu vždycky, když jsem potřebovala. A paní Kozubíkové ze Spodného, nejstarší občance naší obce, a velké poděkování jí patří za obětavost a pomoc ve svých krásných letech pro všechny občany, co dělala pro naši obec. Všem jmenovaným přeji jen a jen zdraví, boží požehnání a taky štěstí, klid a pohodu. Ještě jedenkrát vám moc krát děkuji za krásný pořad. Děkuji vám, nashledanou.
0: Ano, také děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Já připojím dva e-maily. Krásný den, prosím zahrát písničku manželům Jonášovým, tedy mamince a tatínkovi, k jejich výročí svatby. Posíláme vám velkou pusu a máme vás rádi. Dcera Lenka s vnučkou Kristínkou. Tak to bylo jedno a teď pojďme ještě na jedno. Dnes slaví 75. narozeniny pan Jindřich Karlík z Lechotic. Přejeme hodně zdraví a trochu víc optimismu. Vše krásné přeje manželka Kája, dcera Leona, syn Jindřich. Pusu dědovi posílají vnuci Venda, Laduš, Anet a Filda. Pevné nervy posílají pradědovi pravnuci Jáchymek, Dianka a Matýsek. A písnička Moravu letí pěsnička Miloslav Richard Procházka a Antonín Pernička.
3: Český rozhlas Brno.

0: Písnička nám dohrála, pojďme přivítat paní Jarmilu z Načeratic. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i zvukovému mistru a všem posluchačům. 10. září, to je dnes, oslaví své narozeniny paní Věrka Kubíková z Hodonic. A 17. září má také narozeniny její manžel, pan Vladimír Kubík. Oběma přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky od svých synů.

0: Milanovi Coufalové Mdobesková, protože budou mít 55. výročí svajbe, a sice nějak kolem 20. září nebo po 20. září přesně. Takže Mařenko a Milane, hodně zdravička, štěstička, ať se máte krásně a ve zdraví prožíváte další život. Tady to písničko bych ráda věnovala všem posluchačům a také přátelům, kteří mě znáte. Konkrétně bych chtěla Mary Nabitovko poslat písničko a všem známým Jaroškovi Wolfovimo, Aničce a panu manželovi do Miroslaví a všem ostatním nejmenovaným Jarušce ještě Andenkovi do Libine. Takže všichni a to, co jsem nejmenovala, písnička patří všem. Děkuji vám, paní Květuško, mějte se moc hezké a hlavně zdravičko. Děkuji.
1: Také nápodobně. Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A teď si dáme e-mailovou poštu přání pro paní Marii Kročilovou. Milá Maruško, chci se zařadit do řady gratulantů, tak ti k svátku přeji vše nejlepší, hodně štěstí, kopec zdraví, radost vnoučat a krásné setkání s tebou. Také zdravím všechny Marušky, které znám a mají tyto dny svátek. Ze srdce přeje Anička Sukovitá ze Zástřizel. Tak předali jsme jedno přání, připojím ještě jedno, které tady mám. A je to přání, které letí do Orlovic dnešnímu oslavenci panu Štefanu Podolanovi k jeho 66. narozeninám. Štefy, cituji, přejeme ti, ať ti to v životě stále ladí a hraje tak pěkně, jako když vezmeš do ruky svou oblíbenou harmoniku. Jako správnému myslivci a milovníku přírody ti přejeme lesy plné klidu, pevný krok při tvých sportovních aktivitách a spoustu energie do dalších let. Do nového roku života ti ze srdce přejeme hojnost božího požehnání, krásné dny naplněné radostí, pevné zdraví a jen samé příjemné starosti a ať stále prožíváš rodinné štěstí a máš dostatek všeho, co tě činí šťastným. S láskou všechno nejlepší přejí manželka Alena, syn Štefan s přítelkyní Petrou a Adriankou, babička Marie s celou rodinou, sourozenci s rodinami, teta Marie Hladká s celou rodinou, Olinka Vojtková a hlavně milovaná vnučka Natálka, která dědečkovi posílá tu největší pusu. Tak a pojďme na písničku Keca já zadívám, Zdeněk Baťka, Barbora Jankových a cymbálová muzika Rohatec.

0: Vítám ve vysílání pana Zdeňka Jelena z Brna Bystrce. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Já bych chtěl dnešní písničku věnovat paní Marii Lisákové z Brumova Bylnice na Valašsku, která je zároveň členkou souboru Trávnica. A doposavat jí to dobře zpívalo, ale teď jí to trošku špatně chodí. A hlavně to zdraví přeju v sobotu, ať to pěkně oslaví, ať si dají pokalíšku a ať dobře dopadnou.
0: Výborně, je to všechno.
1: Ano, děkuji vám za prostor, děkuji.
0: Tak ať se vám daří ve všem, nashledanou.
1: Jasně, hezký den, nashledanou.
0: Hezký den. No a my teď půjdeme na další telefon. Tak halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: No tady je Rachunková Božena z Uherského Brodu.
0: Vítejte, paní Boženko, tak prosím,
2: já
0: můžete.
2: Taky vítám a zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla poslat pozdrav a velice srdečné přání k svátku mojí švagrové dokonovi z Marušce Zábojníkové na Rybníku. Ona má zítra svátek, tak jí přeju všecko nejlepší a zdravíčko, zdravíčko a zítra, ať si to krásně oslaví ze svou jedinečnou rodinku. Tak vám moc děkuju, ano, paní Navrátilová.
0: I vám a přejeme pěkný den. Nashledanou.
2: Krásně všichni. Maruško, ahoj. Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a pojďme tady na vaše dopisy. Dobrý den, chtěla bych vás moc poprosit o písničku Marii. A to Marii Drábkové, Macháčkové, Masaříkové, Hovězákové z Rohatce k jejich svátku a ještě paní Marie Šťastné z Kyjova k jejich sobotnímu svátku a přeji jim hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody a to jim z celého srdce přeje Naděja Jakubíčková se svou rodinou. Velice děkuje. Tak a pojďme ještě na další dopis, který tady je. Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro paní Marii Jakubíčkovou z Brna k jejímu svátku a ještě panu Štefanovi Pekanovi z Dubňan k jeho narozeninám, které oslaví v sobotu 12. září a popřát oběma hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti ze svých vnoučátek a to jim přejí Jakubíčkovi a celá velká rodina. Mnohokrát děkuje Naděja Jakubíčková. Tak předali jsme, přátelé, a hrajeme písničku Brzo budeš moja. Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Tak a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a pojďme na psaná přání. Prosím o pěknou veselou písničku pro mou nejmilejší kamarádku Marušku Žemlovou, která dnes slaví své narozeniny. Maruško, přeji ti krásný narozeninový den a ještě krásnější dny příští. Ať jsi stále tak veselá, zdravá a plná životního optimismu. Dovedeš rozdávat radost kolem a nezarmoutíš nikoho ani slovem. Přání posílám nejen za sebe, ale i za všechny holky ze Stanovského spůdky, kde se pravidelně každou středu setkáváme. Tvoje kamarádka Bohunka. A já pokračuji. Posíláme jedno narozeninové přání, které letí do brněnských Jehnic, kde dnes slaví svých krásných 88 roků paní Marta Kousalová. Milá babičko, přejeme ti hlavně, ať pevné zdraví slouží, jak může, a boží požehnání každý den pomůže. Ať tě každým dnem provází radost, pohoda a životní elán ještě po dlouhá léta. K tvým narozeninám z celého srdce přejí dcery Marta a Jana, vnuci Marek a Martin s rodinami, vnučka Aneta a pravnoučata Jasmínka, Elenka a Radimek. Tak a ještě jedno přání tady dáme. Prosíme o písničku pro vzácnou, obětavou, pracovitou, skromnou, pokornou ženu Marii Pálkovou z Frištáku Lukovského, která oslavuje krásné životní jubileum 85 roků. Nejen v rodině, ale široko, daleko na Zlínsku je známá tím, že má stále spoustu energie, neopouští jí smysl pro humor, nic pro ní není problém, vše zvládá s nadhledem, peče ty nejlepší vdolečky a tyčinky na světě a na její zahrádce nenajdete plevel a tak dále. My všichni, Maruško, kdo tě máme rádi, za vše děkujeme a přejeme ti především pevné zdraví, hodně pohody, spokojenosti a optimismu. Za všechny familianty, rodiny čtyř sourozenců a čtyř dětí, Alena a Marta se svými blízkými. A připojíme písničku Kapesníček z lásky a Moravská veselka.
1: Český rozhlas Brno.

0: přátelé, pojďme na telefonát. Paní Anna z Miroslavy se dovolala, vítejte.
1: Taky vás moc zdravím a přeju všem po dešti krásně osvěžený den. Přeju to
0: ano,
1: vám, paní,
0: ano, ano.
1: Všem. A já bych prosila o písničku, jednak bych poděkovala paní Květě Nahanou za pozdrav, který nám poslala, a dneska oslavují svou diamantovou svatbu naše švagrová a můj švagr, to je bratr mého manžela, oslavují 60 roků společného života, tedy diamantovou svatbu. No takže bych jim popřála hodně štěstí a hlavně zdraví, pohodu. K tomu se připojuje můj manžel a taky celá jejich rodina, 3 děti se svými rodinami. No a ještě bych popřála Marušce Žemlové k narozeninám a popřála bych, protože už jsem přála některým Mariím, tak bych popřála ještě Marušce Simonové do Ořechova a Marušce Švaříčkové do Židlochovic k svátku. No a hned příští týden po neděli bude mít můj bratr, pan Vladimír Bis, své narozeniny, takže bych mu popřála taky především zdraví a zdravím taky jeho ženu Marii, která také bude mít svátek. Takže všem, ať se moc a moc daří, to jim z celého srdce přeji a písnička ať je potěší a vám moc děkuji a děkuji taky všem přátelům za přátelství, které spolu máme a písnička je také pro ně. Moc vám děkuji, paní Navrátilová.
0: Ano, paní,
1: mějte
0: ano.
1: Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Pěkný den, nashledanou. A já tady připojím psaná přání. Je tady prosba o písničku pro sestru Ludmilu Zonigovou z Lanžhota k jejím narozeninám i k svátku. Vše nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, ale hlavně zdraví. A tak to vinšuje paní Hartlová ze Zlína. A já pokračuji. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát pěknou písničku rodičům Věře a Josefu Hradilovým z Brankovic, kteří dnes slaví 60. výročí svatby. Přejeme hodně štěstí, rodinné pohody a hlavně zdraví a zase to zdraví. Rodina Pištělákova a Hradilova tak to přeje. Tak to je další a já tady mám ještě jedno. Přejeme vám všem dobrý den. Dnes je tomu právě 80 let, co se narodil pan Blahoslav Salák z Bačic u Rotovic. Je to křídlovák a trumpetista a také zakládající člen dechové hudby Rouchovanka. Člověk, který má rád lidi a pro jejich pobavení neskazí žádnou legraci. Milí Blahoši, víme, že si své zednické náčiní již hodil do studny, aby prý stoupala hladina vody, ale také víme, že svoje muzikantské náčiní stále věrně opatruješ a pilně na ně cvičíš. Chtěli bychom ti za celou kapelu prostřednictvím Brněnského rozhlasu poděkovat za vše, co si pro kapelu a dechovou hudbu v životě udělal a popřát ti vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let po boku tvé manželky Marušky. Připíjíme ti dnes v den tvých narozenin jen na dálku a po rozhlasových vlnách, ale až se sejdeme, ťukneme si a společně zatroubíme živio. To vše ti ze srdce přejí muzikanti z Rouchovanky a určitě se přidávají i všichni tví posluchači a že jich za ty roky bylo. Děkujeme a přejeme hezký den. Ano, rádo se stalo a jdeme na písničku Josef Konečný, Starý kamarád a Lácaranka.

0: písnička nám dozněla Pojďme, máme tady také klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a máme tady svátek a to je, budeme vinšovat paní Irmě Dratvová ze Zdounek, budeme vinčovat k svátku, ale já budu pokračovat, neboť máme tady ještě narozeniny a to slaví pan Štěpán Blahinka z Uherského Hradiště. No a to není vše, neboť další tady máme oslavence paní Irena Králíková z Veverské Bytýšky slaví narozeniny, paní Marie Žemlová, zastávka u Brna slaví narozeniny, paní Marta Kousalová z Brna také slaví narozeniny a paní Marta Vaňkátová ze Strážovic slaví své narozeniny. Takže to je klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlína. Já vám všem přeji hodně zdraví, spokojenosti, radosti, dobré mysli a jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. A jak říkám vždycky na závěr, živio, živio, živio a písnička bude za malou chvíli. Tak a já teď přidám tady ještě psané přání, které tady mám. Chtěl bych v pořadu Morava krásná zem jménem folklorních přátel popřát k významnému životnímu jubileu 95 letům panu Františku Kašníkovi z Hlohovce a z Brna. Jubileum se v tomto týdnu dožil ve zdraví a s dobrou myslí, nebo jubilea se v tomto týdnu. A ať jej zápal pro bádání ve folklorní historii podluží a také zdraví neopouští. Prosil bych zahrát písničku. Tak dobře, písničky jsou bohužel už vybrány, takže za chvilečku bude písnička. No ale já pokračuji ještě v přáních. Tak mám tady další přání. Prosím, zahrajte 50. výročí svatby Martě a Jaroslavy Hanákovým. Petr Rezek, ty jsi nejlepší. Děkuji od Šumavy k Tatrám. Děkuji, Jaroslav. Tak to bylo takové krátké přání, které jsme tady měli. No a pojďme ještě dál. Máme tady další přání, pojďme na ně. Tak prosím o písničku pro naši babičku Marii z Hostěrádek Rešova, vaši věrnou posluchačku. Milá babičko Mařenko, k tvému dnešnímu svátku ti posíláme to nejsrdečnější blahopřání. Přejeme ti pevné zdraví, které je ze všeho nejdůležitější, neutuchající životní elán, úsměv na tváři, ať se tě každý den potěší, ať tě každý den potěší nějaká drobnost a dny ti plynou v naprosté pohodě. Hodě a klidu. To vše ti přeje vnučka Barborka, vnuk Dominik, dcera Zdeňka a sestra Jiřinka. Tak a to je všechno. Dáme písničku za dědinu Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořánka.
1: Český rozhlas Brno.

přátelé, pojďme, máme tady ještě nějaká přání, takže jdeme na to. Mám tady přání. Dobrý den, všechny ve studiu vás moc zdravím. Tak a protože oslavenkyně poslouchá tento pořad v poledních hodinách a často k vám volá, tak prosím o zahrátí v tuto dobu. Děkuji. V sobotu oslaví svátek paní Marie Janošová ze Slopného, také Marie Karasková z Otrokovic. Dále paní Marie Barcuchová z Vysokého pole a dále paní Marie Martinková z Lačnova. Hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a ochranu Panny Marie všem přeji Barcuchovi z Vysokého pole. A moc děkuje vaše věrná posluchačka Věra. Tak a já se tady ještě dívám na přání, jestli tady mám, tak vidím, že jsme to tady vyčerpali, tak pojďme, přátelé, na další písničku, kterou tady máme. Tak a bude to písnička Spadl lístek z Javora, lidová a malá česká dechovka nám zahraje a zaspívají Svatava Černá a Josef Opelt.

0: Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer, krátce po 18. v 2. hodině našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Hasiči na jihu Moravy likvidovali v létě téměř 160 požárů v přírodě. Pohonné hmoty v Česku zdražily oproti minulému týdnu skoro o 2 koruny za litr. Zbíšov na Slavkovsku bude mít po volbách víc zastupitelů. A dnes má být oblačno, později postupně zataženo s teplotami do 21 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravští hasiči letos o prázdninách vyjížděli k požárům porostů výrazně častěji než loni. Za červenec a srpen měli 156 takových případů. Loni to bylo zhruba o polovinu méně. Letos v polovině srpna likvidovali jednotky požár v brněnských Obřanech. Oheň zničil 6 rekreačních chat. Začátkem července zase hořelo strniště se slámou a okolní pole a lesy u Vítonic na Znojemsku. Příčiny těchto požárů přibližuje mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
5: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
3: K zásahům hasičů u požáru porostů se vrátíme po půl třetí. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun 22 haléře. Je to tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47 korun 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí, rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Voliči ve Zbíšově na Slavkovsku budou za měsíc vybírat do zastupitelstva více lidí. Jejich počet vedení obce zvýšilo ze stávajících 7 na 9. Zbíšov má více než 700 obyvatel, takže by mohl mít až 15 členů zastupitelstva. Končící nezávislý starosta Jaroslav Žalkovský navýšení vysvětluje zájmem občanů o život v obci.
6: Máme jenom jednu kandidátku. Ty organizace si tam dávají svoje zástupce, aby vlastně zastupovali nejenom organizace, ale i ulice, v kterých bydlí a podobně. U nás je to tak, že občani si chtějí obec spravovat sami. A to je to nejdůležitější.
3: Kamenolom u Vícenic u náměště nad Oslavou se rozšiřovat nebude. Zastupitelé obce neschválili potřebné změny územního plánu.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude dnes oblačno nebo i skoro zataženo. Oblačnost bude chvílemi částečně průsvitná. Později večer pak bude od jihu postupně zataženo. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Foukat by měl mírný severozápadní až západní, k večeru severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou a budou většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 se od Kývalky tvoří kolony, v opačném směru pozor na nepojízdné auto na 77. kilometru. Obdobná situace je i na 40. kilometru D2 ve směru na Břeclav. A opatrně projíždějte i místem nehody u Ivanovic na Hané u nájezdu na dálnici D1. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Od Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
8: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Kurzy to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně no, je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslel si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak,
0: tak a přece jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Já říkám, díky bohu ne, to ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělý dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom což, tlačení,
1: ano,
0: když...
1: Ta, no, když... rolničky, jako to mě docela...
0: Jestli to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: na lámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45-40 kilo, takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš, 6 let mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říkal, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: my se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: quem me lasca o braço.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovém kurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A měla jsem asi talent na tu improvizaci a na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková a Šprislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i samo sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to

0: skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
0: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde. Ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročníky ve Stardance a také to zvládli.
0: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Mára Fischerová je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek.

0: točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
1: Jaká jsi hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
0: Jo, určitě.
1: Nebo já někomu škodíš?
0: Ještě na place nebyla, tam mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
1: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
0: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo. My jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně dvě piva, do každý ruky jedno, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
1: A musela jsi něco opravdu, řeknu, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
0: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky, vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to jako, jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce, a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak moment nejtěžší, co jsem se musela naučit.
1: Tak, a tvoje nejtěžší role?
0: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsme obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
1: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
0: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
1: Přesně
0: a tak. Podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách. Ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat ty samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
1: Že by si se zbavila té krve.
0: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
1: Mára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozradit, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro na spaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tedy dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry Dvoják a pak máme 31. další Dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no, je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému, neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluvej. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco, třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví, a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju. No.
0: Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš? Co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda takový, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takový dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme, no, jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, ty na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále více peněz. Lázeňský dům Praha v Luhačovicích nesmí kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat nové hosty. Energetici chystají u dukovanské elektrárny přidat parkovací místa. Bude oblačno, později postupně zataženo s teplotami do 21 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Proč se podvodníkům daří z lidí získávat víc peněz, vysvětlil Radek Šalša z České bankovní asociace.
2: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
0: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém si lidé můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMS, e-maily nebo telefonáty. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Nejvíc nemocných bylo v zařízení v první polovině července. Nyní jde o jednotky případů. Nepodařilo se ale onemocnění zlikvidovat úplně. Nejde o zařízení, které by bylo součástí lázní Luhačovice. U jaderné elektrárny Dukovany vznikne parkovací dům. Firma ČEZ ho tam chce postavit a nabídnout 720 míst pro auta. Nových stání získá společnost asi 500. 200 současných míst na parkovišti totiž zabere samotná budova.
3: Energetici chtějí zvýšit kapacitu parkování i kvůli chystané dostavbě nových bloků. Aktuálně se u elektrárny nachází přes 1370 parkovacích míst. Po dostavbě objektu by počet stoupl na necelých 1900. Parkovací dům má mít rozlohu skoro 4300 metrů čtverečních a výšku 16 metrů. Úřady teď posoudí možné dopady záměru na okolí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Univerzita třetího věku při Olomoucké vysoké škole slaví tento týden 40 let fungování. Je nejstarším studijním programem pro seniory v Česku. V sobotu tak proběhne v atriu Konviktu slavnostní setkání absolventů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno nebo i skoro zataženo. Oblačnost bude chvílemi částečně průsvitná. Později večer bude od jihu postupně zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnským meteorologem Petrem Minsterem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří odkývalky kolony. V Brně projíždějte opatrně, místem nehody na Žarošické ulici. Na křižovatce s Jedovnickou tam zasahují záchranáři. Na silnici 43 pozor v místě nehody u Kuřimy. A nehoda omezuje provoz také na silnici 47 u Kojetína. Tam je silnice uzavřená. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno, a to ve čtvrtek 10. září roku 2026. Svátek dnes mají Irmy a Krasavy. No tak jedno jméno hezčí než druhé. Každopádně oběma, tedy všem nositelkám těchto jmen. Přeji vše nejlepší. No, čas máme aktuálně 4, skoro 5 minut po 14. hodině. Začíná naše odpolední vysílání. No a počasí dnes doznalo změny, teda už vlastně včera večer během noci. No a dneska to cítíme zřejmě všichni, jak už zaznělo ve zprávách. Na podrobnosti se zeptáme už za chvíli brněnského meteorologa Petra Minstra. No, Eda Štatlař má pro nás každý všední den dávku humoru v Hantecu. Výjimkou nebude ani dnešek, chvíli před půl třetí. A stálicí odpoledního programu Českého rozhlasu Brno je i pozvánka a tip na výlet. Dnes nám jej nabídne Hana Slabáková z klubu českých turistů. To stále není vše, čekají na nás také reportáže z dění na Jižní Moravě a samozřejmě písničky, které nestárnou, české, slovenské, ale i světové. U mikrofonu do 16. hodiny Janis Moras, přeji vám příjemné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 2 minutky před 14:15 už jsem ve spojení s brněnskými meteorology, tedy konkrétně s jedním, a to Petrem Minstrem. Přeji pěkné čtvrteční odpoledne, Petře.
2: Dobré odpoledne.
1: No, doznalo změny počasí, jak jsem avizoval na úvod dnešního vysílání. Je to pravda, ale přeci jenom jako je také příjemně. Tak jak to vypadá na jižní Moravě aktuálně?
2: Ty teploty teď budou ještě pomaličku stoupat, protože oblačnost se nám pomaličku začíná protrhávat, i když stále bude velká, tak i alespoň částečně průsvitná, co nás z rána trošičku překvapilo, takže se přece jenom z Rakouska posunul na jih takový slabounký déšť, kde na těch okrajových stanicích na jihu nějaká ta desetinka srážek přece jenom dopadla až na zem. Jinak ty srážky se teď už odsunuly dál na východ, takže už je tedy neočekáváme opravdu. No a teploty ještě do těch 21 stupňů právě s tím slunečním svitem teď trochu porostou. Ta oblačnost ale bude stále veliká a dokonce se ještě bude zvětšovat potom v průběhu večera a noci.
1: Mm-hmm. Takže očekáváme, že ta situace bude plus minus taková v těch následujících hodinách. Jak to bude vypadat v noci podrobně?
2: V noci bude převážně zataženo a až v druhé polovině noci a k ránu se začne postupně nasouvat další pásmo srážek. Opět to bude takový slabý déšť, nebude to úplně kompaktní pásmo, ale do těch ranních hodin by se mělo přesunout nad celý Jihomoravský kraj, takže zítra ráno očekáváme na většině území déšť, který zase v průběhu rána dopoledne bude utíkat pryč na východ docela rychle. Ráno teploty 14 až 11 díky té zatažené obloze, ale odpoledne právě díky velké oblačnosti a navíc počátku s deštěm bude ještě o něco chladněji, 14 až 17 stupňů maximálně, kdyby se o něco dříve ta oblačnost protrhala, tak může být ještě o nějaký stupínek více, ale jinak počítáme s tím, že bude ubývat ta oblačnost až v průběhu odpoledne, večer potom už bude ta oblačnost menší, tam bude polojasno.
1: Říká brněnský meteorolog Petr Minstr. Petře, díky, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
1: Tak já už jen doplním, že dnes je biozátěž na stupni číslo 1, je tedy mírná, stejně tomu bude i zítra a sluníčko nám večer zapadne 10 minut před 7:30 a ráno jej uvidíme na obloze nebo na obzoru v 6 hodin a 23 minut. No tak jste to slyšeli, milí posluchači, vypadá to, že teplým dnům pomaličku už odzvonilo a už se budeme připravovat na to babí léto, ale ty teploty jsou na druhou stranu příjemné a věřím, že řada z vás vítá i ty srážky, kterých se zítra dočkáme. Tak tolik počasí, my pokračujeme v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Čas Malín si připomeneme s Pavlem Hamelem.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jak mořské akvárium založit, co vše je třeba znát a na co si dát pozor. Řeč bude i o sladkovodních akváriích a jako vždy budete moci volat přímo do vysílání své dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Tak to bylo s Vlastou Redlem trošku na takovou folklorní notečku, Rehradice, no a já se vám hlásím ze studia Českého rozhlasu Brno. Máme chviličku před 14:30 a když říkám folklorní notečka, no tak takový folklor Brna přímo, Štatlu, je samozřejmě Hantec. No a my máme odborníka na Hantec a tím je Eda Štatlař, který pro nás už za chviličku bude mít opět ten jeden ten vtípek v Hantecu. Tak já sám si vždycky říkám, kdo všechno tomu rozumí dneska, ale já věřím, že řada z vás asi ano, že to už je spíš ta moje generace a dále, která už trošku ztrácí ponětí, ale právě od toho tady máme také Edu. Tak už za chviličku teď si dáme jinou ikonu, a to sice světové pop music. Ano, řeč je o Madoně.
1: Český rozhlas Brno.

0: Open your heart, tedy otevři své srdce, nebo otevřete své srdce, zpívala nám Madonna v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno a za dvě vteřinky máme 3 minuty před 14:30. No a když už je řeč o otevírání, tak my za chviličku zazvoníme na Eduvo zvonek, tak já doufám, že nám otevře.
1: Eduv zvonek.
2: Zcuknul si na čáře dva štatlaři. Jeden z nich super vohozené, novodurová šolna, šmitec, drahý jožl, šuflata a kufr z krokodýlího kruponu. A ten druhý háže tázanec. Člověče, tobě se asi daří, když si chodíš takhle volepené.
3: No, tak to víš, no.
2: Odevřel jsem si takové malé butik. Jo? A s čím?
3: No, normálka. Šperhákem.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
0: Jsem...

0: Tak jsme si zaspívali s Jitkou Zelenkovou, máme 5:05, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno, dnes je čtvrtek 10. září a ohlédneme se trochu za prázdninami z pohledu hasičů, protože hasiče letos o prázdninách častěji než v minulých letech zaměstnávali požáry v přírodě. Například na Jižní Moravě se počet takových výjezdů meziročně zdvojnásobil. Jedním z důvodů je dlouhodobé sucho. Za moment prozradíme detaily. Věděli jste, milí posluchači, že se dají psát verše i na víno? No, pokud ne, tak si teď poslechněte Plavce.
1: Český rozhlas Brno, písničky.

0: Tak jsme dopsali verše na víno, jak už dnes zaznělo, tak teploty šly radikálně dolů oproti těm minulým dnům a zejména tedy měsícům, protože v Česku letos v červenci a v srpnu častěji než v minulých letech hořely lesy, louky nebo pole. Šestiletý prázdninový průměr požárů porostů je zhruba 1260 zásahů. Letos jich hasiči měli 1630. Například na jižní Moravě byl rozdíl ještě výraznější. Jednotky vyjížděly hasit 160 požárů v přírodě, loni zaznamenali takových případů o polovinu méně. Tématu se věnovala reportérka Alena Hesová, kterou teď vítám ve studiu. Dobré odpoledne, Aleno.
1: Pěkné odpoledne.
0: Můžeš některé velké případy požárů porostů z léta připomenout?
1: Třeba 15. srpna hasiče zaměstnal rozsáhlý požár porostu u brněnské části Obřany. Plameny zničily 6 rekreačních chat a škoda dosáhla téměř 5 milionů korun. 8. července zase hořelo strniště se slámou a okolní část pole a lesů u Vítonic na Znojemsku. Škoda se vyšplhala na 1,5 milionu korun. Podobné zásahy jsou náročné, hlavně kvůli tomu, že hasiči k polím a lesům složitě dostávají jak vodu na hašení, tak i techniku. Navíc jim mnohdy zásah komplikuje i složitý terén. Letos měli v jednom dni i několik požárů v přírodě na různých místech kraje.
0: Jaké jsou příčiny těchto požárů?
1: Ne všechny už hasiči stačili uzavřít, ale třeba v případě Vítonic začalo hořet nejspíš v souvislosti se zemědělskými pracemi. Jiskru pravděpodobně zažehl kombajn. Další obvyklé příčiny vyjmenovává mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
1: Letos ovlivnilo požáry v přírodě a jejich šíření také velké sucho. Na jižní Moravě platilo zvýšené nebezpečí požárů. Hejtman ho vyhlásil 31. července a platilo do pátku 4. září.
0: A jaká je v kraji, ale i ve zbytku Česka situace teď, pokud jde o sucho?
1: Tak ta vedra už sice pominula, ale půdní sucho přetrvává dál, a to hlavně na Moravě a v části jižních Čech. Podle webu Intersucho je na Moravě půda vyschlá do hloubky 1 metru. Vědci používají termín kumulovaný stres ze sucha, který dopadá na vegetaci. A v případě jižní Moravy za posledního půl roku trpěla půda nedostatkem vláhy drtivou většinu času, a to po dobu 70, někde až 90% času.
0: Takže nejen lidé, ale už i příroda zažívá stres. No tak to byla reportérka Alena Hesová, která nám přiblížila letošní špatnou bilanci požárů v přírodě. Aleno, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: No, já trošku přeladím, snad to nebude příliš neslušné, ale přiznám se, že už jsem udělal to, co teď, o čem teď bude hrát kapela Činasky, a možná, že vás k tomu ponouknou taky. Měl bych si boty zout.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jakub Smolík zpíval Neodcházej a já vás vyzývám k témuž, tedy abyste ve 14 hodin 49 minut rozhodně neodcházeli od svých přijímačů a od poslechu Českého rozhlasu Brno, protože teď je ten pravý čas vás v rámci našeho dobrého odpoledne pozvat na výlet, tedy lépe řečeno pozve vás Hana Slabáková z Klubu českých turistů, se kterou natáčel Borek Kapitančik.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Vážení přátelé, já jsem byl taky překvapen. Pokud vás tedy překvapí, že i na Přerovsku jsou vinohrady, dávejte dobrý pozor, ať na tom nejste podobně jako já. Překvapila mě Hana Slabáková. Ona totiž pozvánku v tomto duchu připravila pro následující minuty našeho vysílání. Hanko, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Je to kolikátý ročník toho?
2: Je to už osmý ročník za historii přerovských vinohradů. A je to v sobotu 12. září a zve nás Klub přátel turistiky a sportu Přerov. Výchozím místem je vinárna u Červené kočky, ta je na nábřeží protifašistických bojovníků v Přerově od 8 do 10 hodin a cíl je tamtéž od 12 do 17 hodin. Připraveny jsou dvě trasy, takové trošku delší. Osnáctka vede z Přerova do Předmostí, to je místo vlastně spojené s historií, protože tam je ten známý přerovský mamut, to je vlastně to pravěké naleziště. Popovice Vinary, Čekyňský kopec, to je nejvyšší vrch vlastně v okolí, tam se chodí novoroční výšlap, třeba z Přerova, Žernavy a Přelov. 23. tato potom ještě vezme z Vinár na Sobíšky, Zábeštní Lhota, Penčice, Čekyně, Předmostí a do Přerova. No a jsou tam kontroly a místa občerstvení jako vinotéka u Hanačky, pohostinství na Točně, Zamazalka rozcestí, první vinařství Sobíšky a Vínum Predmonstensis Žernava. A všude budou připraveny samozřejmě ochutnávky a od 15.30 potom v cíli vystoupí hudební skupina Doktor Beat z Kroměříže. Teda to není žánr, který bych sledovala, takže tuto kapelu neznám. Je tady na fotografii 5 zralých mužů, tak doufejme, že to bude zajímavé a že se tím zpestří den.
1: Mladý člověk má zkusit všecko, co říká v Brně.
2: Takže opravdu 12. září do Přerova za historii přerovských vinohradů.
1: Z jedné strany možná uslyšíte ruch na dálnici, z druhé strany šplouchání Bečvy, ale rozhodně se tuhle sobotu vydejte za historii přerovských vinohradů. Pozvala vás Hana Slabáková z Klubu českých turistů. Děkuji za pozvánku.
2: Naslyšenou.
0: Tak jak říkal Borek, mladý člověk by měl zkusit všecko, tak pokud se cítíte mladí, tak to rozhodně vyzkoušejte. To byl tedy tip na výlet a spíš pozvánka do přerovských vinohradů, takže nejen na Jižní Moravě jsou, ale i jinde, tak využijte. A mně už nezbývá, než vám ohlásit, že vám zaspívá ještě Helena Vondráčková, Jiří Korn a zahraje také kapela Smoky, potom Zprávy a já se na vás budu těšit na začátku 2. hodiny dnešního odpoledního vysílání.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dva týdny zbývají do podání nabídek v aukci na železniční vlečku Nemotice Koryčany. Dvě ženy odstoupily z kandidátky SPD v Brně Černovicích, tvrdí, že kandidovat nechtěly. Letovická a Ostopovická knihovna získaly ocenění za podporu demokracie. A zítra bude zataženo s deštěm, postupně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ještě dva týdny zbývají do podání nabídek v aukci na železniční vlečku mezi Nemoticemi a Koryčany. Správa železnic ji prodává společně se souvisejícími pozemky v Nemoticích, Mouchnicích a Koryčanech. Vyvolávací cena je 29 milionů korun. Poslední vlak po vlečce projel letos v červnu. Aukce je otevřená do 22. září. Podrobnosti o prodeji vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele.
2: Prodej vlečky Nemotice Koryčany schválila vláda v únoru loňského roku, protože jí správa železnic už nepotřebuje. Jediným kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny. Aukce v tuto chvíli stále běží a zájemci se můžou hlásit.
1: Český rozhlas oslovil obce Nemotice a Koryčany, kterými vlečka prochází. Ani jedna o její koupi nemá zájem. Dvě ženy odstoupily z kandidátky SPD v brněnských Černovicích. Na úřad městské části nahlásili, že s kandidaturou nesouhlasili a nevěděli, co přesně podepisují. Pravost svých podpisů ale nespochybňují. Zmocněnec SPD Leoš Prokeš pochybení hnutí odmítá. Tajemník Černovického úřadu Zdeněk Opálka uvedl, že ženy podle svého vysvětlení myslely, že podepisují jiný dokument.
3: Byli na 3. a 14. místě a přišli odvolat svou kandidaturu s tvrzením, že žádnou kandidaturu nepodepsali, respektive, že ji podepsali omylem a že se domnívali snad, že údajně podepisují členství v okrskové volební komisi.
1: Obecní knihovna v Ostopovicích na Brněnsku a městská knihovna v Letovicích na Blanensku získaly ocenění nadace OSF Bibliotéka Inspirans 2026. Cena je určená pro knihovny, které svými aktivitami podporují demokracii. Informovala o tom manažerka komunikace nadace OSF Pavla Bartůňková s tím, že odborná porota ocenila stejnou cenou dalších 8 knihoven v Česku. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy bude zataženo, ráno a dopoledne s deštěm, odpoledne budou srážky ubývat, postupně pak bude oblačno, večer se od západu bude dále zmenšovat oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, vítr by měl foukat slabý, na východě i mírný severní až severovýchodní, biozátěž bude také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Kývalky. V Brně pozor u nehody na Žarošické ulici na křížení s Jedovnickou a také o kus dále na křižovatce Jedovnická Novolíšeňská. Tam nefungují semafory. Po nehodě u Branišovic je silnice 53 neprůjezdná. Místo se objíždí přes Vlasatice. A pozor i v místě nehody u Olomoučan na cestě do Křtin. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes máme čtvrtek 10. září 2026 a 4,5 minuty po 15. hodině je aktuální čas. To znamená, že načínáme druhou hodinu odpoledního vysílání, kterou si za chvíli zpestříme soutěžní trefou, tedy pravidelnou odpolední soutěží. Na dnešního vítěze čekají dvě vstupenky na roadshow Aleše Cibulky Rozhlas jede za vámi, a to do Ivančic. Stačí správně odpovědět na dvě soutěžní otázky a lístky jsou vaše. Číslo do studia 724 6 5200. Volat můžete už během úvodních písniček, ale nejen soutěží Živ je člověk, ale třeba na silnici také díky pravidlům silničního provozu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, a to v naší řidičské abecedě. A vzdělávat se budeme i v rubrice Co v učebnicích nebylo, protože jak se říká, člověk se učí celý život a nikdy není dost moudrý. A čeho také není nikdy dost, tak to jsou písničky, zejména ty, které stárnou. Už za chvíli Žlutý pes nebo třeba Ed Sheeran. U mikrofonu do 16. hodiny Janis Moras, přeji vám pohodový čtvrtečně odpolední poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byl Ed Sheeran v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno, písnička z roku 2017, Perfect, no takže není potřeba překládat, tak. Napsal jí pro svou přítelkyni, to písnička, která asi zaznívá, nebo spíš takhle, asi už není svatba, na které by tato písnička od doby, kdy vyšla, nezazněla. Tak, no ale my máme před sebou teď něco jiného a to je soutěžní trefa, do které se dnes dovolal pan Zdeněk Kučera od Zlína. Já vám přeji pěkné odpoledne, pane Zdeňku.
1: Dobrý den.
0: Tak, já už jsem vám sice předtím, než jsme šli do vysílání, řekl 4 témata, ze kterých budete vybírat ta 2, ze kterých pak dostanete 2 soutěžní otázky, ale zopakuji je, respektive já je řeknu vlastně poprvé dneska, protože v úvodu jsem je neříkal. Takže je řeknu teď pro všechny posluchače. Vědní obory, hlavní města, sport a také večerníčky, to jsou ta 4 témata, ze kterých si vyberete 2. A než tak učiníte, tak jenom připomenout, a to jsem říkal, že pokud uspějete, tak dnes na vás čekají jako výhra 2 lístky na roadshow Aleše Cibulky, rozhlas jde za vámi, a to v Ivančicích, koná se to 17. září, takže případná výhra je dnes tato. A já už se teď ptám, která 2 témata si vybíráte?
1: Já si vybírám hlavní města a jak byly ty témata, prosím vás, ještě?
0: Vědní obory zbývají sport anebo večerníčky?
1: Sport, takže sport bude to druhé.
0: Dobře, takže hlavní města sport, pokud jste připraven, můžu spustit minutku, která nám ohraničí ten čas, po který budete moci odpovídat. Můžeme?
1: Ano.
0: Pojďme na to. Takže nejprve otázka na hlavní města. Hlavním městem Litvy je buď to Riga, nebo Klaipeda, anebo Vilnius.
1: Vilnius, Cčko.
0: To zní jako velmi jistá odpověď. Pojďme se podívat na sportovní otázku. Zimní olympiáda se v roce 1984 konala v Sapporu, v Sarajevu nebo v Lake Placid?
1: V Bčku, v Sarajevu.
0: To znělo taky velmi jistě. My ještě pořád máme nějaký ten čas, tak já vás zkusím zvyklat. Jste si jistý, pane Zdeňku?
1: Celkem jo, na 95,5.
0: No to je poměrně vysoké procento, takže já ještě jednou zopakuji vaše odpovědi. Otázka na hlavní města. Hlavním městem Litvy je podle vás Vilnius a zimní olympiáda se před kolika? 42 lety, tedy v roce 1984, konala v Sapporu, Sarajevu a Lake Placid. Tak, zvonek zazvonil, pojďme se podívat, co to pro vás znamená, co znamená, že jste odpověděl právě tak, jak jste odpověděl. No, znamená to výhru samozřejmě, ta jistota plynula z toho, že to prostě zkrátka dobře víte. Hlavním městem Litvy je skutečně Vilnius a zimní olympiáda se v roce 1984 konala v Sarajevu. Já vám srdečně blahopřeji a lístky jsou vaše, nezavěšujte prosím ještě, domluvíme se, jak se k vám dostanou a díky za to, že nás posloucháte, přeji příjemný zbytek odpoledne.
1: Já vám taky.
0: No a vám ostatním posluchačům samozřejmě taky. BSP Trio už je připraveno a dostane nás do země vzdálené.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Karel Kahovec, Flamengo, paní v černém, to vše na vlně Českého rozhlasu Brno, 5 minut před 16:30 a už za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, tedy až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Mídlový princ Václava Neckáře si šel svou cestou a vy si teď s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bezplatné technické kontroly nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bezplatné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Teď už Lucie Bílá.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zítra začíná 79. ročník pálavského vinobraní. Náš regionální stopař Vojta Halaš proto vyjel do jeho dějiště Mikulova podívat se na jeho přípravy. Dobré odpoledne do Mikulova, Vojto.
2: Ahoj, Janice, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
1: Jak to v Mikulově vypadá dnes? Už město vinobraním žije? A přibliž prosím tě taky, na co z programu se návštěvníci mohou těšit?
2: Takže by město dnes festivalo přímo festivalem žilo, to asi říct nemůžu. Já jsem si dnes prošel Mikulov křížem krážem a jestli je to na něčem teda poznat, tak především na parkování. Jinak bych to kromě všech ukazatelů a poutačů asi tolik nepoznal a lidé, tak když jsem se ptal, tak samozřejmě věděli, že je tady vinobraní, ale nebyli tady dneska ještě kvůli němu. No ale byl jsem se podívat taky na ty hlavní stanoviště festivalu na Mikulovské náměstí a teď jsem momentálně v amfiteátru, kde budou vystupovat ty největší hvězdy letošního ročníku. A tady jsou přípravy v plném proudu. Pody už teda stojí a teď momentálně organizátoři připravují stany, ale i třeba aparaturu a světla. Co se týče programu, ten páteční odstartuje slavnostním zahájením na Mikulovském náměstí. Zazní třeba cymbalová muzika Slovácko, sbor Mateničky a večer zakončí kapela Heleniné oči. Na hlavním pódiu v amfiteátru se představí třeba Martina Partlová, Richard Miller a Horký že slíže. No a součástí večera bude také přijezd krále Václava IV. Na Mikulovské náměstí. Sobota nabídne hlavní hudební program v amfiteátru. Odpoledne vystoupí hvězdy jako Helena Vondráčková, Ben Kristová, Jana Kiršner nebo kapela Monkey Business. No a program doplní historická vystoupení, kejklíři, muzikanti, vojáci nebo mušketýři. No a neděle ta bude tradičně klidnější a více zaměřená na folklor, víno a rodinný program. Ale i tak na náměstí zahraje třeba Kamelot nebo Melody Gentleman z Lednice.
1: No tak to zní jako samostatný festival v podstatě a to jsme ještě ani nezačali o tom víně. Máš nějaký tip nebo zajímavost ty sám pro ty, kteří se na pálavské vinobraní chystají?
2: Já jsem si zjišťoval, jak to bude s platbami. Ty u stánku zůstávají bezhotovostní, návštěvníci zaplatí běžnou platební kartou, mobilem nebo hodinkami, nemusí si pořizovat žádný speciální náramek nebo čip. Kdo ale kartu nemá, může si za hotovost koupit dobíjecí kartu. Jedním z vrcholů letošního ročníku bude slavnostní historický průvod v čele s králem Václavem IV. A zároveň jeho chotí královnou, kterou po roční pauze opět stvarní herečka Chantal Poulin. No a ti, kteří nemají vstupenku, také nemusí smutit. Nedělní program je totiž zdarma. Kdo si chce právě užít víno, folklor a tu klidnější atmosféru závěru slavností, může přijít v neděli úplně bez vstupenky.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který strávil dnes den u příprav na pálavské vinobraní v Mikulově. Vojto, díky a mě se hezky, těším se příště naslyšenou.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz.
1: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno

0: Pocit sváteční nám navodil Karel Gott. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 3:03 a je tu čas pro dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. To bude patřit hadům a zajímavosti o nich nabídne už teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
3: Sním tajný sen.

0: Tak to byl Tajný sen. Miroš Birka dospíval v 15 hodin 52 minut na vlně Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám tím pádem 16. hodina a s ní také závěr dnešního odpoledního vysílání, tedy ve čtvrtek 10. září 2026. Já bych vás rád pozval na to, co vás čeká po 16. hodině po zprávách s Pavlem Chaloupkou. Patrik Rozehnal bude mít dnes ve studiu Humoriády Martinu Hudečkovou, takže to bude trocha legrace srandy, jak se říkalo i za Voskovce a Vericha už, a nebylo to hanlivé. No, o čem se mluví a Den v kraji, ty budou po 17. hodině a po 18. přijde do studia opět Květa Navrátilová, Morava krásná zem, její druhá část tedy na vás čeká, prostor určený pro vaše gratulace, poděkování a pozdravy, samozřejmě pěkné písničky. No a tolik ode mě, Janis Moras se s vámi loučí, bylo mi s vámi velmi hezky v tom uplynulém týdnu, tady v tom odpoledním čase, těším se na vás v odpoledním čase opět v sobotu po 14. hodině, do té doby se mějte hezky a naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravský kraj spouští náborovou kampaň, chce aktivněji oslovovat uchazeče o práci. Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Zámek Lisice nově nabízí výstavu miniatur portrétů moravských šlechticů a zítra bude zataženo s deštěm, postupně oblačno, teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Krajský úřad Jihomoravského kraje spouští vlastní náborovou kampaň. Kromě standardního zveřejňování pracovních nabídek začne potenciální uchazeče také aktivně oslovovat. Chce se tak zviditelnit na pracovním trhu, kde o zaměstnance soupeří se soukromým sektorem. Kampaň s názvem Pracuj tam, kde změníš kraj, představuje jednotlivé profese, pracovní náplň i podmínky. Její obsah vychází také z dat od více než 300 zaměstnanců úřadu a z průzkumu mezi veřejností, říká mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
2: Ten ukázal, že zkušenost zaměstnanců a představy veřejnosti se v některých oblastech liší. Platí to například u pestrosti práce. Zatímco 88% zaměstnanců je spokojeno s její rozmanitostí, mezi veřejností ji takto vnímá 62% respondentů. Podobný rozdíl je patrný také u rozhodovacích pravomocí.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů. Na zámku Lisice dnes otevřeli výstavu Moravská stopa v portrétní miniatuře. Věnuje se příběhům malířů, jejich děl a šlechticů 18. a 19. století na moravských hradech a zámcích. Návštěvníci si až do května příštího roku můžou prohlédnout zvětšené miniaturní portréty i originály. Nejmenší z nich podle kastelánky Martiny Rudolfové měří několik centimetrů.
3: Ve fondech Lisického zámku je miniatura poměrně hodně zastoupená. Tady ty miniatury právě se velmi často pohybovaly s tím majitelem. To znamená, on si je vozil, šlechta se velmi navštěvovala. Často šlechtici byli vojáci, takže si ty miniatury třeba svých dívek nebo rodičů brali sebou.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy bude zataženo ráno a dopoledne s deštěm, na západě postupně jen občasným, odpoledne budou srážky ubývat, postupně bude oblačno, večer se od západu bude dále zmenšovat oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, foukat by měl slabý, na východě i mírný severní až severovýchodní vítr, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor u nehod na křižovatkách Vídeňská, Jihlavská a Žarošická, Jedovnická. Silnice 53 zůstává po nehodě u Branišovic neprůjezdná. Stejná situace je také na silnici 54 u Veselí nad Moravou na cestě do Blatnice pod Svatým Antonínkem. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že i na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
5: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
4: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili posluchači na začátku.
5: No právě, nechci lidi trestat.
4: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
5: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
4: No ale chodili pořád, ne?
5: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
4: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
5: Mnohem lepší.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát měl jsem naložený přívěs, proutěnej nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty a sjíždím do takové obce, vše Sulov se jmenovala, nikdy na to nezapomenu. A dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já ji šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, a tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková tý ávě, ta velká dlouhá, a tam jsou dva chlapy, a broděj se ve vejcích. Byla těch celý tu. Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jejich tam na tom. Takže 270 vajec, jo. Přijedu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takovej byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, odevřu ty dveře a ucítil jsem pomostem, jo. Smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten. Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo. Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet. No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal. Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoukli od toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddych, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v Silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo. Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr, historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka, ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Aby se pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David stává Béčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Humoriádnice Růža z Rychnovska. Mějte se,
5: naschledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkovou a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se tak koho tam dablovala?
5: No tak? Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no to chceš slyšet.
9: Tak nějakou historku?
10: Mám. Historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. No. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo?
10: To

0: bude to, že? A Vladuška, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to ve pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
1: jo, jo.
0: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenra, Lenra,
1: Lenra,
0: Lenra. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou, z každého oka.
2: Jo.
0: Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec, no tak co jsem si užil, to si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí, a teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam objev, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka,
1: jo.
0: Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
4: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v shakespearovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. Byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
4: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
4: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
4: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech, to je překvapující až
4: no,
3: takhle.
4: No, to bylo krásný, byl to nádherný, poetický večer, i se recitovalo, na všechno přišlo, jen na sex ne, samozřejmě,
3: jo.
4: To ne, tomu jsme byli
3: vstavili. Se recitovalo, jo?
4: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše a bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou, Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si sem přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, někde
1: lidi mu
2: nikdo, rybník ticho, plavu, mm-hmm. ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes léto?
2: Ano, hodně.
1: Jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jako tempíčko, když jsem hrála kočičí hru v divadle Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo...
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezpovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa. Ty kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policení s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat, pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zaruty. Chtěl bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. Panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam vyjde.
3: V Národním už se někam ani nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvoustupech.
3: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: Jako bylo
1: kdo házel
3: to
1: kostkou?
3: Hele, bylo to úsměvný, to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože většinou, když se odchází do dvou stran,
1: ano,
3: jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích.
1: Mm-hmm.
3: Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš Hlavica, nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Kopeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to bylo u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě sehráli stejnou scénku s Jan Žurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů.
8: Rychleji.
7: To jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocům nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jedná.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Letošní sklizeň hroznů bude podle odhadů zhruba o třetinu nižší než obvykle. Zbíšov na Slavkovsku bude mít po volbách více zastupitelů. A zítra čekejte zataženo s deštěm, postupně oblačno, teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
1: Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%, odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Teplé počasí ale podle některých pěstitelů zlepšilo kvalitu letošních ročníků vín. Voliči ve Zbíšově na Slavkovsku budou za měsíc vybírat do zastupitelstva víc lidí. Jejich počet vedení obce zvýšilo ze stávajících 7 na 9. Zbíšov má více než 700 obyvatel, takže by mohl mít až 15 členů zastupitelstva. Končící nezávislý starosta Jaroslav Žalkovský navýšení vysvětluje zájmem občanů o život v obci.
3: Máme jenom jednu kandidátku. Ty organizace si tam dávají svoje zástupce, aby vlastně zastupovali nejenom organizace, ale i ulice, v kterých bydlí a podobně. U nás je to tak, že občani si chtějí obec spravovat sami. A to je to nejdůležitější.
1: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. Ten dokáže v případě mimořádné události přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy bude zataženo ráno a dopoledne s deštěm, na západě postupně jen občasným, během dne se bude oblačnost zmenšovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda na stém 88,5 kilometru ve směru na Prahu, blokuje levý pruh, počítejte se zdržením. Podobně je tomu na D2, tam kolize u exitu 1 zabírá na příjezdu do Brna pravý pruh. Neprůjezdná zůstává po nehodě u Branišovic silnice 53. Kvůli nehodě je mezi Veselým nad Moravou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem uzavřená také silnice 54. A s omezením po nehodě počítejte i u Olomoučan na silnici do Křtin a na Suchohrdelské ulici ve Znojmě. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Tu za malou chvíli odstartuje přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Pavlem Chaloupkou. Počasí probereme s brněnskými meteorology, v reportáži budeme pátrat po možných majitelích mostů a těsně po půl si poslechneme další část rozhovoru s klíčovými osobnostmi Jihomoravského kraje. Letošní rok patří k nejsušším v tomto století, což se výrazně podepsalo na stavu půdy i zemědělských plodin. Jak vážná je situace a co dělat do budoucna, vysvětlí v pořadu, o čem se mluví, host Zuzany Kopulaté, Vladimír Smutný z Ústavu agrosystému a bioklimatologie. A závěrem hodiny zalistujeme černou kronikou. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na Jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po 17. hodině. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Za měsíc budou lidé v Česku volit nová složení obecních zastupitelstev. Některá budou mít v následujícím volebním období méně členů. Na jižní Moravě je to třeba případ Mikulova, kde sníží počet zastupitelů z 25 na 21, v Boskovicích ze 27 na 23. Na brněnském výstavišti by mělo vzniknout jedno z největších akvárií v Evropě. Město a investorská společnost včera uzavřeli dohodu, která má projekt umožnit. Jeho součástí bude také 55 metrů dlouhý podvodní tunel a obří akvarijní stěna o rozměrech 18x6,5 metru. Náklady investor podle ředitele společnosti JVS Holding Group Williama Juriše odhaduje na 700 milionů korun.
3: Věřím, že díky veškeré podpoře a dobré připravenosti, že stavební povolení se nám nějak neprotáhne a budeme moct příští rok začít stavět a do konce roku 2028 otevřít.
2: Krajský úřad Jihomoravského kraje spouští vlastní náborovou kampaň. Kromě standardního zveřejňování pracovních nabídek začne potenciální uchazeče také aktivně oslovovat. Chce se tak zviditelnit na pracovním trhu, kde o zaměstnance soupeří se soukromým sektorem. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
4: Může to být odhozený nedopalek, nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
2: Nové radary změří rychlost aut u pasohlávek na Brněnsku, povolil to krajský úřad. Měřený úsek začne před odbočkou k Aqualandu Moravia a skončí před nádrží Nové Mlýny. Obecní knihovna v Ostopovicích na Brněnsku a městská knihovna v Letovicích na Blanensku získaly ocenění nadace OSF Bibliotheca Inspirance 2026. Cena je určená pro knihovny, které svými aktivitami podporují demokracii.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 12 minut po 17. hodině a dospívala nám Marie Rotrová. V tuhle chvíli je ten správný čas na počasí.
1: Počasí.
0: A jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Petra Minstra. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Včera jsme se ohřívali ještě i na sluníčku během odpoledne. Bylo nám teplonko a dnes to vypadá, že je odpoledne o 10 stupňů méně než včera. Jaké počasí podle vašeho pohledu?
2: Tak dokonce je to ještě o něco více než o 10 stupňů, v podstatě většinou o 12 stupňů, 32 bylo včera na mnoha místech, nebo na mnoha místech na jihu Moravy, na tom jižním okraji dnes pouze 20, je to samozřejmě způsobeno tím, že nás přišla studená fronta, to znamená, k nám proudí úplně jiný vzduch a navíc dnes více oblačnosti, která nedovolovala prohřívat pořádně ten povrch, abychom se dostali ještě o nějaký stupínek nahoru. I teď máme ty teploty zhruba od těch 17 do 19 stupňů. No a oblačnost je stále velká. My dokonce čekáme, že bude ještě v průběhu pozdějšího večera přibývat. A to proto, že se k nám bude nasouvat ještě další balík srážek z Rakouska, který zasáhne jižní Moravu v těch ranních hodinách. Srážky budou ve formě občasného deště, spíše slabého, a v průběhu ranních, respektive dopoledních hodin se bude zase postupně ten balík odsouvat na východ. To znamená, že v průběhu dopoledne budou srážky postupně ustávat, ale oblačnost zůstane velká, zataženo, až v průběhu odpoledne se bude protrhávat oblačnost, kdy budou ještě nějaké drobné odnělé přeháňky možné nad jihomoravským krajem, nicméně potom do večera už bude ubývat oblačnost na polojasné. Ty teploty zítra díky tomu, že alespoň teda většinu času zase strávíme pod zataženou oblohou, tak opět nebudou nikterak vysoké, zase mezi 14 a 17 stupně.
0: Jak bude vypadat víkend a začínáme pátečním večerem?
2: Tak v průběhu toho večera jsem naznačoval, že bude oblačnost ubývat a to nás potom bude provázet většinu soboty a částečně i neděli. Znamená to ale, že ráno bude chladnější v tu sobotu, zatímco v pátek teploty mezi 14 a 11 stupni, tak při té jasné obloze může být v některých údolích v sobotu ráno jenom 5 stupňů, jinak to bude 10 až 7. Také se vyskytnou lokálně mlhy, ale odpoledne už budou maxima zase dost vyšší, 20 až 23 stupňů. S tím, že bude převažovat polojasno až oblačno. No a v neděli tam bude oblačnost trošičku větší, skoro jasno, polojasno, ale v průběhu dne oblačno, večer až zataženo, to, jak se bude blížit další frontální systém. S tím, že ráno budou teploty kolem 10 stupňů, odpoledne potom 21 až 25.
0: Za aktuální předpověď počasí děkuji Petru Minstrovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a těším se zase někdy naslyšenou. Přeji vám krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Iveta Bartošová a Petr Slepeš je na vlnách Českého rozhlasu Brno. Řekni, čí ty mosty jsou, to není název další písničky, ale otázka, na kterou v desítkách případů není jasná odpověď. To platí i u mostů přes silnice nebo dálnice, o které se kvůli nejasnému vlastnictví nikdo pořádně nestará. Podrobnosti se dozvíte už za chvíli, tak zůstaňte s námi.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: stárnoucí song na vlnách Českého rozhlasu Brno 23 minut po 17. hodině. Vaším společníkem je v tuhle dobu pořad Den v kraji. Nemají jasného vlastníka, který by se o ně postaral. Řeč je o minimálně desítkách mostů po celém Česku, ke kterým se nikdo nehlásí. Některé přitom překlenují významné dopravní tepny a jsou v havarijním stavu. Tyto případy by částečně mohla vyřešit připravovaná novela zákona, která by některé mosty převedla pod stát. Podrobnosti má redaktorka Anežka Hlávková, která o tématu mluvila s moderátorem Pavlem Kašparem.
1: Víme, kolik mostů po republice nemá jasné vlastnictví?
2: To přesné číslo nikdo nezná, neexistuje totiž žádná centrální evidence mostů, natož těch bez jasného majitele. Třeba ředitelství silnic a dálnic přes svoje opravované úseky eviduje takových mostů nižší desítky. Mosty, ke kterým se nikdo nehlásí, ale často vedou i přes krajské nebo obecní silnice, přes řeky nebo potoky.
1: Jak je to možné, že se u tolika z nich nedá určit, čí jsou?
2: Těch důvodů je víc. Některé mosty jsou desítky let staré a vznikaly třeba při takzvaných akcích Z za minulého režimu nebo při stavbě dálnic, aby přes ně mohly jezdit zemědělské stroje z polí, která dálnice přetla. To je zřejmě i případ několika takových mostů na dálnici D2. Opatovice na Brněnsku mají ve svém katastru 2. Obec se kvůli určení vlastnictví obrátila na okresní soud. Ten k tomu ale neviděl důvod, kvůli tomu, že nutné opravy nařídil ŘSD silniční správní úřad. Obec se tak odvolala ke krajskému soudu v Brně. Třeba most ve Stružné u Karlových Varů má ale už osud jasný, obec ho nechce a ŘSD ho kvůli stavbě dálnice zbourá.
1: Zmínili jsme, že s vlastnictvím by měl pomoci nový zákon. Co má změnit?
2: Mosty bez jasného majitele vedoucí přes dálnice a silnice prvních tříd by novela převedla pod stát. Spravovalo by je ŘSD tak, aby neohrožovali provoz. Jiných mostů se připravovaná novela ale netýká. Třeba správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, ale podle mluvčí problémy s mosty bez vlastníků skoro nemá. Řešili třeba opravu mostu, který částečně vedl přes soukromý pozemek. Po několika letech se s majitelem pozemku nakonec dohodli a most spravili. A zajímavý je i případ mostu v Lanšotě přes řeku Moravu. Ten z poloviny patří Slovensku. Společně ale obě země plánují v příštím roce jeho opravu.
1: Co když se k mostu bez vlastníka někdo přihlásí? Může si ho vlastně přivlastnit?
2: Tak jednoduché to není. Řeší to třeba Měnín na Brněnsku, který by chtěl stoletý betonový most přes řeku Litavu dostat do vlastnictví obce a opravit ho. Jen tak si ho ale obec nárokovat nemůže. Jeho vlastnictví se totiž nepodařilo určit ani úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Radnice chce hledat způsoby, jak ho do svého majetku získat.
0: O mostech bez jasného majitele v okolí Brna i jinde po republice a o tom, jak s tímto problémem pomůže nový zákon, jsme mluvili s redaktorkou Anežkou Hlávkovou. Po písničce probereme, jak letošní sucho a horko ovlivnili úrodu a také plány zemědělců do budoucna.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Letošní rok patří k nejsušším v tomto století. To se výrazně podepsalo na stavu půdy i zemědělských plodin. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně tvrdí, že některým déšť už nepomůže. S dalšími informacemi o českém zemědělství a jeho budoucnosti nyní do studia přichází Vladimír Smutný z Ústavu agrosystému a bioklimatologie Mendelovy univerzity. Dobrý den, já vás tady vítám.
2: Dobrý den.
1: Nerušený poslech Českého rozhlasu Brno v následujících minutách přeje vám všem, vážení posluchači, Zuzana Kopulatá.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?
1: Pane docente, jak byste ten letošní rok zhodnotil z pohledu zemědělců? Co všechno se na hospodaření negativně podepsalo? Předpokládám, že to nebylo jen to horko, které trápilo nezemědělce i zemědělce samozřejmě.
2: Tím hlavním problémem je dlouhodobé sucho, které vlastně nám začalo už během zimy. Neměli jsme tolik sněhu, srážky vlastně chyběly potom i v tom jarním období a to, co to ještě umocnilo, tak vlastně byly vysoké teploty, extrémní teploty, které začaly už v červnu, pokračovaly potom i v létě. Takže když to všechno sečteme, tak vlastně nám vychází, že máme velký výpar a opravdu dlouhodobý nedostatek vody.
1: Laik, který projíždí krajinou, samozřejmě si to uvědomí okamžitě, usychající ovocné stromy, zrezlé stromy z lesích a podobně. V tom zemědělství to má samozřejmě ekonomické dopady, takže je to ještě mnohem vážnější. Mě napadá doplňující otázka. Já jsem měla pocit, že letošní rok byl také poměrně větrný. Mohl i ten častý a poměrně silný vítr přispět k tomu, že plodiny a samozřejmě i ty rostliny, které jsem teď vyjmenovala, usychaly?
2: Samozřejmě vítr je další faktor, který nám zvyšuje ten výpar z povrchu půdy a prohlubuje vlastně ten vláhový deficit. A v tom letošním roce se ukázalo, že prakticky všechny ty plodiny byly postiženy suchem. Docela dobře to zvládly ozimé plodiny, které přece jenom ještě využily vláhu z loňského podzimu k tomu, že se vytvořily dobré porosty. Nicméně nedá se to říci úplně ve všech polohách, protože hlavně na těch lehkých písčitých půdách tam opravdu ten propad výnosu byl i u těch ozimých plodin.
1: Jak je na tom jižní Morava, protože zatímco v celé republice závěru srpna přece jen trochu přeprchalo, někde i hodně, tak tady na té jižní Moravě jako by to vždycky obešlo, takže jsme na tom hůř než ve zbytku republiky.
2: S těmi srážkami, které vlastně byly ke konci srpna, tak to bylo tak, že většinou srážky přišly na tom území Čech a na Moravě jich tolik nebylo, čili rozdělilo se to vlastně území do dvou takových částí. A co se týče jižní Moravy, tak jižní Morava dlouhodobě má se suchem problémy, je to obecně nejteplejší oblast a když vlastně dáme do relace ten běžný úhrn srážek, tak často se setkáváme s těmi přísušky určitou dobu, určité periody, že máme vlastně nedostatek vláhy. Nicméně letos k těmto oblastem jižní Moravy se přidaly i další oblasti a opravdu můžeme říci, že to sucho dneska máme na celém území i v těch podhorských oblastech, čili je to opravdu celorepublikový problém.
1: Některé rostliny jsou vůči suchu odolnější, jiné snadno to sucho a vedro zničí. Můžeme vyjmenovat nějaké plodiny, které tu situaci relativně uspokojivě ustály a které naopak, řeknu to velmi lidově, které odešly?
2: Tak jak už jsem zmínil, lépe dopadly ty ozimé plodiny, ale naopak velmi špatně dopadly plodiny s tou delší vegetační dobou, jako je třeba kukuřice, slunečnice, brambory, cukrová řepa. Jsou to plodiny třeba u té kukuřice, které jsou stěžejní z pohledu produkce krmných plodin, objemné píce. Ještě jsem zapomněl zmínit travní porosty, vojtěžka. Toto jsou plodiny, které nejvíce trpí tím suchem a nejvíce se to odrazilo v tom propadu výnosu a setkáváme se i s tím, že vlastně tato krmiva jsou dneska limitní z hlediska krmiv do další produkce živočišné. Takže i vlastně chovatelé zvířat mají problémy, jak ta zvířata nakrmit. Dokonce se mluví o tom, že vlastně některé stavy se budou muset snížit právě z toho velkého nedostatku krmiv. A problém je v tom, že tato objemná krmiva nemáme kde nakoupit, protože nejsou i v těch dalších regionech, odkud by se běžně mohli třeba dovést.
1: Problémem není jen množství toho, co se vypěstovalo, ale také kvalita.
2: Ano, máte pravdu, u třeba pšenice nebo obecně u těch obilnin máme drobnější zrno. Některé ty potravinářské parametry jsou také horší, ale asi bych vyzdvihl tu kvalitu nebo spíš nekvalitu plodin typu kukuřice, kde máme dneska vlastně sklizené porosty, které často neměly palice nebo nebyly dostatečně vytvořená zrna právě v kontextu synergie nedostatku vláhy, ale i těch vysokých teplot, že vlastně v době kvetení došlo k nedokonalému opylení těch zrn a potom máme vlastně rostliny, které nám jednak úplně zaschly, měly suché listy, ale vlastně zároveň neměly tu palici, která je zdrojem energie, škrobu a vlastně předpokladem pro tu celkovou kvalitu potom siláže jako základního krmiva do živočišné výroby.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O dopadech letošního sucha a několika vln veder dnes mluví Vladimír Smutný z Mendelovy univerzity. Zajímají mě samozřejmě další informace. V posledních týdnech alespoň trochu zapršelo. Může to ještě pomoci plodinám, které dozrávají právě teď na podzim?
2: Prakticky nemůže, protože my máme většinu plodin sklizených. Takovým fenoménem letos bylo to, že díky tomu teplejšímu průběhu počasí byla urychlena sklizeň většiny těch plodin a na polích už v podstatě zůstává několik plodin slunečnice, potom část té kukuřice, která je ponechána na zrno, cukrová řepa, brambory se budou sklízet, ale v podstatě všechno jsou to plodiny spíš na konci vegetace, kdy můžeme říci, že dozrávají a ta voda, pokud by i přišla, tak zásadně nemůže ovlivnit tyto plodiny. Jednu plodinu bych snad asi vyzdvihl, protože děláme s ní hodně pokusů, tak je to čirok. Čirok jako teplomilná plodina, příbuzná kukuřici, ale ta opravdu má jinou fyziologii a ukazuje se, že tato plodina, když přijde takto suchý průběh roku, tak roste. Dneska, kdybychom se podívali na ta pole a vidíme ji vedle kukuřici, tak je to krásně zelená plodina, tak o té se dneska hodně mluví a vím, že řada zemědělců o ní uvažuje, co by o plodině, kterou by chtěli v dalším roce vyzkoušet. Ty pokusy tady jsou už delší dobu a ukazuje se, že ten potenciál tady je.
1: Ještě jednu plodinu jsme tady nezmínili a to je vinná réva. Jak letos dopadne sklizeň hroznů? Dá se to odhadnout? Těm většinou teplo a sucho svědčí.
2: Ano, obecně se to tak dá říci, že vinice dobře zvládají sucho. Nicméně jsme na začátku, sklizně začíná vinobraní, teprve se ukáže, jak to ve skutečnosti bude, ale vypadá to, že ten výnos bude nižší a budou velké rozdíly mezi těmi jednotlivými lokalitami. Sám z vlastní zkušenosti vím, že vinice, které jsou na těch lehkých písčitých půdách, tak byť se uvádí, že réva má hluboký kořenový systém, tak tyto vinice trpěly suchem a výsledkem jsou nevyvinuté malé bobule, ale na těch lepších půdách, tam vypadá, že vlastně ta kvalita, cukernatost a další obsahové látky, že by mohly být dobré a mohl to být kvalitní ročník z pohledu produkce a kvality vína.
1: Počkáme si, jak to tedy s vínem dopadne. Mám další otázku. Brzy začne nebo někde už možná začala příprava na další rok? Může se stát, že to letošní sucho se propíše vlastně i do příštího roku, že třeba ty ozimy nevzejdou?
2: Tak samozřejmě ty obavy tady jsou, protože jsme na začátku hospodářského roku, zemědělci zaseli ozimou řepku a v podstatě na řadě místech byla zase ta opravdu dosuché, vyprahlé půdy, ty porosty špatně vscházejí, navíc za toho sucha nedostatku vody je intenzivní výskyt škůdců, jsou tam dřepčíci, kteří decimují ty porosty, takže to moc růžově nevypadá a v podstatě všichni zemědělci věří v to, že ten déšť přijde, že přijde nějaké období srážek, které by tuto situaci mohlo změnit.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví se Zuzanou Kopuletou a jejím hostem.
1: Jak letošní vedra a dlouhotrvající sucho dopadlo na české a moravské zemědělce, o tom mluvím s Vladimírem Smutným z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie a po popisu situace teď přejdu k otázce, co bude dál. Už jsme naznačili, o zimy tedy špatně vzcházejí. Dnes už jen málo kdo pochybuje, že za těmi problémy letošního roku stojí cokoliv jiného než změna klimatu. Ta postupuje dál a dá se předpokládat, že situace se bude opakovat, možná i zhoršovat. Co z toho plyne pro zemědělce do budoucna?
2: Musí přemýšlet o tom, jak aplikovat adaptační opatření, která by alespoň částečně zmírnila dopady sucha. Je to v podstatě soubor opatření, které známe, ale není vůbec jednoduché je v ten správný čas aplikovat do těch konkrétních podmínek. Rozhodně ale budeme muset do budoucna více diverzifikovat to naše hospodaření, udělat vlastně systém hospodaření pro ty produkčnější oblasti, kde máme kvalitní úrodné půdy a kde ten dopad sucha běžně není tak velký, na rozdíl od těch lehkých písčitých půd, kde se spíše budeme muset orientovat na extenzivní produkci a třeba i změnit některé plodiny, zamyslet se třeba i nad odrůdovou skladbou, využívat nové technologie ve zpracování půdy a podobně. Je to řada věcí, které tady jsou, ale ten zemědělec je musí v těch konkrétních podmínkách dokázat propojit, využít a ve správný čas uvést v tom svém podniku.
1: Čili je třeba velký komplex opatření. Mně napadá ještě jedna věc. Na Mendelově univerzitě zkoumají, a nejen samozřejmě tam, jak vyšlechtit odrůdy těch tradičních plodin, které by ale byly odolnější proti suchu. Jak se to daří? Kam jste třeba vy pokročili?
2: Musíme asi říci to, že to sucho obecně zatím u nás není tak velké, abychom sklouzli ke šlechtění odrůd, kde bude prioritou vlastně odolnost nebo tolerance k suchu. Ty naše podmínky stále musíme říci, že jsou produkční, že máme úrodné území, kde spíš hledáme takovou kombinaci odrůdy, které stále nám dávají dobrý výnos, protože pokud máme srážky, máme vhodné podmínky, tak dokážeme na těch našich půdách dělat velkou produkci a zároveň teda hledáme odrůdy, které by byly jakýmsi způsobem tolerantnější k tomu suchu, ale takové to pravé šlechtění z hlediska odolnosti, tak sebou přináší jednu věc a to je celkový pokles výnosu za těch běžných podmínek. Takže k takovéto vlastně situaci se orientujeme v případě, že ten výnos je třeba na úrovni 2-3 tun, což je situace těch nejhorších půd naší republiky.
1: Hostem pořadu, o čem se mluví, byl Vladimír Smutný z Mendelovy univerzity. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste si udělal čas a přišel k nám do Českého rozhlasu Brno a budu se těšit někdy naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Zuzana Kopulatá. Mějte se krásně.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: V Bruntosauře na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 10 minut před 18. hodinou. Pokračuje pořad Den v kraji a listujeme Černou kronikou. Poměrně rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v Brně Žabovřeskách. Jak píší strážnici, do konfliktu se tam dostali dvě rodiny a jejich setkání se tak poměrně rychle proměnilo ve vyhrocený spor. Ten vygradoval ve chvíli, kdy po sobě prý začali házet pivní sklenice. Mladíka pak vzniklá situace rozhněvala natolik, že ve vzteku údajně udeřil do okna restaurace, čímž ho rozbil. Všichni účastníci hádky byli pod vlivem alkoholu, což následně potvrdili i výsledky dechových zkoušek. Škoda vznikla jejich řáděním přesáhla 10 000 korun. Přivolaná hlídka strážníků proto případ nakonec předala státním policistům kvůli podezření ze spáchání trestného činu. V Moravských Kněžnicích se začátkem tohoto týdne odehrálo drama, které zaměstnalo hned několik jednotek hasičů i záchranáře s vrtulníkem. Ve studni tam uvízla seniorka, která slezla dovnitř, aby zprovoznila čerpadlo, ale následně se nemohla dostat ven, jak můžeme číst na webových stránkách Jihomoravského hasičského sboru. Ženu, která špatně dýchala a byla zraněná, si nakonec převzala posádka záchranné služby. Tolik Černá kronika se šťastným koncem a za chvíli vám řekneme, jaké události očekáváme zítra.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dál vysíláme pořad Den v kraji. Poslední položkou v jeho scénáři je výběr z informací, co se bude dít zítra. Český statistický úřad 11. září zveřejní informace o pohybu obyvatelstva za první pololetí. Mikulově a ve Znojmě ve stejný den začínají slavnosti vinobraní. Každoročně přilákají 10 000 návštěvníků. Mezi Boskovicemi a Mladkovem bude zítra slavnostně otevřen nově upravený mokřad. Soustava několika tůní pomůže zadržet vodu v krajině. Dřevěné chodníky pak budou sloužit lidem k procházkám. Brněnské zoo začíná festival smečky se třemi dny tematického programu zaměřeného na zvířata a přírodu. No a touto informací Den v kraji končí. Blíží se nám 18. hodina, zprávy s Pavlem Chaloupkou, no a po 18. Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Přeji vám hezký zbytek dne a na vlnách Českého rozhlasu Brno se na vás opět zítra těší Alena Přikrylová.
1: Český rozhlas Brno.

0: Kanálka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dva týdny zbývají na podání nabídek v aukci na železniční vlečku Nemotice Koryčany. Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. Hygienici zakázali kvůli střevní viróze lázeňskému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové hosty. A zítra bude zataženo s deštěm, postupně oblačno, teploty do 17 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ještě dva týdny zbývají pro podání nabídek v aukci na železniční vlečku mezi Nemoticemi a Koryčany. Správa železnici prodává společně se souvisejícími pozemky v Nemoticích, Mouchnicích a Koryčanech. Vyvolávací cena je 29 milionů korun. Poslední vlak po vlečce projel letos v červnu. Aukce je otevřená do 22. září. Podrobnosti o prodeji vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Prodej vlečky Nemotice Koryčany schválila vláda v únoru loňského roku, protože jí správa železnic už nepotřebuje. Jediným kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny. Aukce v tuto chvíli stále běží a zájemci se můžou hlásit.
1: Český rozhlas oslovil Nemotice a Koryčany, kterými vlečka prochází. Ani jedna z obcí o její koupi nemá zájem. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 koruny 22 haléřů. Je to tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47 korun 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíce jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
4: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy bude zataženo, ráno a dopoledne s deštěm, na západě postupně jen občasným. Během dne se bude oblačnost zmenšovat, teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, vítr bude foukat slabý, na východě i mírný, severní až severovýchodní, biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na příjezdu do Brna po D1 se od Kývalky tvoří kolony. Je to vlivem provozu i nehody na stém 93. kilometru. Nehoda omezuje provoz i v opačném směru na stém 88. a pultém. I před ní se tvoří kolony. V Brně pozor u nehody na Pionýrské a také na Sokolské ulici. Silnice první třídy číslo 54 zůstává po nehodě u Veselí nad Moravou. Na cestě do Blatnice pod Svatým Antonínkem uzavřená. A opatrně i v místě nehody na Dunajovické ulici v Březí. Dobré cesty přeje od mikrofonu také Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali polku Miloslava Richarda Procházky Moja dávná frajárenko, otextovala Věra Urbánková. Hrála nám mistříňanka Antonína Pavluše. Tak pojďme se podívat také na svátek. Tak dnes slaví svůj svátek, je 10. čtvrtek, Irma. Takže přejeme vše nejlepší. Tak a pojďme na telefon, připomeneme telefon 726 46 52 00. Tak přátelé, a pojďme na další písničku Bojanovské půdy, Stanislav Esterka a Bojané.

0: Píseň nám dozněla, pojďme přivítat pana Viléma z Pitína. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Květuško, napřed vám poděkuju za krásný písničky, který hrajete a který my starší lidi potřebujeme. Zdravím Český rozhlas Brno. Děkuji. A Zlín vás, Květuško, z Bukového mistra, všechny posluchače. Dnes má narození nový den a v sobotu svátek paní Marie Žemlová z Náměště nad Oslavou. Štěstí, zdraví, pohodu, dechovka s tanečkem, a tě Maruško baví, k tomu ještě tanečníka, to přejí Hochmanovi z Bytina, Květinka a Vilém. To samé přeje Maruše Koktavě do Nivnice. Zdravíme manžela Mirečka, Maruše Uhrové do Dolního Němčí, Maruše Mecerodové z Neslovic, poslední Maruška Svobodová z Ivančic, rodačka z Letkovic, štěstí, zdraví, lásku, pohodu, to vám přeji z Pitina. Písničku posílá Vilém všem jmenovaný manželce Květnice panu Broňkovi Uhrovi z Dolního Němčí, do Bojkovic panu Stanislavu Šašinkovi a všem našim přátelům. Květuško, moc děkuji a jak jsem říkal, tato písnička, kterou jste vybrala, patří aj vašemu zvukovému mistru. Děkuji a někdy nashledanou.
0: Ano, také děkujem, ale mám tady mistrni, takže my se podělíme. Děkujeme. Nashledanou.
1: Děkuji.
0: Nashledanou. No a teď už paní Marie Janošová, jestli to říkám dobře, ze Slopného.
2: Ano. Dobrý večer, paní Navrátilová, já zdravím vás, Bukového mistra, všechny posluchače. Ode mě přání a od vás písničku bych chtěla poslat paní Marii Kozubíkové ze Slopného, která oslaví svůj svátek v sobotu. Milá teto, já přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ale hlavně zdravíčko. A také táto písnička, ať potěší její dvorní holičku, paní Maručku Kuželovu z Dolní Lhoty. Teto, a já vám přeju zdraví, zdraví, zdraví a za ženou zdraví. Ona už má 94 roku.
0: Páni, no to je úctyhodné.
2: A ona pořád léce jak čečetka.
0: Prosím vás, tak je tak
2: ano,
0: šikovná.
2: Ona je taková šikovná.
0: Žádná kolena, žádné kyčle. A je štíhlá?
2: Ano.
0: Mm-hmm, ano, ano, ano. No tak to je úžasné, tak to teda
2: paní
0: opravdu obdiv.
2: Paní Navrátilová, pošlete nějakou krásnou písničku.
0: Ano, to víte, vás, že jo.
2: A víte, písnička že... potěší i vás ve studiu.
0: Ano, děkujem. A ona bude přímo, bude ze srdce a jmenuje se Srdéčko.
2: Ona totiž tento pořad poslouchá až večer.
0: Ano, ano, ano.
2: No, tak děkuji vám.
0: Dobře, dobře.
2: Příjemný,
0: ať se máte pěkně. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a já ještě připojím, tady mám jeden dopis. Vážení, milí Vespolek, celé osazenstvo. Blíží se dny většího svátku, co se týká známého jména Marie. Proto prosím o písničku k tomuto svátku pro paní Marii Kuchaříkovou z Krhova. Je tady napsáno nedožitý svátek, byla to moje teta. Mm-hmm, takže budeme na ní vzpomínat. A dále pro paní Marii Čechovou, žijící ve Svatoslavi u Třebíče, mladší a nežijící starší. Tak nevím, jak to mám tady rozumět, ale dobře, přečetla jsem to takto. Dále všem ostatním Mariím, kterým nedá nikdo zahrát, a tímto zdravím paní Květušku z Hanácka, kterou rád poslouchám, když zavolá. Podobně se mluví i u nás, i když ne tak pěkně. Moc vám děkuji a přeji všem hodně zdaru a zdraví, včetně vašich rodin. Tak posluchač a dopisovatel, amatérský harmonikář z Valče, pan František Palát. Tak my vám děkujeme a přejeme vše jen to dobré. Pojďme na písničku, jak jsem již anoncovala. Miloslav Richard Procházka, Srdéčko, Ivana Škráková otextovala a Dambořanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Polka Srdéčko s tímto názvem dozněla a pojďme si poslechnout pana Martušku ze Znojma. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová. Prosím vás, zahrajte písničku jako vzpomínku na našu matku na našu matku Marii Martuškovou z Kostic. Jo,
0: ano.
1: Která nám před 21 lety navždy odešla, vzpomínají a nikdy nezapomenou synové. Děkuji
0: ano,
1: vám.
0: Ano, ano. Tak přeji vám pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Já vám taky naschledanou.
0: Ano, ano. Tak a teď už paní Maruška z Nivnice, kterou vítám. Dobrý večer.
2: Já vás taky vítám, krásný podvečer, milá Květuško a milí posluchači. No a 12. září oslaví svátek Marušky, tak bych chtěla popřát. Milé paní Marusce Kročilové a Křeháčkové Dobřezové, Marusce Jřábkové z Kostic, Marušce Hanákové z Moravce, Marusce Žemlové znám ještě nad oslavou tam a dneska... Tak Maruško, živio a taky 12. svátek a taky naše milá vnučka Maruška Smutná z Nivnice a taky naše svatka Maruška Smutná z Honodína a moje spolubydlící blázní Maruška Šmarháková. Tak všem přeju hodně zdravíčka, radostí, úsměvu, ať se holky mají dobře, ať si to hezky oslaví. A ještě bych chtěla poděkovat Květince a Vilémovi Hofmanovi za včerejšek, oni vyjú za co a za dnešní přání. Zdravím Aničku Hlávkovou a Jindřicha do Miroslaví, taky Jarouška Wolfa a taky Zitu Bémovou a všechny přátelé a toho posledního nejmilejšího zdravím Vítěnka Petráše a taky jeho maminku Toničku a všem přeji hlavně to zdravíčko a už

0: Lidová Já Susinek Slobodný dozněl, Jožka Černý nám dospíval. Pojďme si poslechnout paní Šilinkovou z Ratiškovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát manželovi Vojtěchovi Šilinkovi, který se včera dožil 67 let. Chtěli bychom mu popřát hlavně to zdraví, štěstí, lásky. Mají na operaci s kyslem, ať mu to teda dobře dopadne. Je manželka, syn Romek, dcera Zuzka a vnučky Amálka z Terezku. Moc děkuju. Naschledanou.
0: Naschledanou. Přeji vám pěkný večer.
1: Aj vám.
0: A teď už paní Maruška Jiřábková z Kostic.
2: No, dobrý podvečer ještě jednou, paní Navrátilová. Já bych třeba také tím Maruškám popřát předčasně, protože vím, jaké to bude.
0: To je dobře.
2: No, určitě, já už to vidím, jak budete mět prmol.
0: No, to
2: já
0: bude.
2: Třeba na naší ulici máme nejstarší občanku z Kostic, paní Marii Prokopovou, které je 97 roku. Potom tu máme Marii Čtvrteckou, Marii Malackovou, paní Marie Samsunová a má aj dceru, aj vnučku Marušku a Gazdíková. To jsou děvčata z naší ulice. A mám přes váš rozhlas Marušky také, kamarádky, Marušku Kročilovou a její dceru Marušku Křeháčkovou z Březové, Maruška Koktava, která je v Lázniach v Hodonině a má spolubydlící také Marušku. A Maruška Koktava má vnučku Marušku Smutnou z Nivnice a Marušku Říhovu ze Zlámance přeju také k tému svátku. A mám ještě v Lanžotě vašu posluchačku Marii Uhrovu, Marie Cyprisová, která se jmenovala Krpatová, tam je hodně Cyprisů, tak Krpatová a její švagrovu Mařenku Cyprisovou také. Já jim všetkým přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, nech to pěkně oslavia ten svátek a nech se mají všetky moc dobře, aby mohli na rok všetky zaslavit. Přeju jim zdraví, zdraví. Paní Navrátilová, volá pan Martu

0: Maška ze Znojma. Je to soused tady skoro naproti u nás. Já mu také přeju hodně a hodně zdraví. Je mu 90 roků, mu bylo v lednu. Já jsem mu přála, tak mu přeju ještě jednu. Hlavně zdraví, zdraví. A nech má furt takový elan, tak jak má teď, 90 roků.
1: Tak to je skvělé.
0: Ano.
1: A paní Maruško, v tom výčetu těch Marušek, které jste vyjmenovala, jste na jednu zapomněla.
0: Keru?
1: Na sebe.
0: No, tak.
1: Ne, já vím, že člověk ne. Tak jestli dovolíte, já vám popřeji vše dobré a hodně zdravíčka, ať se vám daří. Ano, paní, taky jste Maruška.
0: Paní Navratilová, já vám moc děkuju. Moc a přeju vám také hlavně toho zdraví, protože vidím, že opravdu pracujete na plné obrátky každý den skoro, nebo obden.
1: Ano.
0: Tak vám přeju také, abyste to všecko zvládali.
1: Ale Ivanka se už teď bude vracet příští týden,
0: přeju
1: takže...
0: Přeju jí zdraví, zdraví.
1: Ano,
0: zdraví.
1: Takže už to trošku se to tak nějak rozvolní, nebojte, bude dobře. Ono
0: hodně,
1: je dobře a bude dobře.
0: Musíme to doufat a ne zoufat.
1: Ano, musíme, jistě, že tu dobrou mysl nesmíme si to nechat vzít. Ať se
0: ano,
1: děje, co se děje.
0: Ano, já jí věřím, že ona se z toho vybrchá všeckého.
1: No to víte, že ano. No, to je bojovník.
0: No to je. A zdravím ji a přeju jí.
1: Ano, ano, ano.
0: A zdravím všech mojich dobrých známých, prosím vás, a Jardu Wolfa hlavně, také chci pozdravit, on mě volává, tak mu tak nepošlu tu písničku.
1: Dobře.
0: Děkuji vám moc, paní.
1: Pěkný večer, nashledanou.
0: Vám také hodně zdravíčka.
1: Také.
0: Nashledanou, děkuju.
1: Ano, ano. Také já připojím ještě tady jenom jeden e-mail. Prosím o písničku pro tatínka Štěpána Blahinku z Uherského Hradiště, který by se dnes dožil 10.9.95 let. Odešel nám 6. ledna 2026. Vzpomíná a děkuje Eliška Smutná. Tak, předali jsme vzpomínku také a jdeme na další písničku Bory Borečky, Miroslav Nauč, František Gregor a Zdounečanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já bych teď ráda předala další přání. Touto cestou bych ráda popřála své tetě, cituji z dalšího e-mailu, paní Marii Bartošové z Hostětína k jejich krásným 85. narozeninám. Milá teto, k tvým 85. narozeninám ti přeji hlavně zdraví, protože to je v životě nejdůležitější a nejcennější. Ať máš kolem sebe stále své nejbližší, kteří tě mají rádi a jsou ti oporou. Vždy jsi byla laskavá, starostlivá a ochotná, pro druhé si dělala víc, než si musela. Děkuji za vše, co jsi nám dala, za tvoji péči, lásku a za to, že jsi byla vždy taková, jaká jsi. Přeji ti, aby tě život ještě dlouho provázel v klidu, pohodě a s úsměvem. Hlavně, aby ti bylo dobře na srdci i na duši. Máme tě moc rádi. Vše nejlepší k tvým 85. narozeninám, teto. Ti ze srdce přeje celá rodina Manova, Janůjova a Bartošova. A písnička Až výjdu červánky, Krištof Neduchal a Miločanka.

0: Vítám ve vysílání pana Mirka Janku z Bánova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak dnes už se přejete Marín, tak já si udělám taky náskok a
0: ano.
1: Narozeniny má jedna Marie Žemlová z Náměště a už jsem ji popřál teda dopoledne.
0: Ano.
1: Takže všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko a třešínku od vás na tom dortu, tu písničku. No a připojil bych ještě další Marie, už když je ten svátek sobotu, tak mám sestru Marie Votoupalovou v Brně, na Březové sestřenice Marie Vaculová, potom je tam paní Kročilová Křeháčková, na Březové tam paní starostka Zetková a moje spolužačka Marie Valíčková. Tom mám moji spolupracovníci na Lopeníku paní Miškářovu, v Hluku paní Juřeníková, tady v Bánově Štukavcová a Bochinová, Baránková z Bojkovic, no a další už jenom médi, Koktava, Šidlová, Gricová, Vašátová, Kovaříková, takže Marie, Marušky, všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, ať se vám daří a hlavně ať se zdravé, ať se potkáváme. A na ty, na které jsem zapomněl ještě, tak všem dám zahrát.
0: Ano, ano. Vy jste to tak vzal všeobjímajícně. Jste to...
1: ano, ano.
0: Ty Marušky, no je toho, to jméno je velmi
1: hodně,
0: fragmentované.
1: To byste, ano, člověk ještě vzpomněl.
0: A já vám řeknu, že teda úplně, teda to bude, jak bych řekla, no
1: ano,
0: to bude,
1: no, právě,
0: ta sobota to bude nářez.
1: No a v sobotu já mám slavnosti vína v Uherském Hradišti, takže já na to nebudu mít ani čas, takže...
0: Ano, tento, takže vy jste si to teď odbil, jak se říká v dobrém slova smyslu. A tak výborně. Tak pane Mirku, já vám přeji pěkný večer.
1: Vám taky a všem posluchačům. Děkuji.
0: Ať se daří. Naschledanou. Tak a já tady připojím jeden e-mail. Prosíme o zahrání písničky pro paní Žofii Novotnou z Unkovic, teď, která je v domově Dobré časy Ivančice. Milá babičko, k tvým 91. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně klid, pohodlí a každý den alespoň malou chvíli, která tě potěší. Možná už ti život nedovolí tolik věcí jako dřív, ale jedno se nikdy nezmění. Jak moc tě máme rádi a jak důležitá pro nás jsi. Děkujeme ti za všechny roky, které jsi s námi prožila, za tvoji lásku, péči a za všechny vzpomínky, které nám navždy zůstanou v srdci. Přejeme ti, aby se cítila v bezpečí, obklopená laskavostí a věděla, že na tebe myslíme a nikdy na tebe nezapomeneme. Krásné 91. narozeniny, maminko, babičko a prababičko, s láskou a vděčností, syn Milan s rodinou, dcera Jana s rodinou, 5 vnoučat, 11 pravnoučat, posílají velkou pusu a děkujeme. Tak předali jsme krásné přání a budeme hrát písničku Stanislav Orechovský, Josef Dofek, Trnéčková Hubienka a Lácaranka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak polka nám dozněla, pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyni. Chtěla bych poslat písničku k sobotnímu svátku do Nivnice Marušce Koktavé z tohoto času v Lázních z Hodoní. A její spolubydlící, její vnučce Marušce Smutné a jen tak pro potěšení a dobrou náladu jejímu manželovi Mirečkovi do Nivnice a Marušce Uhrové také k svátku. A tuto písničku posílám ještě do Miroslavy a do Otnic Jarlovy, Wolfovi a Hládkovi. A ta písnička je paní Navrátilová a je pro vás a vaši kolegyni.
0: Děkujeme.
1: A děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Ano, paní Maruško, i vám přeju vše dobré k tomu svátku. Také.
1: Děkuji, jsem moc hodná.
0: Nashledanou. Tak a pojďme, tady máme ještě e-maily. Přejeme Toníkovi Knotovi do Nivnice k jeho životnímu jubileu. Hodně zdraví a děkujeme za vše, co nás naučil u včeliček. Staří kamarádi z Hřesovic, Jenda a Marie. Tak a já jedu dál. Máme tady Jarda Wolf, milý Luboši. A doufám, že to je na dnes. K narození nám ti z celého srdce přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu krásných chvil. A co ti v životě daří, máš kolem sebe samé fajn lidi a každý den ti přinese něco, co tě potěší a vykouzlí ti úsměv na tváři. Užij si své narozeniny krásně, pořádně si je oslav a hlavně si ten svůj den užij podle sebe. Měj se moc hezky a všechno nejlepší, srdečně zdraví, Jarda. A přání je pro Luboše Macha z Veverské Bytýšky. Jarda Wolf, takže to je další přání a pojďme tady ještě krátké přání. Dobrý den, pošlete prosím pěknou písničku do Dolní Lhoty u Luhačovic, do Čalounické dílny, kde dnes oslavuje 56. narozeniny František Petráš. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání přeje celá rodina. Tak a já mám tady další písničku, Doletěla holubica, Miroslav Irša a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání pana Pavla z Velkých Bílovic. Dobrý podvečer nebo večer.
1: Dobrý den všem, kteří poslouchají. Prosím o zahrání pěkné písničky mojí manželce Denské Růžičkové a jejím sestra Marušce Gajdůškové a Hance Baroušové, které pečou nahody cukroví a koláče a chystají kroj pro naši stárku na nedělní hody. Ať se jim vše podaří, jak si to přejí. A tímto všetkých zvu nahody tento víkend do Velkých Bílovic. Děkuji moc za zahrání pěkné písničky.
0: Ano, velmi rádi. Tak přejeme pěkný večer. Ať se vám vše podaří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a já tady mám ještě jednu vzpomínku. Dne 10. září měli rozptyl manželé Kosíkovi v roce 2008. Paní Helena a pan František bydali v Králově Poli, jezdívali do Uherského Ostrohu a měli tam velkou rozvětvenou rodinu Kosíkovu, Jochovu, jestli to tak je správně, a Čápovu. Měli tři syny, Jarka, Ivoše a Lubomíra. Jarek zemřel v roce 2018 a Lubomír v roce 2024. Vzpomíná syn Ivoš s rodinou, snacha Marie a vnoučata, pravnoučata a Honzík. Tak, předala jsem tady přání. Tak a poprosím ještě, mám tady jenom od Jardy Wolfa e-mail, ale opravdu nemůžu, už nemáme čas, nebudu ho číst, ale je to jenom srdečné pozdravení z celého srdce posílá Ivance Slabákové Jarda Wolf a moc se na ní těší a posílá velké obětí, pohlazení a spoustu lásky. Tak a my jdeme na písničku, kterou máme poslední tady, Karel Hašler, Josef Zíma, Před vejtonskou hospodou a česká muzika nám bude hrát.

Dozněla nám písnička Karel Hašler před Vejntonskou hospodou Josef Zíma, česká muzika. A nedá se nic dělat, vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám pokojný večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá a za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Luny svit, kterou pro vás hraje mistříňanka. Přeji vám krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hasiči na jihu Moravy v létě likvidovali přes 150 požárů v přírodě. Letošní sklizeň hroznů bude podle odhadů zhruba o třetinu nižší než obvykle. Dvě ženy odstoupily z kandidátky SPD v Brně Černovicích, tvrdí, že kandidovat nechtěli. A zítra bude zataženo s deštěm, postupně oblačno, teploty do 17 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravští hasiči letos o prázdninách vyjížděli k požárům porostů výrazně častěji než loni. Za červenec a srpen měli 156 takových případů, loni to bylo zhruba o polovinu méně. Letos v polovině srpna likvidovali jednotky požár v brněnských Obřanech. Oheň zničil 6 rekreačních chat. Začátkem července zase hořelo strniště se slámou a okolní pole a lesy u Vítonic na Znojemsku. Příčiny těchto požárů přibližuje mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
0: Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%, odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Teplé počasí ale podle některých pěstitelů zlepšilo kvalitu letošních ročníků vín. Dvě ženy odstoupily z kandidátky SPD v Brně Černovicích. Na úřad městské části nahlásili, že s kandidaturou nesouhlasili a nevěděli, co přesně podepisují. Pravost svých podpisů ale nespochybňují. Zmocněnec SPD Leoš Prokeš pochybení hnutí odmítá. Tajemník černovického úřadu Zdeněk Opálka uvedl, že ženy podle svého vysvětlení myslely, že podepisují jiný dokument.
3: Byli na 3. a 14. místě a přišli odvolat svou kandidaturu s tvrzením, že žádnou kandidaturu nepodepsali, respektive, že ji podepsali omylem a že se domnívali snad, že údajně podepisují členství v okrskové volební komisi.
0: Ve Velké Býteši lidé najdou 3 nové defibrilátory. Automatizovaná externí zařízení můžou pomoci s rychlou záchranou života při zástavě srdce. Velká Býteš je pořídila ve spolupráci s mikroregionem.
4: Defibrilátory jsou připravené na exponovaných místech. Na fasádě veřejných toalet za radnicí, na zimním stadionu u kulturního domu a u multifunkčního hřiště nedaleko fotbalového stadionu. Na konci září se býteští můžou v kulturním centru Pivovar naučit, jak účinně s defibrilátorem zacházet. Proškolí je záchranář. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy bude zataženo, ráno a dopoledne s deštěm, na západě postupně jen občasným. Během dne se bude oblačnost zmenšovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, na východě i mírný, severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na exitu 260 ve směru na Brno. V Brně pak omezuje provoz nehoda na Pionýrské ulici na křižovatce s Lidickou. Silnice první třídy číslo 54 zůstává po nehodě v úseku mezi Veselým nad Moravou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem uzavřená. Další nehoda omezuje provoz na Skalické ulici ve Strážnici a opatrně projíždějte i místem nehody v Březí. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení a milí posluchači, jako každý všední den po večerní Moravě krásné zemi a zprávách v 19 hodin je čas na půl hodinku folklorní publicistiky. U dnešního vydání pořadu Na pěknou notečku vás od mikrofonu srdečně zdraví Markéta Ševčíková a zcela jistě se s pozdravením přidává také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl. Doufám, že si naše dnešní setkání s lidovou hudbou užijete, protože pro vás máme připraven opravdu pestrý hudební výběr. V následující půlhodince budou znít výhradně nahrávky, které vznikly v rozhlasových studiích v roce 2021. Můžete se těšit na západočeské melodie, goralské zpěvy a v závěru také na cikánský tanec. Ale pěkně po pořadě. Víte, co je to folklorní prvovýroba? Projekt, nebo chcete-li dramaturgická řada Českého rozhlasu, která se stará o vznik nových hudebních snímků z ranku lidové hudby. Děje se tak již po několik let a výběr i vznik nových nahrávek mají na starosti redaktoři regionálních studií. A to především v Ostravě, Plzni a pochopitelně také v Brně. Začněme v našem dnešním výběru v plzeňském studiu a poslechněme si dva snímky v podání skvělého hudebního tělesa, kterým je Plzeňský lidový soubor. Orchestr nám vystřihne jednu táhlou sklatovska a také rozšafnou píseň z Chocka. O zeleném vršíčku nad vesnicí Pušperk, která leží nedaleko Klatov, nám zaspívá Michal Polcar a o patálích chockého ovčáka zase pro změnu dudák Josef Kuneš, který také písně upravil. No a ještě se sluší dodat, že plzeňský lidový soubor hraje pod vedením Dalibora Bárty.

dohrál plzeňský lidový soubor a dospívali Michal Polcár a Josef Kuneš. Ze západních Čech se nyní přesuneme na opačnou stranu republiky. V ostravském studiu Českého rozhlasu v dramaturgii Zdeňka Tofla byly natočeny valašské starodávné v podání ostravské cymbálové muziky Tolar. Již zavedené kapely, která vznikla v roce 1987. V jejím podání si můžeme poslechnout písně různých národopisných regionů, ale i cikánské nebo třeba operetní melodie. Muzika hraje pod vedením svého cymbalisty Petra Kolára a muziku Tolar primuje Ondřej Zedníček.

V dnešní pěkné notečce jsme doposlouchali valašské starodávné v podání ostravské cymbálové muziky Tolar. Na severní Moravě ale ještě zůstaneme, jen se přesuneme ještě severněji, do Těšínského Slezska, tedy podhorského a horského regionu, ležícího na moravsko-slovensko-polském trojmezí. Náš ostravský kolega, hudební redaktor Zdeněk Tofel, si v roce 2021 pozval do studia goralskou kapelu Novina, která se právě písním a folklóru Těšínského Slezska věnuje. Do horské a specificky zpěvné nálady nás uvede halekačka Ej Gruničku Gruničku, po které přijdou už ryčné, milostné a vojenské polky tance Kulanego, právě z horského Těšínského Slezska. Ej,

To byla ještě jednou nahrávka Goralské kapely Novina z roku 2021. Nám vyčleněná půlhodinka se pomalu nachyluje a je na čase se pomalu loučit. V úvodu pořadu jsem nenápadně naznačila, že dnes zazní i Vlašiko, tedy tanec olašských Romů. Stane se tak nyní, a to v podání vyhlášené romské lidové hudby Josefa Gini, kterou si do ostravského studia Českého rozhlasu pozval hudební redaktor Jan Rokita. Od mikrofonu vám dnes děkuje za pozornost Markéta Ševčíková a také autor pořadu Jaroslav Kneisl. Ještě si dovolím připomenout, že všechny naše pořady můžete poslouchat i zpětně na našem webu nebo prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Přeji pěkný zbytek večera a teď už temperamentní Vlašiko.

0: kavalír, čaj sa tele las, aj na la la la la.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukar šuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát a posloucháte o Roma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prák. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos. A druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit. Opravdu nechtěli. Ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No, my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímanie a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou. Už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudí a profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a nikdy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazně změnila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co přišlo po ní. Důležité pro Rika bylo ukázat divákům také svůj život a osobnost před nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od malička, že vlastne som už počas toho života ako 22-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol tak, že som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa, predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkách irofestival.eu.

0: a dospívá Rico Sharkey. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajeme různé hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společné jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nimi odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze, nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí. Hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny, nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka. Na jaké Praze vy pracujete?
4: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzvedávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
3: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
0: A my Tady jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně v obě z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám, takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Kurzy to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslel si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonělo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přece jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Já říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení,
1: ano,
0: když...
1: No. Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já si to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku. To mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou. No,
0: no to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, ta 40 kilo. U tebe to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No, to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praské žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říkal, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: my se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala coby baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech. A nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým kurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková a Šprislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otvíral jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůz je takovou ladnost.
1: No. Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuju i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji je, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: To zní jako zvláštně, ale strašně se to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
1: Jakási hospodská. Je to jako Kladná? Je to pozitivní Kladná role?
0: Jo, určitě.
1: Nebo já někomu škodíš?
0: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to Kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
1: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
0: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný, maximálně dvě piva, do každý ruky jedno, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
1: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
0: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce, a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
1: Tak, a tvoje nejtěžší role?
0: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
1: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
0: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
1: Přesně
0: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona tako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
1: Že by si se zbavila té krve.
0: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
1: Mára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kirchnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, nebo prostě se spolehat sami na sebe, takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný, tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro na spaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout rybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu, ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

skvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910,

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškově, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no, je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc se každému, neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to pořád, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou tak bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis. Což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování. Takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojí, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, já se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je... A pak to čtu, říkám si, to nechápu. No a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám. Pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba, jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku, může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let?
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
6: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějakej Urquell.
4: A bylo to polovina 19. století asi.
8: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
9: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
10: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
11: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
9: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
11: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. My kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
9: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
11: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
9: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
11: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňské vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
10: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl, údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naši předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí, no a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého už jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát se třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar vrací tady do těch kotlů?
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat. Vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu. Aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz. A ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá po tom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni, tenkrát i naši předkové, neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasti

0: 1970 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takovýchto chvozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
2: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
3: Já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
3: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
3: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
3: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
3: Ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivej z nás.
0: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí. Zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dechtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimě nakopat led. Dál ten led, tak on tak po těch žulových koskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my ho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: A jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, COčko, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v koneční fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte, ještě je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí, na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klaro, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No, tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
7: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a blučivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
7: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odvleptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
8: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
7: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
8: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
8: Nic.
5: Kde je paní Y?
7: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
7: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
8: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
9: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt. Vstoupí Katuše.
9: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
7: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
7: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
7: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
7: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
7: Tak ať to pořádně opisují. Praví mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
9: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
7: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
7: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru, tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl, tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
7: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesteďte mi na tý židli, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
10: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
11: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
10: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
10: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbu.

0: nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
0: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo, on moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda, on pan rada je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
0: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh, vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo, no to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
0: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, to zas prach obyčejná zlodějina.
0: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ si ten není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
0: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
0: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
0: No co no a?
1: Vymyslel něco?
0: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
0: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
0: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
0: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
0: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
0: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o

0: něco víc o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledat co o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mě. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale, Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten by z té věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sedneme si ke stolu, najíme se.

ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu jsem.

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už bys tím mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brůčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, oč jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, dyť já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal in carcere et catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře? Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, já bych vám řekla, za prvním chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Lejduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místo zdraví, potom lásku a potom peníze a všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ty McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdy, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, anebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak, se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, abych bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme varili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou. No takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten Polreich, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch receptů vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že se k ní hodně strávníků vracelo. Ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky Bohu, že jsem se od ní mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka sama byla dlouho doma sama, protože říkám, jsme byli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně v Karolince, takže jsme spolu byli sedáři pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, ne, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte na tom talířku, to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně. No. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka. Zbožňovali bramboráky nebo halušky s brinzou, se sýrem. To se dá jíst s čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží na otevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Tak děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybíraví z jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom jsem potom měla přes 30 roku nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už, jak už jsem byla starší, tak jsem zase měla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom.
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. K večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak to by se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy přes, ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale teď jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké, mám, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla rada, že jim chutná. No, ještě jsem jim ja rada vážim, tak ten im aj navážil. A potom vážil manžel, ak bol v duchodu, a ten vážil. Ja som říkala, kde sa to k mne bralo, on sledoval strašne moc toho kucháře, toho Zdeňka Polrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize, a i od toho babiše, co to mluvím,
0: No podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů,
1: no, je určitě mnoho. Víc, no.
0: A řekněte mi, jestli se pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No my ne.
0: Ne, že?
1: Ne, my ne.
0: Já si také myslím, že se dříve takto neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to celé nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdlo, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí.
1: No,
0: co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlínek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a doma mi to, nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by ta moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, je, nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou
1: pěkně
0: noc.
1: A vy taky, a jste moc šikovná, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné, a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny, domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak. A večeře. Jo, tak takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku.

0: polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestrý a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestrý. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
1: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
0: Chutí a taky podle sezóny, že jo? Tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. My jsme bramborový lidé.
1: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
0: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedlíčky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ji taky oba máme rádi.
1: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
0: Ano, ano. Říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko. Jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
1: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná se z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc.
0: Krásně a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte, jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A jináž já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Já ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy nestejím. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé, nebo po třech, je to zabalený, tuňákový, pomazánky, no tuňák v oleji a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia, a namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, stát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak tomu přikusuju plesnivý sýr. Uzenin moc málo, jako já. No, a ještě co si jsem chtěl. No a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x, jako já. Takže tak nějak já to dělám. co bych vám ještě řekl.
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak Lážo Plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejméně, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku. A i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel staré jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likéry, a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? Nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz. Tam je hanácká přikazená jako seň. Je ukázka, jak se víno stříhá, potom myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak já pocházím z Moravskoslovácka, tak to už víte. Tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost, to, co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, housy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to bylo taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bezere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny, tam bylo ve velkým kýblu sádlo, namazali jsme to, dali jsme na to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka, směli jsme to a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vezmu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak vyzeral možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty moje střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský kuláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten gulážím týden. A vůbec mě to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytříbenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čevajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí, je to rychlé. Mám to v lednici naporcované v takových porcích jednotlivých, vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu dál a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. To, když to někde je třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou to ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tak dále, tu nějaková ochutím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zelení, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě, nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se jenom Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně nejenom já teda, samozřejmě jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho. Měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku. Prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: co já... Vařil jste pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, kdy jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co tak, nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní. Ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju. To bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe. Tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař. Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé. Jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijde domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: A otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte něco, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem, to si pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte se hezky.
1: Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
2: No tak, neznáš já vady drčkovou polevku.
1: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
2: Že nesnesu držkovou polévku.
1: Nemáte rád držkovou polívku.
2: Aha. A houby.
1: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
2: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
1: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
2: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
1: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
2: No, momentálně ne, bo Robka je mi umřela před 6 rokama. A to jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
1: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
2: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
1: Aha, jo, tak to.
2: Bramborové těsta.
1: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
2: No tak.
1: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak.
2: Nejlepší je pohánka spařena.
1: Pohánka.
2: Pospaná cukrem.
1: No, pohánka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten je. Cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vláďo, moc děkuju za návštěvu tady v Noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
2: Lina, to asi znám. On byla v Kopřivnici na drahách, se to tam říká.
1: Dobře.
2: Tak. A má od spolužáka sestru.
1: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Volálce Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, jsme měli několikrát. No a protože nebyla tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí šleskovými povidly, na to z kořici nebo z caroch, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďko už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptů, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste zmiňovala, konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, si musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky. Tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. No. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila, poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho,
1: děkuji.
0: Co děláte. Ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme zažívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v ní jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový bez majonézy, jak se říká takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik maso už se z prasátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík a tak. Tak to jsme většinou vařili až tu sobotu a neděli. A přes týden mě maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kdy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tomu říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s parou.

0: nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinou vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
1: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit, a toto je vlastně velké zjednodušení. A hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
0: No právě, já vařím většinou na dva dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám teď, budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější, a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vaří většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
1: Děkuju.
0: A většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě ho nemuseli dávat.
1: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
0: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky se jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohleto nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když měli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takový, vždycky říkala, že to byla takový kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že aha, něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestalo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila. Já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě, já nevím, já to vidím hrozně špatně tohleto. A když to vidím teď těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobré. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo, škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, momáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česnek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky chci
0: díky, že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: večer. Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo? Ještě jednou? Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napříjmu? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Halo?
2: No, tady Josef, ještě paníš.
0: Josef, jak jste váteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
2: No tak, víš, já jsem dělal u aerolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a tu se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehínka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla.
0: No a jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak, zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco prostě tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčice. No tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volný, tak jsem to nezasnědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. A říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říkal, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo. A když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
3: No tak když vám to doporučil lékař, tak samozřejmě. Děkujeme moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: Co mě vzali žlučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Takže dneska jsou nekuřák, to jsem přestal v 50. Nepiják a nemravac.
3: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání.
2: Tak, jo.
3: Rádi vás pozdravíme.
2: Rád, že jsem se vám dovolal. Tady mám to, kolikrát volám, tak asi je to po 30, po 130. Ale to je i z těch dřívejších dnů večer. Tak pěkný večer a naslyšenou.
3: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji. Ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Ať si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzně nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy a i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádnej chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoli z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu bytě dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mne otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali ten výbuch v našem bytě asi před 10 lety.

tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí nevím odkud přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koněku nebo držtkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla.
necelé

jak říká paní učitelka. Ale i litr husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů. Jiné květináče stály v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemýval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížští kramáři ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože jí po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků, aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi, budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždy to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil jeho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kůkani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,